Vždycky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných jmen. Byl to šej, byl to šej, Tom Sawyer i Chamberlain.

0: doma i na venek, zpátky do trenek.
1: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Trestná činnost člověka je určována samozřejmě také prostředí, v němž se člověk právě nachází. Každé prostředí je samozřejmě něčím typické a něčím toho člověka ovlivní. Já tady mám teďka jeden případ z vojenského prostředí, kdy byl souzen vojín pro ublížení na zdraví a bylo nesmírně tedy zřejmé, bylo patrné z toho spisu, jak to prostředí na vojína tam působilo. Ve spise bylo možno dočíst se třeba mimo jiné i tento záznam. Jmenovaný vojín byl stíhán též vojenským prokurátorem, neboť 6. května vstoupil jako člen pořádkové hlídky do bytu Boženy N. a tam se jí pokusil znásilnit předstiré služební úkon. Případně tedy vypovídal tam ještě o něm jeho přímý nadřízený tohoto vojína, který mimo jiné zase uvedl. Jmenovaný dokonce odmítal uposlechnout můj rozkaz a tak jsem ho upozornil, že mám o 2 pecky víc než on. Na to reagoval fackou a slovy, teď máš víc o 3 špenáte. A já vám ten příběh, nebo ten případ přiblížím formou vlastně autentické výpovědi tohoto vojína, tak jak ji učinil před odvolacím vojenským soudem. On byl odsouzen, došlo k odvolání a tam on vypověděl takto.

střelby jsme prošvihli, díky přítomnosti bojí na piskoře v nábojový komoře. Tím pádem jsme všichni bez vycházek byli, tož jsme piskořovi na těle ublížili.

chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víc.

Zas ti chci věřit, každý tvý slovo a každej tvůj vzdech.

0: Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili s Leninky na mírák, třetím rokem na hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řekl, a nějaký soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, a k

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7. den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Jak jsem přijel tudle taky do Karlových Varů, no tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. Tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takovej, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho, se dudle, dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá, tam musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, tam už uvidíte zdáky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovým tom bílým plášti, já pan, dejte mi do toho něco. A on se mě ptal, co já pan, no dejte mi tamhle to griote. No tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si líbendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tam, tamhle curacao, co vidím v odsaď, z té flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco také čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. Onak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pan, nekřičte člověče, když všecko spíritě noc. Co pak musí takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý pane okolo jdoucí. Já jsem se snad zbláznil. Já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčovi. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se. Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. A pan Prokrysta, pana, co tady hulákáte, tak, když to není klíčová dírka, když je to šváb?

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: další a žárovka i Pítr stále zpívá.
1: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

nejsou jenom nástroje, který předstírám, že ovládám. To ne. Já jsem ale hrál na spoustu nástrojů. Já jsem jako chlapec začal, to už tady, tamhle venoušek, slyšel na housličky taky, protože housličky byly sice nejtěžší, ale nejlacinější. Takže z toho, co jsme ušetřili, tak mě koupili housle. Aha. Já jsem si jednou prosedl na parku, tak jsem se pak věnoval hudbě teoreticky nějakou dobu, než si u nás někdo schoval klarinet a už mu ho nevrátil, jak jsem potom hrál zase na klarinet. Já jsem na spoustu věcí hrál. Já jsem už to i říkal, že jsem hrál i na klavír. Jsem se učil, ale proč jsem dělal neslušný návrhy té učitelce, tak zase z toho se šlo. Potom já si pedál s její nohou pořád. To já jsem právě splanul, to byla konzervatoristka. A já, jak je známo, tak chlapci v určitém věku se zamilují do chlapců starších. Do fotbalistů, do idolů takovýchhle, že jo, těch sportovců, nebo to. Já měl rád Chirona, Caraccioli a tak dále. Ale tím jsem se nedostal. Tak prostě, a potom v pozdějším věku, když jsou asi tak 15, 16, 17, tak se jim líbí starší ženy. Protože už mají daleko větší pochopení pro tyhle ty blbečky v pubertě. A mně se zalíbila... Takže já jsem hrál bajerku vlastně z paměti, pač já na ní pořád půjdu. Pak jsem hledal pedál pořád a to a pak jsem povídal, co když jsme se sešli jednou bez klavíru a ona pohádala to ano, ale už jsem v životě nepřijdu. Tak jsme se rozešli.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha ha, ha ha ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha ha, ha ha ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha ha, ha ha ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jel jsem v silnici, když asfalt stál a studený pod na čele mě téměř řál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, zdali slezu.

Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám, a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval Vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost.

Tohle všechno je dneska už minulost, já však na osud svůj těžko mohu mít zlost. Byly doby, kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

A pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš trafer zas u chaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačná až zatažená obloha. Nejvyšší teploty v Čechách vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na Moravě na 26 až 31 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na Táboře. Ceny letních dětských táborů od loňska ale vzrostly. Přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Zjistila to agentura Ipsos. Největší zájem o letní tábory mají čtyřčlenné rodiny a rodiny se středními příjmy mezi 40 až 50 tisíci korunami měsíčně. Naopak v příjmové skupině do 15 tisíc korun měsíčně se tábora zúčastní jen 41% dětí. Kvůli nákladům musel dítěti někdy tábor odmítnout každý šestý rodič v Česku. Na brněnské přehradě funguje až do září non-stop vodní záchranná služba. Zdravotníci pomáhají ošetřovat zranění při nehodách cyklistů, výjíždí i k převráceným vislicím nebo úrazům. Od začátku sezony mají už skoro 100 zásahů. Jen o uplynulém horkém víkendu jich bylo přes 30. Také ve Vsetíně mají letní kino.
2: Do Vsetína se vrací letní kino, a to na Dolní náměstí. Diváci se mohou těšit na pravidelné čtvrteční promítání. Program odstartuje 2. července legendární thriller Čelisti. Následovat bude Dědictví, Střihoruký Edward, Mumie, Desperado, Gimple a sezonu uzavře 13. srpna Návrat do budoucnosti. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: V Praze budou mít nový urgent. Kde to bude konkrétně, to nám prozradí Blanka.
3: Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze postaví novou budovu urgentního příjmu za 2 miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu by měla začít letos a být dokončena do poloviny roku 2029. Součástí investice bude také parkovací dům s heliportem.
0: Sport.
1: Fotbalista Antonín Kinský se v Tottenhamu dočkal nové smlouvy. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Brankář Antonín Kinský podepsal v Tottenhamu novou víceletou smlouvu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. V Tottenhamu očekávají, že v létě odejde Ital Vicario. V tom případě by měl být Kinský jedničkou kohoutů. Záda mu bude krýt Slovák Martin Dúbravka.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

Pravá, levá, pravá, levá. Tak takhle po ránu si možná špacírujete už po svém bytě a nebo už jste po venku takhle pěkně špacírovali, ale možná, že jste ani nechtěli takhle brzy vstávat, ale probudil vás ten déšť, ty hromy, blesky. Kolem 3 hodiny, alespoň tady ve středních Čechách nebo v Praze, to teda bouřilo. Myslím si, že mnozí z vás jsou takhle už pěkně dlouho vzhůru, aniž by chtěli. Dneska si chtěli třeba užít takový pěkný den, kdy se probudí třeba až teď, nebo kolem 7., 8. hodiny, ale už bdíte, tak vás zdravím. Chviličku to ještě vydržte, možná ještě zaberete, pakliže můžete. Jestli musíte do práce, tak vám teda úplně nezávidím, protože krátká noc je vždycky takový problematický den potom. Tak snad to dneska zvládnete, pakliže budete naladěni na Country Radio, tak si věřím, vám věřím, že to dáte, že to dneska bude v pohodě, protože začíná nový měsíc, vlastně začíná ten regulární první prázdninový měsíc, 1. červenec. Ostatně tyto prázdniny jsou pro děti vlastně jedny z vůbec nejdelších, protože je vlastně čeká 660 dnů prázdnin volna, než zase nastoupí do té své v uvozovkách rachoty. Tak pěkné dobré ráno i všem dětem, které jsou třeba teď na táboře a poslouchají Country Radio. Možná, že vás to trošku vyplavilo, možná trošku vyděsilo, nebojte. Všechno bude zase v pořádku. Karel Černoch, Zrcadlo, Brontosauři, Valčíček, Tony Joch na stopu. To je jenom taková malá hudební nabídka a malá náplast na tu bolístku, která v podstatě dneska tak jak způsobila to, že všude je spoustu vody, kterou jsme si sice přáli, ale možná ne v tak velkém množství. Tak krásnou středu 1. července, kdy svůj svátek slaví Jarka Jaroslava. Krásné, dlouhé české jméno. Dostaneme se k němu po 6:30. Za chvilku taky podrobně počasí.

nakonec trochu střepů, ale pro štěstí. Karel Černoch ve vysílání Country Rádia 10 minut po hodině 6. Tak jak to tedy aktuálně vypadá po venku? Teploty jsou docela příznivé, pohybují se od 19 do 20 stupňů v Čechách. No a Morava, ta hlásí stále poměrně vysoké teploty, stejně jako tomu bylo včera. I tam bude dneska tepleji, teď aktuálně kolem 24 stupňů. Tak ale myslím si, že pocitově se ochladilo, protože na celém území České republiky dost pršelo. A to se projevuje i na dopravě, protože ta je poměrně hustá už po ránu. Většina lidí místo jiné hromadné dopravy zvolila tu vlastní, takže těch aut je na silnicích výrazně více, než tomu bylo třeba včera, alespoň tedy z mého pohledu. Taky se docela dost bouralo už takhle po ránu, takže myslím si, že situace není taková nepříznivá jenom v Praze. D1, 127. kilometr ve směru na Prahu, tam máme neprůjezdný pravý jízdní pruh. Boural se taky na D7 na 7. kilometru ve směru na Prahu. Průjezd je tam se zvýšenou opatrností. A komplikaci čekejte i na Praze 9 v ulici Novopatské, protože tam máme nehodu nákladního vozidla. Je to na sjezdu z ulice Kbelské do ulice Novopatské. Střetli se tam nákladní vůz s dodávkou. Tak těch dopravních kolizí je takhle po ráno celkem dost, tak na sebe buďte opatrní, ať už ven vyrazíte jakkoliv. My si dáme Brontosaury a jejich báječnou legendární písničku, která se jmenuje Valčíček. Tak krásnou středu.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Mrkneme se na to teď v 6 hodin a 14 minut. Sluníčko nám vyšlo dneska 5 minut před hodinou pátou a zapadat nám bude v 21 hodin a 13 minut, což je takový čas, kdy nám sluníčko zapadá, mám pocit, snad už od minulého týdne. Ano, nepletu se, už více než týden nám sluníčko zapadá stále ve stejný čas, tak užívejme si tyto dlouhé dny, protože za chviličku už se ten den začne zkracovat a bude to hnedle zítra. Tak uvidíme, no hnedle zítra, pomaličku, jo? Zase trošku na to spěchám, ale v nejbližších dnech se ty dny začnou zase zkracovat. No, tak užívejme dlouhých dnů. Každopádně mrkneme se i na ty teploty, které byly naměřeny v pražském Klementýnu před mnoha lety. V roce 1969 šlo o 8,8 stupně Celsia. Ta nejvyšší teplota, ta byla naměřená v roce 2019 a šlo o 35,3 stupně Celsia. Jenom jsem se tak jedním očkem mrkla na nejvyšší teploty a nejnižší teploty za dnešní den, tak vůbec ta nejnižší je aktuálně na Labské Boudě, tam je kolem 11 stupňů a ta nejvyšší teplota v tuto chvíli je kolem 27 stupňů v Brodu nad Dyjí. Prosím vás, to je Jihomoravský kraj. Jak jsem říkala, ta Jižní Morava, ta prostě je na tom zase tak trošku lépe, i když nevím, jestli teď bychom jim to měli závidět. Teď jsme možná všichni rádi, že se maličko ochladilo. Jak to bude vypadat na dnešní den? Čekají nás bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku, takže kde zatím nepršelo, tak tam to určitě dojde. Čeká nás teplota mezi 20 až 25 stupni Celsia, na Moravě trošku výše, tam se můžeme dočkat až 30. No a když se podíváme na čtvrtek, tak už nás čeká méně oblačnosti a srážek, předpokládáme většinou polojasno, na východě bude zpočátku i zataženo. 23 až 28 stupňů Celsia, to je taková prognoza na ten čtvrteční den. No a ještě by to chtělo nějakou pronostiku pro první červencový den, když dne ubývá, horka přibývá, nebo v červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Jdeme na další muziku. Tady Joch na stopu, muzika, která vás čeká ve vysílání Country Rádia. Tak přejeme krásné dobré ráno, budíte se do 1. července, do poloviny týdne, do středy, kdy svůj svátek slaví všechny Jarky. Dobré ráno.

ona se smála, on držel to GPS v hlavě, plný neřestí.

Susan Ray a LA International Airport, tak to je muzika, která doznívá 7 minut před hodinou, před půl sedmou. Na Country Radio možná, že teď zrovna snídáte, jo, možná, že teď si zrovna chystáte vodu na čaj, máte připravený takhle ten med, že si to pěkně osladíte, máte k tomu něco dobrého, sednete si, budete dál poslouchat Country Radio, třeba čekat na písničku na probouzení, která nás čeká zhruba 10 minut před hodinou sedmou. No a možná, že se vám tedy bude hodit moje rada. Jestli ten medík dáváte do toho čaje, tak tedy opatrně, protože med bychom rozhodně neměli dávat do čaje, který je horký, jo, to je teda velmi důležitý. Takhle, ne, že by se něco s tím medem stalo, že by se stal škodlivý, nedej bože. Problém je jiný, ta vysoká teplota totiž nicí to, co med dělá výjimečným. Při teplotách kolem 40 až 45 stupňů začíná med postupně ztrácet některé enzymy a část těch aromatických látek. No a když ho přidáte do čaje, který má prostě teplotu 90-100 stupňů, tak většina těchto cenných látek se znehodnotí. A myslím, že to bychom dělat neměli už jenom proto, že ten med třeba nejíme jenom kvůli tomu, že nám chutná, ale kvůli tomu, že chceme prostě nějaké ty benefity, které ten med nabízí. A navíc, představte si, že taková včelka ta musí navštívit zhruba 2 miliony květů, aby vznikl 1 kilogram medu. A vůbec jedna ta maličká včelička vlastně za celý svůj život vyrobí jen asi 1/12 čajové lžičky medu. Teď si představte, kolik těch včeliček musí prostě jakoby lítat celý svůj život, aby vytvořili tu jednu lžičku, kterou vy byste mohli znehodnotit tím, že si prostě tu lžičku dáte do horkého čaje. Tak opatrně, myslím si, že tohle to je docela takový dobrý apel. Tak pokud už jste si ten čaj osladili a už jste si tam prostě ten med dali, tak tohle to je info pro příště. S cukrem to samozřejmě neplatí, ale na ten med opatrně. Ivan Mládek vám bude hrát a zpívat.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Blíží se půl sedmá, pěkné ráno z Country rádia. První červencový den sebou přinesl vlakové výluky, které jsou platné na trasách Kralupy nad Vltavou, Kladno Dubí, Úpořiny, Radejčín, Plzeň, Klatovy a nebo Františkovy Lázně, Hranice v Čechách. Tahle ta výluka například vytrvá až do 20. července. No a co se děje na silnicích? Čekejte komplikace a poměrně hustý provoz. Většina lidí prostě vyrazila automobily a tím pádem je ta situace na silnicích trošku zhuštěná. A docela dost se i bouralo, takže opatrně nohu z plynu, skutečně zejména v zatáčkách to dost klouže. D1 127. km ve směru na Prahu, tam se bouralo, máme tam neprůjezdný jeden jízdní pruh, takže se dá předpokládat, že za chvilku se tam začnou tvořit kolony. Bouralo se také na D7 na 7. km ve směru na Prahu a v ulici Novopatské v Praze máme nehodu nákladního vozidla s dodávkou. Je to na sjezdu z ulice Kbelské do Novopatské. A ještě jedna informace z D1, 153. km ve směru na Brno, tam máme taktéž dopravní nehodu. Buďte na sebe opatrní, nohu z plynu a dál poslouchejte Country rádio. Za 15 minut tady pro vás máme další dopravní info.
0: Country rádio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Letecká služba policie České republiky měla už 8 let používat minimálně 3 nové lehké vrtulníky. Měla mít i nejméně 2 velkokapacitní vrtulníky, schopné připravit celé speciální policejní nebo hasičské jednotky. Zatím nejsou a neví se, kdy budou. Ředitelství silnic a dálnic pokročilo s přípravou obchvatu Kaznějova na severním Plzeňsku. Stavbou spozdil nález poddolovaného území, kde se těžily černé a hnědé uhlí nebo kaolí. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno, až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska svůj svátek slaví Jarka neboli Jaroslava. Ženské křestní jméno Jaroslava i jeho mužský protějšek Jaroslav představují slovanská jména. Vznikla ze slovanského slova jarý a znamená to bujarý, prudký anebo silný. Ze stejného jména se vyvinulo i označení pro roční období, tedy jaro. Jméno Jaroslava ze slov jarý a slav se překládá jako slavná svojí bujarostí nebo svojí silou. Přeneseně potom v pozdějším významu znamená také ta, která ráda slaví jaro. Navzdory tomu, že má tedy svůj svátek v létě. 101 tisíc máme Jaroslav v Česku, tak na žádnou nezapomeňte, určitě by jí to bylo moc líto. A slaví i Vesna, ženské křestní jméno, které má slovanský původ a znamená stejně jako u Jaroslavy jaro. Vesna byla ve slovanské mytologii bohyně mládí, života, mladé, nespoutané lásky a jara ve slovanské mytologii. Když se podíváme do Somálska, tak tam mají den založení, na Ghaně den republiky a v Turecku si dneska připomínají prouhatý den. Dneska tam mají den námořnictva.

Dobré ráno z Country Rádia. Za chvilku už bude 6:45, tak se mrkneme trošku na počasí a také, jak to aktuálně vypadá na silnicích, abyste věděli, kterým úsekům je třeba se vyhnout. Začneme počasím. Teploty jsou stále kolem 18-20 stupňů Celsia. Jižní Morava, tam jsou na tom výrazně lépe, kolem 24 stupňů se pohybuje rtuť v teploměru. Mrkneme se tady i na dopravu, protože na D35 na 257. kilometru ve směru na Olomouc máme havárii osobního vozidla, které tam vjelo do svodidel, tak s tím počítejte. Komplikuje se situace i na D55 na 3,5 kilometru ve směru na Olomouc. Máme tam taktéž dopravní nehodu a komplikace jsou i na D7 na 7 kilometru ve směru na Prahu. Průjezd je hlášen se zvýšenou opatrností. Aut je na silnicích opravdu hodně, tak na sebe buďte opatrní, nohu z plynu a pěkně pomalu. Krásné ráno.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: 6 hodin 8:40 minut, tak připravte si palce, takhle je dejte do dlaní, pořádně stiskněte všemi ostatními prsty a držte, jo, dokud vám neřeknu dost. Tak samozřejmě, pokud se držíte volantu, tak to nedělejte, to by bylo celkem nebezpečné. Teď voláme někomu na probouzení a měla by to ta dotyčná zvednout. Už jenom proto, že jí chce nechat u nás zahrát její Aleš. Tak jak to dneska dopadne? Jestli pak to dneska dopadne dobře, tak si řekneme hezké přání a někdo na druhé straně bude dojetý. Dobré ráno, tady je Country Radio, moc vás zdravím.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Nevyděsila jste se trošku?
2: Ne, vůbec.
1: Ne, vůbec. Že vám po ránu takhle někdo volá, to je jakoby takový běžný standard.
2: No, nevolá, ale...
1: ale tušila jste, kdo asi vám volá a proč možná, ne? Je to tak?
2: No, asi jo.
1: Asi jo.
2: Mám vedle sebe manžela, tak díval se na mě takovým zalaskovaným pohledem, tak asi jo, tak... vím, že manžel.
1: Jo, tak ano, je to tak. Jestli se manžel jmenuje Aleš, jakože víme, že ano, tak je to jasná věc. Nechal tady krásný vzkaz. Sedíte?
2: Ano, sedím vedle něho v autě.
1: Tak to je dobře, že sedíte, protože teď poslouchejte, co nám tady napsal. A je to přímo citace jenom pro vás. Když už si se mnou vydržela 31 let, což připadá zrovna na dnes, tak ještě nějakou tu dobu bychom si spolu mohli užívat společně s dětmi a prozatím jedním vnukem. Díky za moc pěkné chvíle. Tvůj Aleš.
2: Děkuji.
1: No, a co Aleš na to?
2: No, řídí a moc se nevěnuje tomu.
1: No tak to by se měl věnovat určitě. Tak, že Aleše moc zdravíme, vám samozřejmě přejeme dalších minimálně 31 společných let. Vybral pro vás písničku, která se jmenuje Milé děti, je od Epidemie.
2: Děkuji.
1: Tak se mějte moc pěkně, přejeme šťastnou cestu a teď už z Country Rádia zní Epidemie jenom pro vás. Tak se mějte fajn, naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
1: Takové krásné přání a vyznání po ránu.
3: Byly doby, když jsem ani neznal jméno svýho doktora. Za to znal jsem tvoje tělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora.

0: Mirek Hofman a Zelenáči, pastor z Little Fort ve vysílání Country Rády. Za chvilku bude 7 hodina raní, máme za sebou poměrně rušnou noc, která možná váš spánek trošku narušila, protože vznikla tady v noci, respektive včera už supercela. Na rozhraní Čech a Moravy byly velmi silné bouřky a teď v noci probíhaly další. Tak věříme, že jste všichni v pořádku, když tak nám dejte vědět, jak to u vás probíhalo, jestli pak vás bouřka vzbudila a třeba v kolik hodin ráno. Za chvilku si dáme zprávy, také počasí a po celé už nějaká pěkná muzika. Co vy na Rangers a Vysočinu?
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat oblačná až zatažená obloha. Nejvyšší teploty v Čechách vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na Moravě na 26 až 31 stupňů Celsia.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
2: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u nákupu nemovitostí. Češi totiž letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii. Loni to bylo ve Španělsku. Kromě Itálie a Španělska také často nakupujeme byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí je atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než v Česku. Majitelé psů budou muset své mazlíčky nově registrovat do centrální evidence. Ještě před spuštěním je ale jasné, že má bezpečnostní díru. Zvíře je totiž možné zaregistrovat i na někoho jiného než na majitele. Ministerstvo zemědělství pouze vzkázalo, že pokud člověk záměrně zaregistruje psa na jinou osobu bez jejího vědomí, dopustí se podvodu. Soutěž Vesnice roku monitoruje náš kolega Savana.
2: Vesnicí roku Zlínského kraje jsou letos Boršice na Uherskohradišťku, které se staly držitelem Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce. Komise vyzdvihla investice i služby pro rodiny a seniory a dále odpovědný přístup k hospodaření. Luděk Savana, Urbánek, Uherské Hradiště.
1: Jezdit dopravou v horkých dnech je někdy doslova peklo. Tématu se věnuje Blanka Holoubková.
3: V letních vedrech se cestování městskou hromadnou dopravou v Praze stává pro mnohé cestující utrpením. Debaty na sociálních sítích odhalují rozčarování z nefunkční klimatizace. Pražská integrovaná doprava připomíná, že v tramvajích je výkon klimatizace automatický a řidič ji nemůže ovlivnit.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě jedna ze zákulisí fotbalu. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se prý rozhodovat v emocích. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. To byly zprávy. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pěknou červencovou středu přeju. Jestli vás v noci budilo bubnování do střechy, tak to nebyl sen. Na některých místech Česka totiž padaly kroupy a na Prachaticku byly tak velké, že některé dosáhly až 10 cm. A to už jsou prostě ledové koule, které dokážou poškodit střechy, ale i auta. A nám právě do Country Rádia napsal Tomáš, že je právě z Prachatic a že má pěkně zničený skleník a úrodu v něm. Tak já doufám, že dnešní noc byla pro vás ostatní méně kritická a že maximálně vás ten déšť a hromy blesky probudili. Taková 10-centimetrová kroupa, to si teda ani nedovedu moc představit, musím říct. A prý je to v českých podmínkách i opravdu výjimečný jev a řadí se taková 10-centimetrová kroupa mezi největší zaznamenané za poslední roky. Teda, to bych snad ani nechtěla vidět, protože si dovedu představit, jakou spoušť tohle to muselo způsobit. Tak zdravíme zejména tady na Prachaticko. Z Country Rádia vám posíláme takovou malou náplast. Tady máte Kateřinu Marii Tichou a písničku Sami. Za chviličku podrobně počasí ve vysílání Country Rádia v této hodině taky mrkneme do minulosti, podíváme se do hodně hluboké minulosti. Co pak se tam zajímavého událo a kdo pak by dneska slavil své narozeniny? No a během této hodiny taky docela určitě mrkneme zpátky do včerejška, protože jsme to měli jeden ranní otazník, který si zaslouží, aby jsme se k němu ještě trochu vrátili. Tak přejeme pěkné dobré ráno. Pěknou středu 1. července, kdy svůj svátek, alespoň podle českého kalendáře, slaví Jaroslava a taky Vesna.

7 hodin a 13 minut, pakliže se dáte za volant z Chomutova, vyrážíte směr Praha, tak vězte, že od 9. kilometru vás čeká kolona, je to zhruba u Buštěhradu. Pojedete v té koloně zhruba 2 kilometry, pak se to trochu rozjede, ale u 5. kilometru, což je někde u sjezdu na Středokluky, tak tam se to zase trošku zbrzdí. Celkově se zdržíte zhruba 20 minut. Co se týče počasí, tak když se tak dívám na mapu České republiky, tak ty teploty pomaličku, ale tentokrát je opravdu velmi pomaličku pozvolna lezou nahoru, teď se pohybují kolem 20, maximálně 25 stupňů Celsia, i když výjimky máme, těch 25 až 26 měříme na jihu Moravy a i tam by mělo být přes den počasí výrazně lepší nebo teploty výrazně vyšší než v Čechách. Teď si dáme Creedence Clearwater Revival ve vysílání Country Rádia a já vám přeju krásnou středu spolu s námi.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Krátce po čtvrt na osm se díváme do historie a konkrétně do roku 1908, protože právě toho dnešního 1. červencového dne byl zaveden jako celosvětový standard volání o pomoc signál SOS. A já třeba jsem se celý život mylně domnívala, že SOS je vlastně taková zkratka Save Our Soul, co je jako zachraňte naše duše, ale to tak vůbec není. To si představte, že tahle ta zkratka SOS byla vybrána pouze proto, že je v Morzeově abecedě mimořádně rytmická, protože v Morzeovce to jsou tři tečky, tři čárky, tři tečky. No, vidíte, to jsou věci. Takže signál SOS dneska slaví své výročí. Poprvé byl použit v roce 1908 a byl od té doby i zaveden. V roce 1899 se narodil český herec a spisovatel Jindřich Plachta, v roce 1923 se narodil herec Vladimír Ráš. Míříme i do světa za Sydney Pollackem, což je americký filmový režisér, producent a pedagog, který se narodil v roce 1934. Bohužel už není mezi námi, šlo ale o skvělého režiséra, který proslul filmy jako Tucí nebo Vzpomínky na Afriku. V roce 1961 se narodila Diana Spencerová, což byla britská princezna z Walesu, bývalá manželka prince Charlese. Bohužel zemřela při tragické nehodě v roce 1997. V roce 1952 se narodil český básník, prozaik, dramatik a buřič Fráně Šrámek. Rok 1981, tak to byl rok, kdy zemřel Jiří Voskovec, herec, spisovatel a také dramatik. A ještě mrkneme do roku 2004, protože tehdy nás opustil Marlon Brando, americký herec, který je známý díky množství filmových ocenění, například za filmy Kmotr, Tramvaj do stanice Touhán, Poslední tango v Paříži a nebo Apokalypse. Tolik dnešní data v datech, tolik ty nejdůležitější informace z historie ve vysílání Country Radio.

Meduza a Robert Křesťan s písničkou Dobrý lidi. Taková pohodová, optimistická píseň. Myslím si, že na ráno jako dělaná. Pokud jste se neprobudili v úplně ideální náladě, což se samozřejmě mohlo stát, protože ta noc byla možná pro vás krátká a ještě narušená tím krupobitím a někde prostě silným deštěm, tak Raduza a Robert Křesťan snad všechno uvedli na správnou míru. Pokračovat v tom bude i Marty Stewart s písničkou Tempted a potom se mrkneme na dopravu a zjistíme, kde pak to vázne, protože těch míst je celá řada, tak si o některých povíme více. Za malý okamžik ve vysílání Country Rádia. Teď už vám ale přeju krásné dobré ráno, pěknou středu a rozjíždíme to s Marty Stewartem.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za 8:02 vlaky z Prahy do Berouna jezdí přes Rudnou a budou až do 19. října vedeny ze zastávky a do zastávky Praha Zlíchov. Z důvodu opravy tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace dojde nebo už došlo 27. června k dočasnému obousměrnému přerušení provozu tramvají v Praze v úseku Anděl Radlická. Linka 4 je zrušena a tahle ta výluka vytrvá až do 17. července. Ještě pár informací. Z kolejí Vsetín, Půchov, Dolní Poustevna, Bad Šandou nebo Úpořiny, Radejčín. To jsou trasy, na kterých je náhradní autobusová doprava a vláčky tam prostě nepofrčí nějakou tu dobu. Mrkneme se i na silnice, protože na nás číhají nějaké záludnosti. V Praze, v ulici Lomnického, tam se bouralo. V Kostelci nad Labem, což je na Mělnicku, v ulici Neratovické, i tam máme dopravní kolizi a vrátíme se ještě na nějaký silnější tah D55, 3,5 kilometr ve směru na Olomouc. Tam máme dopravní nehodu a osobní auto tam havarovalo do svodidel. Dáme zprávy, dáme počasí a po nich Věru Martinovou.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Současná vlna veder je ve střední Evropě jednou z největších. Vědci upozorňují, že tento jev má negativní vliv i na fungování společnosti. V každém případě je důležité být opatrný a omezit námahu. V Jablunkově začala oprava mostu v centru města na frekventované nádražní ulici. Most, který je momentálně ve špatném stavu, se nachází před velkou křižovatkou. V době rekonstrukce ho proto nahradí provizorní přemostění. Zemědělcům v Česku začínají žně. Jejich hlavní část, tedy sklizeň obilí, začne už v těchto dnech. Už teď je ale možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba Vojtěšku nebo Jetel. Z Country Rádia teď posíláme pozdrav všem zemědělcům. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno, až zataženo občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: 7 hodin a 630 minut se podíváme do minulosti, ale do ne nijak hluboké, jenom do včerejšího dne. Ptala jsem se vás, co si vždycky raději nakoupíte do zásoby před svátečním dnem, protože nás čekají za pár dní svátky, ne vánoční, nemusíte se bát, to je za více než několik měsíců, ale ty svátky nás čekají 5. a 6. července, to jsou věrozvěstové, Cyril a Metoděj, a taky upálení mistra Jana Husa 5. a 6. července, tak bude otevřeno nebo nebude otevřeno v obchodech, máte si nakoupit do zásoby nebo ne, nemusíte se bát, otevřeno bude standardně, ale lidé v tom mají často jako nepořádek a já se tomu vůbec nedivím, ani já sama nevím vlastně, kdy je otevřeno a vždycky jsem ráda, když to někde napíšou a já si to můžu přečíst a oddechnu si, že je všechno v pořádku. Tak co si vždycky raději nakoupíte do té zásoby, když náhodou jsou obchody zavřené? Tak psali jste nám docela hojně, že třeba nenakupujete vůbec, že takhle do zásoby vůbec nenakupujete nic, protože prostě vždycky máte doma všechno, což je samozřejmě takový ideální stav. Napsal nám i Jirka, budu stručný, kupuju jenom pivo, všechno ostatní mám. Lenka zase napsala, že vlastně všechno nakupuje průběžně, takže nic. A pokud jsou obchody zavřené, tak mi to nevadí. Bydlím na malé vesnice, kde je obchod otevřený v pondělí, ve středu a v sobotu. Vidíte, a to je dobře. Když jsou prostě obchody otevřené takhle málo, člověk si zvykne nakoupit tehdy, kdy mají, prostě a v ostatní dny prostě nenakupuji. Do města zavítám jednou do týdne nakoupit to, co u nás není. No vidíte, i takhle se dá prostě vyžít a nemusíme si prostě lámat hlavu s tím, že prostě někde je zavřeno nebo někde nemají otevřeno do 10 do večera, ale člověk si na to rychle zvykne a jak si jednou zvyknete, tak si prostě špatně zvykáte na něco, co vám tak úplně už neladí.

najdete to po D35 na 257. kilometru ve směru na Olomouc. Máme havárii osobáku do vozidel a další informace je z Pražského okruhu 76. kilometr ve směru na Ruzeň na D7, tak tam máme neprůjezdný levý jízdní pruh právě v důsledku dopravní nehody, která se v tom levém jízdním pruhu stala. Tak na sebe buďte opatrní, no a když už vyrážíte někam ven a nejedete třeba autem, tak docela určitě deštník sebou. Určitě se vám během dnešního dne bude hodit, pakliže u vás v tuto chvíli neprší, tak je dost možné, že během dne ale pršet bude. Na celém území by mělo být dneska deštivo a zataženo. Teploty se aktuálně pohybují kolem zhruba 20-21 stupňů Celsia. Jižní Morava už teď hlásí 25, místy 28 stupňů Celsia. Tak, tolik informace, které se vám po ránu můžou hodit a snad vám přišly vhod. Teď už Jaroslav Samson Lenk a dáme si jeho písničku, která se jmenuje Trávou. Tak se budeme teď procházet klidně na boso. Já myslím, že takhle hudebně můžeme.

0: poznáte, kdo jsem?
1: A co byste nepoznali? Vlastně se nám stalo jenom jednou, že jste nepoznali, o kom jsme mluvili. To bylo totiž trošku takové jako náročné a bylo to záludné. Tenkrát to byl Fantomas. To si myslím, že nikdy jako už nezapomenu. Tak dneska budeme hádat další osobnost a to můžu prozradit, že to je skutečná osobnost a budu tady mít zase naši kolegyni, kterou je Radka. Radko, dobré ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Tak my tě moc zdravíme. Radka mi tady bude pomáhat, bude klást otázky a já budu odpovídat. Radka vůbec neví, kdo já jsem. Já se pořád schovávám a jsem děsně tajemná nebo tajemný. Tak vaše telefonní číslo, které byste si mohli už teď naťukat do vašich telefonů, je 210 323 333. A jak budete znát správnou odpověď, tak ho začněte vytáčet, protože jen tak máte šanci vyhrát u nás deštník Country Rádia, který se nejenom pro ten dnešní den bude dost hodit. Tak Radu, můžeme začít.
2: Ve kterém roce jste se narodil či narodila?
1: Tak já jsem muž a narodil jsem se v roce 1930.
2: Čím jste se původně proslavil?
1: Jako filmový herec. Začínal jsem v televizi a nejvíc mě asi proslavil seriál Rawhide o dobrodružství honáků dobytka, kteří cestují napříč americkou stepí.
2: Věnoval jste se také režii?
1: Ano, od začátku 70. let až do současnosti. Za své filmy jsem také obdržel 4x Oscara. Zajímavé je, že jako herec jsem tuto sošku ale nikdy nezískal.
2: Za které filmy jste získal Oscara za režii?
1: Nesmířitelní a Million Dollar Baby.
2: Hrál jste někdy hlavní roli ve filmech, které jste sám režíroval?
1: No ano, v mnoha z nich, například v Medizinských mostech. Tak, já si myslím, že těch indicií, které vás měly navést k tomu správnému jménu, jste dostali celou řadu. Zejména pokud jste filmoví fanoušci, tak si myslím, že už máte naprosto jasno. Tak zkusíme, kdo pak nám volá. Country Radio, hezké ráno.
3: Dobrý den.
1: Dobré ráno.
3: Já vás zdravím. A tak. Je to Clint Eastwood, nemůžu se vykoktat.
1: Tak myslíte, že je to Clint Eastwood?
3: Nemyslím, vím to 100%.
1: Vy to víte naprosto 100% a je to samozřejmě správná odpověď. Čím jste si byla tak naprosto jistá, že jste si řekla, no tak tam musím zavolat?
3: Ze začátku jsem si říkala režíroval, hrál a režíroval. Aha. Říkám, že by to byl Eastwood, ale když už jste říkala Medizinské mosty, tak to je na 200%, protože to je úžasný film. Já to říkám a dám slzy do očí.
1: No to je naprosto nádherný film. Ano, už je starší,
3: dojemný.
1: Ale je to prostě taková legenda, ano, kterou
3: ta
1: můžete vidět pořád.
3: Ta ten podklad, ten děj prostě.
1: To je nádhera. No tak moc děkujeme za tuhle správnou odpověď. Věříme, že jsme odhalili vašeho oblíbeného herce, je to tak?
3: Ano, ano, ano. Tak je víc, ale on je takový všestranný a takový. Ať od mladá, nebo už na starší roky, prostě vždycky měl tu polohu, ať hrál něco drsnějšího nebo líbivého, prostě, že tomu člověk věřil úplně.
1: Je to frajer, i ve více než 90 letech stále ty filmy režíruje a stále v některých i hraje, takže s klobouk dolů tedy. Clint Eastwood, klobouk dolů i před vámi, gratuluju, vydržte mi na lince.
3: Já vám taky děkuji, pěkný den.
1: Tak teď už Chris Christopherson ve vysílání Country Rádia a Radunce děkuju, ahoj.

0: Tenkrát v 45. tak to o tom zpíval Honza Vyčítel, kapela Greenhorns, takhle těsně před 8 hodinou raní. Než si dáme zprávy, než nám Terka Jandová poví, jaké nás čeká počasí, tak si řekneme o tom, co nás čeká hned po 8. Docela určitě tu bude pořad Pod lupou, takže se podíváme na zůbek někomu, kdo by dnes slavil nějaké výročí a nebo je to výročí jeho úmrtí, ale jde o samozřejmě významnou osobnost. A hned po 8. z muziky budeme hrát Babiho Rivolu, Karabinu a Kamarády táborových ohňů. Dáme si jich Osamělý město, písničku, kterou znáte určitě jako Tereza.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat oblačná až zatažená obloha. Nejvyšší teploty v Čechách vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na Moravě na 26 až 31 stupňů Celsia.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
4: Když spustí housle, zaskejí brouk.
1: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na táboře. Ceny letních dětských táborů od loňska ale vzrostly. Přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Zjistila to agentura Ipsos. Největší zájem o letní tábory mají čtyřčlenné rodiny a rodiny se středními příjmy mezi 40 až 50 tisíci korunami měsíčně. Naopak v příjmové skupině do 15 tisíc korun měsíčně se tábora zúčastní jen 41% dětí. Kvůli nákladům musel dítěti někdy tábor odmítnout každý šestý rodič v Česku. Na brněnské přehradě funguje až do září non-stop vodní záchranná služba. Zdravotníci pomáhají ošetřovat zranění při nehodách cyklistů, výjíždí i k převráceným vislicím nebo úrazům. Od začátku sezony mají už skoro stovku zásahů. Jen o uplynulém horkém víkendu jich bylo přes 30. Také ve Vsetíně mají letní kino.
2: Do Vsetína se vrací letní kino, a to na Dolní náměstí. Diváci se mohou těšit na pravidelné čtvrteční promítání. Program odstartuje 2. července legendární thriller Čelisti. Následovat bude Dědictví, Střihoruký Edward, Mumie, Desperado, Gimple a sezonu uzavře 13. srpna Návrat do budoucnosti. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: V Praze budou mít nový urgent. Kde to bude konkrétně, to nám prozradí Blanka.
3: Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze postaví novou budovu urgentního příjmu za 2 miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu by měla začít letos a být dokončena do poloviny roku 2029. Součástí investice bude také parkovací dům s heliportem.
0: Sport.
1: Fotbalista Antonín Kinský se v Tottenhamu dočkal nové smlouvy. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Brankář Antonín Kinský podepsal v Tottenhamu novou víceletou smlouvu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. V Tottenhamu očekávají, že v létě odejde Ital Vicario. V tom případě by měl být Kinský jedničkou kohoutů. Záda mu bude krýt Slovák Martin Dúbravka.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Máme za sebou další tropickou noc a tropická byla tady zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejníže klesla teplota na Šumavě, Březník tam měl 11 stupňů Celsia, ale jinak v 5 ráno už byly teploty zhruba kolem 20, pohybovaly se mezi 17 až 22 stupni Celsia. A možná vás v noci taky probudila velká buřina nebo silná bouřka. Pozor si na ně dávejte i během dnešního dne, protože zejména na Moravě a ve Slezsku by mohly být ty přívalové deště opravdu velmi silné. Navíc by měl šíleně foukat vítr, takže si to dneska asi pěkně užijeme. Bez deštníku dneska ani ráno. Za chviličku nás ve vysílání Country Rádia čeká Beyoncé, dáme si písničku Texas Hold'em, čeká nás i Jarek Nohavica, dáme si jeho Hlídače krev. Hezké ráno, hezké pondělní, tedy pondělní, víte, já začínám týden. Hezké středeční ráno 1. července, kdy svůj svátek slaví Jaroslava, vám přeje Katka Čepelíková. Mimochodem, k Jarkám se dneska určitě ještě dostaneme, a to v této hodině zhruba za půl hoďky. Jim dáme velký prostor, řekneme si o jejich historii jména i kolik jich v Česku máme.

Hlídač krev, takový hlídač krev, tak tomu by se dneska hodil taky deštník a nějaké pěkné gumáky a možná i něco teplejšího na sebe, protože by to mělo dneska docela foukat. Teploty aktuálně záleží teda, kde byste pásli. Jo. Pakliže v Čechách, tak teploty jsou aktuálně kolem 20 stupňů. Jestliže jste na Moravě, tak byste se nemuseli tak teple oblékat, protože tam už mají místy 26, zejména tedy v té jižní části Moravy. Jak to vypadá na silnicích? Na Pražském okruhu, pakliže jedete zde jedničky k letišti, tak zhruba u Modletic, je to 77. kilometr, tak tam v levém pruhu máme havárii osobáku, tak tam si dávejte pozor, už to tam vypadá, že se tam začíná štosovat a vypadá to na delší dobu. To zdržení vás určitě trošku zdrží, no. To už se tak u zdržení stává, že? Dáme si Texmeny, dáme si Vrátil Vyskočila z

0: pod lupou.
1: Dnes máme pod lupou Nicholase George Vintna, který nás právě před 11 lety opustil. Šlo o britského makléře a humanitárního pracovníka, který v roce 1939 zachránil stovky převážně židovských dětí z okupovaného území Československa. A to před transportem do koncentračních táborů. Tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království. Počátkem 30. let žil Vintn v Anglii, kde v důsledku hospodářské krize vystřídal několik bankovních domů. Během dovolené v zimě roku 1938 se ale rozhodl zapojit do záchrany židovských dětí z Československa. Jeho kamarád Martin Blake, jeden z pracovníků BCRC, požádal totiž právě Nicholase Vintna, který se zrovna chystal na dovolenou do švýcarských Alp, aby namísto lyžování odjel do Prahy a pomohl organizovat dětské transporty. A on toho využil. První kinder transport, takzvaný dětský transport z Prahy, byl vypraven 14. března roku 1939. Často se jednalo o děti židovských uprchlíků z Německa a anektovaného Rakouska, kteří před Mnichovskou dohodou hledali azyl v Československu. Poslední úspěšný dětský transport byl vypraven 2. srpna roku 1939, kdy celkový počet zachráněných dětí dosáhl 669. Úplně poslední vlak s 250 dětmi byl vypraven 1. září roku 1939, ale byl zastaven a poslán zpět, protože ve stejný den vypukla druhá světová válka. Nicholase George Vintn a jeho odkaz žije ale i nadále a my mu samozřejmě děkujeme. Více informací najdete i na Facebooku Country Rádia, kde si o Nicholase George Vintnu taky krátce povídáme.
2: Way down south, down a long dusty road, there's an old ramshackle house that nobody lives in anymore. And if you walk down the hall and look, you'll see an old grandfather's clock that don't run anymore. It's silent now and it's covered up with spider webs. That was my grandfather's clock, and this song is a story of that clock.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za 2 minuty už bude 8:30, tak přeju hezké středeční ráno z Country rádia. Mrkneme se na to, jak nám dneska nejedou vlaky. Bude to na trase Františkovy Lázně Hranice v Čechách. Platí tam výluka. Podobná je i na trase nad Doubravou Chotěboř, Branice, Tábor nebo Plzeň Klatovy. Tady pojedete autobusovou dopravou, která je tou náhradní. Mrkneme se na silnice D55, zhruba 1/4 kilometr ve směru na Olomouc, tak právě tam se bouralo. Je tam aktuálně odstavené osobní vozidlo a po nehodě čeká na odtah. Vrátíme se do Prahy, protože tady máme v ulici Ječné kolizi. Je to mezi křižovatkami ulice Salmovská a Lípova. Máme tam jedno havarované vozidlo s motorkou a mrkneme i do Mladé Boleslavy, kde se bouralo v ulici Jičínské. Dávejte na sebe pozor. Přejeme šťastnou cestu, teď zprávy a po nich Spiritual Quintet.
2: Country Radio.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Letecká služba policie České republiky měla už 8 let používat minimálně 3 nové lehké vrtulníky. Měla mít i nejméně 2 velkokapacitní vrtulníky, schopné připravit celé speciální policejní nebo hasičské jednotky. Zatím nejsou a neví se, kdy budou. Ředitelství silnic a dálnic pokročilo s přípravou obchvatu Kaznějova na severním Plzeňsku. Stavbu spozdil nález poddolovaného území, kde se těžily černé a hnědé uhlí nebo kaolí. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno, až zataženo občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska svůj svátek slaví Jarka neboli Jaroslava. Ženské křestní jméno Jaroslava i jeho mužský protějšek Jaroslav představují slovanská jména. Vznikla ze slovanského slova jarý a znamená to bujarý, prudký anebo silný. Ze stejného jména se vyvinulo i označení pro roční období, tedy jaro. Jméno Jaroslava ze slov jarý a slav se překládá jako slavná svojí bujarostí nebo svojí silou. Přeneseně potom v pozdějším významu znamená také ta, která ráda slaví jaro. Navzdory tomu, že má tedy svůj svátek v létě. 101 tisíc máme Jaroslav v Česku, tak na žádnou nezapomeňte, určitě by jí to bylo moc líto. A slaví i Vesna, ženské křestní jméno, které má slovanský původ a znamená stejně jako u Jaroslavy jaro. Vesna byla ve slovanské mytologii bohyně mládí, života, mladé, nespoutané lásky a jara ve slovanské mytologii. Když se podíváme do Somálska, tak tam mají den založení, na Ghaně den republiky a v Turecku si dneska připomínají prouhatý den. Dneska tam mají den námořnictva.
2: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju, a

to byl rázný hlas, rázná žena Winona Burning Love v našem vysílání. Teď je 8 hodin 42 minut, no a v tuto chvíli tu pro vás máme informace, které souvisí s dopravou. Pozor si dávejte na D1, ne na D1, to je taková ta hlavní trasa, vždy se vždycky něco děje. Tentokrát je to na trase Brno-Ostrava. Zhruba 236. kilometr, tak tam osobák skončil v příkopu. Aktuálně se projíždí jenom levým pruhem, protože v pravém pruhu jsou záchranáři. No a když se teď podíváme na počasí, jaké panuje aktuálně po venku, teploty se stále drží kolem té 20, nešplhají nikam výše nahoru, což je, si myslím, docela pozitivní zpráva. Můžeme si oddechnout, sundat ta vlhká prostěradla ze svých bytů a z oken a všude, kde je máme pověšena. Možná, že si je nechají rozvěšena jenom na jižní Moravě, protože tam je v tuto chvíli 28 stupňů Celsia a dneska by tam mohli mít až 30. To v Čechách se budeme držet kolem těch 20 až 25 stupňů Celsia. Takže nás čeká celkem příjemný den, i když se zataženou oblohou. Za malý okamžik už budeme dospívávat jednu píseň, tak pokud si věříte, umíte trošku zpívat, volejte.

0: Dospíváš to?
1: Country Radio, dobrý den, tak někoho zdravíme. Koho máme na lince? Haló, haló.
2: Petr, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Petře, tak posloucháte nás za volantem. Máte handsfree?
2: No, poslouchám za volantem, mám handsfree a jsem sám překvapený, že jsem se dovolal.
1: No vidíte, jaké máte štěstí, tak uvidíme, zdali pak se vám podaří dospívat písničku, kterou tu pro vás mám připravenou. Tak zpíváte si spolu s námi takhle před tou devátou?
2: Tak někdy jo, no.
1: Někdy jo, a jako cítíte se, že vám to vždycky jako šlo, nebo někdy jste jako nevěděl, trochu jste tápal?
2: O, tak někdy jsem taky tápal.
1: Někdy jste taky tápal, dobře. Tak tentokrát tu pro vás máme jednu písničku, kterou si myslím, že taky dobře znáte. A myslím, že tápat nebudete. A kdybyste náhodou tápal, tak prostě přidáte takový to la la la, jo? Rozumíme si, melodii chytnete, jako tím jsem si naprosto jistá. Můžeme začít?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to, dobře, poslouchejte.
3: Co bychom se báli na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pom, pom, pom.
2: Do českého ráje cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá. Horolezci, horolezci je.
1: Můžete pokračovat, pokračujte. Horolezčí,
2: já to asi nechám na tom originálu, to bude lepší.
1: Je, ale to bylo hezký, vy jste se tak rozjeli, já myslela, že už teda nebudete pokračovat. A vy byste klidně pokračoval. Tak tohle to je legendární píseň, ne? Tu každý zná.
2: No to jo, no.
1: No to jo, no vidíte, jak vám to krásně šlo i za tím volantem. Tak kam máte namířeno?
2: Teď jdu do práce.
1: Kam to je do práce? Je aspoň město.
2: Do Boleslavy z Českého ráje.
1: No tak vidíte, no tak to je ideální trasa a ideální píseň. Tak moc gratuluju, vyhráváte od nás tričko Country Rádia. Mějte se fajn a šťastnou cestu.
2: Děkuju.

Já myslím, že i tuhle písničku jste si mohli zaspívat s Pavlem Bobkem. Mohli jste využít samozřejmě i Ivana Mládka Prachovské skály, protože to je taková legenda, kterou zná úplně každý. Si myslím, že slovo od slova, a když ne, tak alespoň část. Za malý okamžik tu bude také prostor pro zpěv, ale nejdříve prostor pro zprávy a počasí na Country Rádiu. A pak už Michal Tučný a nebo Tony Joch hned po deváté ve vysílání Country Rádia. Tak hezké ráno.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačná až zatažená obloha. Nejvyšší teploty v Čechách vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na Moravě na 26 až 31 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u financí, protože na navýšení učitelských platů na úroveň 130% průměrné mzdy v Česku by bylo potřeba navýšit rozpočet školství na příští rok o 35 miliard korun. Tak to alespoň spočítali ekonomové. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Loni dostávali učitelé, včetně vedoucích pracovníků, průměrný hrubý měsíční plat 53 346 korun. Meziročně jim stoupl o 5,7%. Dostávali tak asi 108,5% loňské průměrné hrubé mzdy. Na Vysočině začaly první samosběry česneku. Další se přidají o víkendu. Suché jaro ale poznamenalo úrodu. Současná vedra pro změnu ovlivňují způsob sběru. Zemědělci museli vymyslet jiný postup, aby zákazníci při vysokých teplotách nemuseli chodit po rozpáleném poli. Plodiny převáží do stínu nebo upravují časy prodeje. Teď něco pro rybáře.
2: Sumeček černý je drobná nenápadná ryba, jedná se však o nebezpečný invazní druh, který v našich vodách nemá přirozené nepřátele, bleskově se množí a ohrožuje místní vodní ekosystémy. Jeho přemnožení řeší v Kroměříži v lokalitě Metkovy rybníky, kde se podařilo nyní odstranit přes 2500 sumečků. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
1: Parkování je a bude problém, který bude pravděpodobně narůstat. Navíc kolem turisticky zajímavých míst je parking mnohdy nesmyslně předražený.
3: Vedro komplikuje dopravu kolem vodních ploch. Příkladem je jezero Lhota u Staré Boleslavy. Během uplynulého víkendu u areálu odbavili na placeném parkovišti až 3000 vozidel. Ne všichni řidiči jsou ale ochotní zaplatit, a tak hledají alternativní možnosti stání. To pak komplikuje život obce, a tak se do toho musela vložit policie. Luboš Dvořák, Brandýsko.
1: Sport. Nakonec zpráv ještě cyklistika. Organizátoři cyklistické Tour de France jsou připraveni přizpůsobit se tropickým vedrům, která mohou závod provázet. Podle vedení je ochrana jezdců a fanoušků prvořadá. Pořadatelé ale také myslí na diváky u trati. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tony Jocha, tvář starého muže ve vysílání Country Rádia. A přede mnou už není tvář starého muže, ale našeho oblíbeného hosta, který tady je vždycky každou první středu v měsíci po 9. hodině. A vy všichni znalí, co posloucháte Country Rádio pravidelně, tak už víte, že tím hostem je Vlastík Šindelář. Moc tě zdravím, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Tak Vlastík nám dneska bude povídat primárně o bylinkách, protože my jsme teďka zažili opravdu horké dny. Jo, myslím si, že zapotil se leckdo z nás, málo kdo se nezapotil, jo, a to jsme nemuseli ani nic moc dělat.
1: Tak to teplo bylo až nepříjemný, mě teda vadí teplo až od 35, takže už to bylo taky horší, ale pořád to ještě jakž tak šlo, ale teď právě vlastně od toho slunovratu, že, který byl ke konci června, tak hned potom 24. je Ján a to je vlastně ta svatojánská noc a to vždycky bylinkáři sbírali bylinky, protože právě v této době kolem toho slunovratu jsou nejúčinnější, ale i když pustíme tu astrologii a takové ty věci nadpřirozené, tak pravda je ta, že bylinky by se měly sklízet a nejúčinnější jsou právě vždycky na počátku toho květu. A k tomu květu dochází právě teď na konci toho června, začátkem července.
0: Tak vlastně jedna z těch nejzásadnějších bylin, která se během té svatojánské noci sbírala, je vlastně třezalka. Že jo? Co třezalka umí? Ta nás ochladí, třezalka?
1: Třezalka nás až tak neochladí, ale třezalka lidově se taky nazývá právě bylina svatého Jána. Takže ty bylinkáři sbírali a ta třezalka nám, ona je spíš taková na uklidnění proti depresi třeba. Ideální je si ji naložit do oleje a pak třeba ten olej, samozřejmě můžeme si s tím natřít, když kůži, ale můžeme, co je třeba příjemný, kápnout si pár kapek vždycky do, když máme vanu a do koupele a pěkně se v tom olejíčku vykoupat. Akorát třezalka sice kvete teď v tom horku a to, ale pokud si dáme čaj nebo se tím natřeme, tak jako nesmíme chodit na sluníčko, to by nám uškodila. Takže na to opatrně s tou třezalkou. To jinak je, v takové té magii je to i taková bylinka, která dokáže přivolat lásku, takže když si pár lísků přidáme do nějakého bylinkového čaje a někomu to podstrčíme, tak s ním takhle pěkně zatočíme.
0: Dobře, pokud jste to nestihli nazbírat o svatojánské noci, tak samozřejmě není všem dnům konec. Určitě pokud ne. Třezalka někde začíná kvést, tak teď je ideální čas ji tedy nazbírat. A co se z ní sbírá vlastně, listy?
1: No, sbírá se ta nadzemní část, že to takový ten vrchol té rostliny, protože ten spodek už je dřevnatý, on je to takovej polokeřík, který vlastně ty spodky zdřevnatí, ale tam nahoře, kde začíná kvést, tak jsou ty kvítky a ty větvičky ještě takové měkonké, lístky měkké, takže taková ta horní část té natě.
0: Dobře, dá se ta třezalka třeba naložit i do lihu? Víš, že někdo by třeba požil,
1: no,
0: co?
1: No, naložit se to dá určitě, že jo.
0: Jako, jestli se to dá nějakým způsobem využít, tak spíš jako do těch olejů.
1: Vyrobit si tinkturu, ale spíš bych si jenom usušil a udělat si ten olejíček.
0: Dobře, takže do lihu ne, milí posluchači, raději ano. Ale tak bavili jsme se o těch bylinkách na ochlazení. Třezalka tedy je spíše na uklidnění, pokud prostě se cítíte třeba nějaký rozechvělí, teď prostě máte nějaké třeba těžší období, tak ideální tedy třezalka. No a na to ochlazení, protože v příštím týdnu, někdy ve čtvrtek, má být zase asi 38 stupňů Celsia. Takže teď tušku a papír a zapisujte si, co nám Vlastík řekne. Jaké bylinky jsou vhodné na ochlazení?
1: Tak na to ochlazení taková typická bylinka je máta. Ale že jo, spousta lidí si tu mátu natrhá, dá jí do džbánu s vodou, ale dá tam led. A jako je to příjemný, že jo, pijeme to studené, ale není to až tak to nejlepší pro to, aby jsme se ochladili. Daleko lepší nebo příjemnější je udělat si mátový čaj a pít ho lehce vlažný. Neříkám teplý úplně, ale vlažný. Pro to tělo je to lepší a třeba v Maroku nebo tadyhle v té severní Africe, kde ty horka jsou pravidelně a větší, tak právě pijou ten mátový čaj, takže udělat si ten mátový čaj a ten nás ochladí a osvěží, i když je jako není ledovej.
0: Když bychom využili meduňku, je nějaký rozdíl mezi tou mátou a meduňkou? Já musím říct, že jako často si říkám, že jsou jakoby dost podobné, i co se vůně týče. Je rozdíl i mezi nějakým tím využitím?
1: A tak ta meduňka zase, ta je na takový to uklidnění a je to taková uspávací bylinka trošku, takže jak tu třezalku, tak tu meduňku by bylo daleko lepší si udělat třeba ten čajíček až k večer a uklidnit se a pak si zdřímnout.
0: Dobře, takže na zdřímnutí a na takovou tu klidnější náladu třezelka, meduňka, ale máta je tedy jako na osvěžení a ideálně z ní udělat čaj, který pít vlahý. Ale pozor, to není všechno, protože ty jsi mi říkal, že dobře fungují i listy vavřínu.
1: Tak a to je takový recept ze Sicílie, tady z těch horkých oblastí. A pokud máte možnost si pěstovat svůj vavřín, což ženy tomu většinou říkají bobkový list, protože ho kupují sušený, to je sušený list, ale ten čaj z toho sušeného listu nemá takové účinky jako z toho čerstvého, takže utrhnout si pár lístků, takový ty starší z toho vavřínu, 4-5 lístků dát do hrnku s vodou a z citronový kůry ideálně si pěstovat zase svůj citron, se škrábnout jenom trošku toho žlutého, to, co se dávalo do buchet nebo dává, no zalejt horkou vodou a když to vychladne, tak když takový čaj zase vypijeme mírně vlažnej, tak nám najednou přestane být horko a přijde nám, že je venku příjemně, i když je těch 35 a víc.
0: No neříkej, tak vidíte, milí posluchači, teď máte ještě spoustu času pořídit se vavřín. Já jsem se koukala na internetu, jestli se vůbec vavřín prodává, protože jsem vůbec jako neměla tady o tom zdání. A pořídíte rostlinu normálně za 190 korun, ale jako opravdu velkou vzrostlou. Takže tu si pořiďte a připravte se na čtvrtek příštího týdne právě s listy vavřínu. To si myslím, že je docela dobrý tip. No a jestli byste se chtěli vlastně Mila Šindeláře, našeho pana inženýra, zeptat na cokoliv, co souvisí s vaší zahradou nebo s rostlinami, které pěstujete doma, nějak si s nimi nevíte rady, tak klidně zavolejte na 210 323 333. My určitě dotaz předáme a určitě ho taky zodpovíme. Teď se budeme chviličku hrát Emilu Harris a za chvilku se k rozhovoru zase vrátíme ve vysílání Country Rádia. Tak přejeme hezké středeční dopoledne.

0: Ve čtvrt na 10 se vracíme k Vlastimilu Šindelářovi, což je náš pan inženýr, odborník přes zahradu a květenu. A my už tady na němi máme jeden dotaz, zavolal nám pan Zdeněk, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Zdeněk ze Sedlce u Mikulova, zdravím pana Šindeláře, posluchače. A chtěl jsem se zeptat, jestli je jiná dvouvaločník opravdu tak kouzelný, jak se o něm povídá.
0: No tak uvidíme. Vlastíku, jak to je?
2: Tak samozřejmě.
0: Děkujeme.
2: Samozřejmě ten jinan je taková magická rostlina, jako opravdu pomáhá i na zlepšení paměti, je to takový života budič. Mm-hmm. Taková perlička ve spoustě třeba takových těch likérů, které vyráběly různě lékárníci, počínají Becherovkou a různýma dalšíma, tak i v těch likérech se ten jinan vyskytuje, že lékárníci a tadyhle ty ho používali. A rozhodně, když ho máte na zahradě, tak ty listy, když si utrhnete a buď usušíte, že jo, nebo uděláte si z toho pak ten čaj, tak to taky pomáhá. Že jo. Samozřejmě prodávají se různé doplňky jako stravy, nebo jak to nazvat, ale a tady ty účinky tam určitě jsou. Jak jsem zmínil, ty likéry, aby neříkal někdo, že propaguje jenom alkohol a takový, ty likéry jsou léčivé, v podstatě, že ho vyráběli lékárníci, ale je to vodávce, je to prostě šťopičku maximálně denně a na to naši předkové měli takové malé skleničky, já jim mám třeba doma taky, která vlastně je ještě menší než to 0,2, jako ten malej paňák, takže fakt jako tu šťopičku a měli to u těch likérových skleniček nebo lahví a tam si prostě dali tu šťopičku a ta vlastně toho člověka povzbudila.
0: Mm-hmm. A jakým způsobem se třeba zpracovává ta ginkgo biloba, když ji mám teda na zahradě? Tak co teda jako s ní? Tak můžu si natrhat ty listy a něco s ní udělat?
2: Tak když si máme ty listy, že jo, samozřejmě můžeme si z nich udělat zase tu tinkturu, ale anebo je usušit a prostě používat jako jiný zpracování doma a ani moc jako nevymyslíme.
0: No takže je to prostě ideální teda zejména na tu paměť, jo?
2: Tak, je to na paměť, ale je to takový života budič. No,
0: prostě. Dobře, tak já to poky budu asi kupovat, pořídím si domů nějaký stromek, ginkgo biloby. Tak děkujeme za dotaz, klidně můžete dál volat 210 323 333, Vlastík tady ještě chvilku s námi pobude, abychom si povídali o třeba rajčatové plísni, která ráda přeskakuje, jo? Nejenom ráda požírá ta rajčátka, že? A myslím si, že teď je ten aktuální čas, kdy už ta rajčátka začínají trochu červenat. A může přeskočit kam?
2: Tak ona,
0: na nás ne.
2: Ne, ta plíseň se jmenuje plíseň bramborová a ona přeskočí z brambor na rajčátka, protože jsou to příbuzné rostliny, když se koukneme, ty listy jsou podobné. A tam jde o to fakt si to hlídat, protože pokud se nám dostane do skleníku, tak když to zanedbáme, tak v podstatě za týden už jsou všechny listy hnědé a pak už s tím neuděláme nic, než je všechny ořezat a počkat, jestli nějaký ty rajčata dozrajou, ale stejně už i na ty plody se to pak dostane. Takže to chce hlídat a ta plíseň samozřejmě na bramborech, kde se pěstou ve větším, se na té nad tím vyskytne. Obzvlášť třeba teď je nebezpečí, protože byly horka, teď docela prší, takže bude vysoká vzdušná vlhkost, zase bude horko. Mm-hmm. A to je takové ideální podmínky pro vznik jak všech plísní. Že? Mm-hmm. A tak nám to chce hlídat a pokud zjistíme takové, ono z začátku je to takový jako volejová hnědočerná skvrna na tom listu, která teprve později začne hnědnout, zežloutne, tak okamžitě ty listy odtrhávat a likvidovat, protože jinak fakt to jde pak poměrně rychle. Mm-hmm. U těch brambor to není tak hrozný, když se dostane na tu nať, samozřejmě, když už je pak celá spálená, tak je to taky špatný, ale tam to trvá díl, než se dostane na ty brambory, na ty hlízy.
0: Jak dlouho to asi trvá?
2: A tak u těch brambor je to nějaký týden, ale u těch rajčat to jde daleko rychlejš, protože ty plody jsou vlastně hned vedle těch listů. Takže tam je to fakt jako velmi rychlý a pak ty plody jsou vlastně nejedlý, že? Jsou znehodnocený, takže tam to chce fakt hodně hlídat a třeba i postříkat preventivně, jakmile se to trošku objeví.
0: Tak my tady máme nějaký další dotaz. Country Radio, hezké dopoledne. Halo? Halo? Tak. Tady si nějak neslyšíme, nevadí. Každopádně tedy rajčatová plíseň není, ale je to bramborová plíseň, která přeskakuje takhle na rajčata. No tak to jsou teda pro mě zásadní informace. Ne, že bych pěstovala rajčata nebo brambory, ale myslím, že si to asi zapamatuju. Tak zkusíme další telefon. Country Radio, hezké dopoledne. Haló, haló. Pardon, stlumte si rádio, aby jsme se dobře slyšeli přes telefon. Oh, tak dneska nám ty telefony nějak zlobí a nedá se nic dělat.
2: Jsou přehřáté linky.
0: Asi jsou přehřáté linky. Vlastníku, co teď aktuálně trápí zahrádkáře nejvíce na těch zahradách, kromě teda té bramborové plísně?
2: Tak asi sucho, že jo? Sucho, horko. A to, co bylo ten extrém teď o víkendu, tak v podstatě ty rostliny vadly, i když stály ve vodě, když to řeknu, i když byly zalitý, protože prostě ty rostliny nejsou na takovýhle teploty stavěny, nebo ty naše rostliny, že jo? Pokud máme a budeme si pěstovat ten vavřín, rozmarín a takový ty středomořský bylinky, tak tím to horko nevadí. Ale jakový ty naše rostliny, tak ty v podstatě začnou vadnout, i když mají vodu dolů, protože to prostě nejsou schopní vytlačit až nahoru do toho, do té nejmladší části.
0: Jo, takže do poloviny jsou v pohodě, ale prostě zbytek
2: ty listy pak
0: už
2: jako vadnou, že jo, takže fakt jako zalévat a ideálně fakt ráno to a pravidelně, že jo.
0: To je jasný. Tak zkusíme ještě jeden poslední telefonát, jestli se nám podaří, tak teď přestal zvonit, tak možná, že máte poslední dotaz, zkusíme. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Markéta.
0: Markéto, slumte si rádio, poprosím.
3: Ano, já už odcházím do jiné místnosti.
0: Dobře,
3: takže přeji už krásné deštivé dopoledne, konečně teda prší. A chtěla jsem se zeptat, mám doma rýmovník, roste jako blázen, takže já když mám rýmu, tak rozetírám ty lístečky, ale protože je to opravdu za chvíli pomalu strom, tak víceméně nevím, co s tím mám jinýho dělat, jak bych prosila o radu.
0: Je, dejte mi ho, mě to umřelo doma, vůbec mi to
3: no,
0: nešlo.
3: No vidíte, já vám klidně můžu přivést.
2: Ale jako někdo třeba z toho dělá i jako do syrupu a takový ten rýmovník, ale v podstatě, když roste, tak se ho nebojte sestříhnout, ono zase čím víc ho sestříhnete, on zase líp poroste a víc, ale prostě ho bez milosti stříhat, buď ho nechat zakořenit.
3: To já dělám,
2: nechat
3: no, i zakořením a rozdávám, ale jinak nevím, co s ním.
0: No, rozdávat. Stříhat a rozdávat.
2: Nebo z toho můžete házet na kompost a krmit slimáky, aby neměli rýmu. No,
3: to je škoda, já spíš myslela nějaký ten syrup nebo něco takového.
2: Jako to by se dá se z toho dělat, ale fakt, že ten rýmovník, když se někomu daří, tak roste tak, že to v podstatě není schopnej skonzumovat nebo zužitkovat.
0: Leda byste si udělala nějakou výrobnu, jo? Pak byste mohla vyrábět syrupy a dělat to jako ve velkým. Tak jedině, tak když vám takhle dobře jde, tak ideálně takhle asi zpracovávat. No, anebo více známých, co mají rýmu.
3: Dobře.
0: Mějte se hezky, děkujeme za dotaz.
3: Naslyšenou.
0: Tak to byl poslední dotaz do naší rubriky, tady s Vlastimilem Šindelářem, moc za ně děkujeme. Děkujeme i tobě za návštěvu, přejeme hezké léto a uslyšíme se zase první středu po 9. v srpnu.
2: Určitě budu se snažit, aby jsme se viděli a slyšeli hlavně.
0: Dobře, tak děkujeme za zodpovězené dotazy, snad se dostalo na všechny, na ty, které ne, tak můžete ještě napsat na studio@countryradio.cz a my dotazy předáme.
2: Tak jo, mějte se a krásné léto.
0: Ahoj Vlastíku, děkujeme.
2: Ahoj.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak dneska naším tématem bude něco starého. Jo. Já si myslím, že každý doma má spoustu věcí. Jo. O některých už ani nevíte, že je tam máte a říkáte si, já musím vytřídit v té své komoře, protože tam už je spousta věcí, už se tam nic nevejde. A mě by zajímalo, jestli už takovýhle nějaký úklid u vás probíhal a co jste vlastně starého, jste se konečně rozhodli vyhodit. Je to třeba věc, kterou jste dlouho ho skladovali a říkali jste si, a to se mi bude pak někdy hodit. A nebo naopak si říkáte, ježiš, to já jsem někde měl. A možná, že už jste to před lety vyhodili a ani to nevíte. Hledali jste to marně. Tak co starého jste se konečně rozhodli vyhodit? Tak to je téma dnešního ranního otazníku, který bude za chviličku vyvěšen i na Facebooku Country Rádia. Ale zapojit se do odpovědí můžete i skrze SMS-ku na 720 00 11 11 nebo na e-mail studio@countryradio.cz. Už teď se těším na vaše odpovědi, které si myslím, že budou velmi pestré.
0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je přesně 9:30, tak koukám se na ty vlakové koleje, které zůstávají prázdné mezi Plzní a Klatovy. Tam docela určitě vlaky nepojedou až do 17. července. Skoro až do konce srpna nejezdí vlaky na trase Branice-Tábor a také Kralupy nad Vltavou, Kladno-Dubí. Tam výluka vytrvá, ale jenom pár dní, už jenom 3. Další informace nesu ze silnic. V Praze se bouralo v ulici Kšeberáku na silnici 1/35 přímo v Liberci. Máme dopravní nehodu, ale tady je to tak hezky napsáno, že vlastně téměř nevíme, kde to je. Každopádně víme, že je to, že je tam havárie osobáku do svodidel. No ale když se tak koukám, tak by to mělo být v ulici Pilínkovská. Další informace je zde jedničky. 208. kilometr, tvoří se tam kolona vozidel, protože se tam stala dopravní nehoda. Doprava za námi, tak si dáme Věru Martinovou a Epidemii hned za malý okamžik.
2: Country Radio.
3: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
4: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: Vítejte na Country Rádiu.
5: Vítám vás, můj slyšte hlas.
6: Dej mi to. Budu zpívat a hrát.
0: Potěšíme vás s vašimi oblíbenými písničkami.
6: Tyhle šlágry mi jdou.
0: A je radost být mezi svými. Takhle hraje Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
5: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Dneska se tady bavíme na téma, co starého jste se konečně rozhodli vyhodit. Ne, co jako nad tím pořád přemýšlíte, ale co už jste opravdu vyhodili, už jste se s tím smířili, protože někdo prožívá takové ty okamžiky, kdy manželka řekne, hele, takže vyhodíme tohle tričko a teď vy tam stojíte a říkáte si, ne, ale tohle ne, tohle je moje oblíbený. A teď vy to říkáte, ale u každého toho trička, milí muži, já vás dobře znám, vy jste všichni jako přes kopírák v tomhle tom, jako musím říct, že třeba my doma osobně jako s tím máme teda velký boj. A musím říct, že když se tak bavím se svými kamarádkami, tak i oni zažívají tento boj se svými muži. Takže některá trička prostě letí i bez vašeho svolení. To se prostě nedá nic dělat. To bychom nad tím strávili taky půl dne, že? Takže co starého jste se konečně rozhodli vyhodit a neptám se čistě jenom třeba na oblečení, ale na různé jiné věci, které máte doma schované. To máte třeba takový friťák, jo? To je věc, která se prostě v mnoha domácích už řadu let třeba nepoužívá, ale vy nemáte to srdce to vyhodit, protože ta věc je funkční, jenom ji nepoužíváte. Ale co kdyby náhodou jednou nastal ten správný okamžik, kdy si zase budete chtít ufritovat ty hranolky, že? Pěkně v oleji, pěkně v těch 2 litrech, jako jste to dělávali třeba v těch 90. letech. Já tomu naprosto rozumím, s některými věcmi se člověk velmi nerad loučí. Napsal nám Petr, já jsem při jedné inventuře z hlavy vyhodil falešné představy, že všichni jsou skvělí kamarádi. Na druhou stranu mě zůstali ti opravdoví spolehliví a opravdu skvělý. No tak, Petře, to byly takové, jo, to byly takové trošku jiné věci, ale i takhle jste to mohl pojmout a dobře jste se toho chopil. Aleš napsal prázdný odřený krígl od piva, ale to asi muselo být velké loučení, protože jestli byl starý a odřený, tak na něj máte určitě dobré vzpomínky. Aleš napsal, u vyhazování věcí platí neuvěřitelně přesné Murphyho pravidlo.

0: nezáleží na tom, jak dlouho máš věc doma. Budeš ji potřebovat nejpozději 3 týdny potom, co ji vyhodíš.
1: To je ano. To je prostě stará známá klasika. Tak napsal nám i Tomáš a to si myslím, že by mohl být krásný výherní příspěvek. Poslouchejte, co nám napsal. Mně se často stává, že vyhodím nějakou věc při radikálním úklidu, který mě připadá tak 1-2x ročně. A tu věc potom za několik měsíců hledám a říkám ženě, ty jsi mi to vyhodila. A ona, ne, to jsi si vyhodil sám už před několika měsíci. Já jsem jí vždycky podezíral, že to není pravda. A tak si ty věci v mých rukách, jak je vyhazuju, začala natáčet. A teď už má pádní důkazy. Tak samozřejmě na některé muže se musí jít i takhle sofistikovaně. Máte u nás cenu. Zavolejte na 210 323 333. Teď už si budeme hrát. Děkuju za vaše příspěvky. Zítra po 7:30 zase nastane jejich čas.
2: Po válce čbán a květina a list, v němž ptá se Martina.

0: Tom Jackson, Living on Love, vysílání Country Rádia, tak se nám přiblížila ta 10. hodina, kdy tady na vás čeká střídání stráží, vymění se tady pozice na těch křesílkách, na kterých tady pěkně sedíme, tak já uvolním místo Milanu Šmitovi, který už se na vás moc těší. Odpočíval, trošičku odpočíval a teď už je plný energie a plný sil. Bude tu pro vás minimálně do 15. hodiny. Od 10. vás čeká Pavel Dobeš nebo pozdní sběr. Přeju hezký zbytek dne.
1: Country počasí.
2: Venku dnes bude převládat oblačná až zatažená obloha. Nejvyšší teploty v Čechách vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na Moravě na 26 až 31 stupňů Celsia. Oh,

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u nákupu nemovitostí. Češi totiž letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii. Loni to bylo ve Španělsku. Kromě Itálie a Španělska také často nakupujeme byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí je atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než v Česku. Majitelé psů budou muset své mazlíčky nově registrovat do centrální evidence. Ještě před spuštěním je ale jasné, že má bezpečnostní díru. Zvíře je totiž možné zaregistrovat i na někoho jiného než na majitele. Ministerstvo zemědělství pouze vzkázalo, že pokud člověk záměrně zaregistruje psa na jinou osobu bez jejího vědomí, dopustí se podvodu. Soutěž Vesnice roku monitoruje náš kolega Savana.
2: Vesnicí roku Zlínského kraje jsou letos Boršice na Uherskohradišťku, které se staly držitelem Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce. Komise vyzdvihla investice i služby pro rodiny a seniory a dále odpovědný přístup k hospodaření. Luděk Savana, Urbánek, Uherské Hradiště.
1: Jezdit dopravou v horkých dnech je někdy doslova peklo. Tématu se věnuje Blanka Holoubková.
3: V letních vedrech se cestování městskou hromadnou dopravou v Praze stává pro mnohé cestující utrpením. Debaty na sociálních sítích odhalují rozčarování z nefunkční klimatizace. Pražská integrovaná doprava připomíná, že v tramvajích je výkon klimatizace automatický a řidič ji nemůže ovlivnit.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě jedna ze zákulisí fotbalu. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se prý rozhodovat v emocích. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. To byly zprávy. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

si kšandy. Pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

No, olympická klasika dozněla asi 14 minut po 10. hodině a Milan Šmid vám přeje krásné středeční dopoledne s datem 1. července. Je to oficiální, prázdniny tedy začaly, máme tady letní, nejletnější měsíce plné, ovšem také festivalů a nejrůznějších akcí, kde se budeme setkávat. Ale než se k tomu dostaneme, tak také trochu osvěžení, právě v této hodině budeme soutěžit opět o takový ten speciální přípravek, který vám pomůže dodržovat pitný režim, tak jestli chcete, poslouchejte Blesk, která se objeví už vlastně po dvou, po třech písničkách. No a když mluvím o písničkách, tak co nás čeká, tak třeba Brontosauri nebo Kameloti nebo Vaby Rivola a nebo John Denver, takže pokud jsme mluvili o klasice olympijské, tak teď jdeme za countryovou Take Me Home Country Roads a já vám přeji moc pěkný poslech a hezký den.

0: Bleskovka. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
1: Tak nebojte se, ani dnes nezapomeneme na soutěž, takže vyhrávejte exkluzivní výrobník perlivé vody SodaStream Art Malina Zero Megapack v limitované černé edici. Užijte si pak pohodlné ovládání ikonickou mechanickou pákou, snadnou výměnu bombičky bez šroubování a prémiový design, který vynikne v každé kuchyni. Jedna bombička vystačí až na přípravu 240 nápojů, takže si můžete dopřát osvěžující bublinky každý den bez tahání těžkých balení z obchodu. No a součást v balení je také exkluzivní designová jednolitrová láhev vhodná do myčky, dále potom také příchuť Malina Zero v koncentrované podobě, je to 440 ml a připravíte si z toho až 9 litrů osvěžujícího malinového nápoje bez cukru. Intenzitu chuti i množství bublinek si snadno přizpůsobíte podle své nálady. Stačí se jen dovolat teď jako první na číslo 210 323 333 a odpovědět správně na moji otázku. A pokud odpovíte správně, tak právě tento skvělý výrobník perlivé vody SodaStream Art Malina Zero Megapack můžete získat a získáte. Tak a už někdo i volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den.
1: Tak, dobrý Vorek. Den. Tak já vás zdravím a jste připraven soutěžit?
2: Ano.
1: Takže otázka zní, jakou příchuť najdete v balení SodaStream Art Malina Zero Megapack? A teď pozor, je to citron a limetka, nebo Malina Zero, anebo Cola Zero?
2: Malina Zero.
1: Přesně tak. Dokonce bez chytáku to bylo. Úplně jednoduchý, úplně jednoduchý. Tak já myslím, no, že máme...
2: Já to poslouchám každý den, no. A náhodou... Vám řeknu takovou jako velice zajímavost. Minulý týden, jak se soutěžilo každý den to heslo.
1: Ano.
2: Jo, tak jsem to věděl, měl jsem to tady napsaný, pak jsem, ale jel jsem prostě někde jsem byl v autě. Jo. A náhodou bylo prostě to, tak jsem to zkoušel volat, pamatoval jsem si to úplně přesně. Aha. A vždycky zajímavý bylo, že jsem v práci a vždycky jsem to náhodou slyšel. Jo.
1: Jasně. No, tak to, byl jste ten správný člověk, ale bohužel to neklaplo na rozdíl od dnešního dne.
2: No, už jsem vyhrál víckrát, no. Už no. Jsem vyhrál si teďka po čtvrtý.
1: Tak to je výborný, tak to má, to jste dítě štěstěny. Tak teď navíc budete to moc i zapít výbornou takovou připravenou limonádou.
2: A ještě jedna věc, akorát zrovna jsem přemýšlel o tom, že ho vyměním. Já už ho mám asi 6 let, nebo
1: jo,
2: 7,
1: jo.
2: A už je potřeba ho vyměnit, no.
1: Nic není tak náhoda,
2: super.
1: To je
2: mám
1: osud.
2: Velkou radost.
1: Vydržte mi chviličku na telefonu, já si napíšu adresu, je to, jo?
2: Uh-huh.
1: Tak jo, děkuju. No a my pokračujeme dál, přátelé, a se společností tedy SodaStream, což je světová jednička v přípravě perlivé vody, budeme soutěžit zase zítra v Bleskovce. Buďte u toho a vyhrávejte.
3: Značka SodaStream. Bublinky, styl a chuť léta v jednom. Nový SodaStream Art s elegantním černým designem, designovou lahví a osvěžující příchutí Malina Zero. Více na www.sodastream.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme si dát pár dopravních informací, koukněme na prázdninové koleje a prázdninové silnice, začne se určitě hodně opravovat jako každé prázdniny, uvidíme, jak to ovlivní dopravu. Jisté je, že na kolejích teď v tuto chvíli tu máme nějaké věci, se kterými je potřeba počítat, tak například na trati 090 Dolní Beřkovice Hněvice, jestli to dobře vidím, tak ano, tak tam došlo k poruše zabezpečovacího zařízení, což přináší zpoždění celé řady vlaků, takže s tím prosím počítejte, je to po bouřce poruchané zabezpečovací zařízení a pracuje se na odstranění závady. Termín se bude aktualizovat postupně, mělo by to být snad do dnešního poledne, uvidíme, budeme vás informovat. Podíváme se i na dálnice, na dálnicích vidím, že na D10, 11. kilometr ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě, dvě osobní auta jsou tam v sobě, buďte opatrní. D4, 45. kilometr ve směru na Strakonice je nebezpečí smyku, je tam hodně vody po dešti, po bouřce, buďte na to připraveni. Máme tady další zprávu z D4 ve směru na 46,5 km, tedy o kousíček dál, dopravní nehoda je tam, tak tam objíždějte a dávejte pozor. No a ještě jednou D4, 15 km ve směru na Strakenice, i tady je osobní auto ve svodidlech, takže zřejmě v souvislosti s tím prudkým deštěm ta vozovka není úplně jako OK, takže dávejte pozor, jezděte opatrně, přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vážení a milí tuláci i tulačky. Dnes se podíváme do muzea ve Frenštátu pod Radhoštěm. Najdete jej v samotném centru krásného moravského města, které se pyšní nádhernou okolní přírodou. Muzeum sídlí v historické budově z roku 1876. Počátky muzejní a organizované vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm souvisí s účastí regionu na pražské národopisné výstavě československé v roce 1895. Předměty z výstavy byly odevzdány městu jako základ pro budoucí muzeum. Muzeum je sice ve staré budově, ale uvnitř vás nadchnou moderní expozice vytvořené v roce 2007. Expozice jsou úzce zaměřeny na místní lidový výtvarný projev i vývoj místní bohaté řemeslné výroby. Dozvíte se také něco o problematice vystěhovalectví a rozvoji kulturního a společenského života Valašského horského regionu. Expozice jsou taktéž doplněny audiovizuální projekcí a zajímavými krátkodobými výstavami. Celý objekt je bezbariérový, takže vozíčkáři tam nemusí mít z návštěvy žádné obavy. Moderní expozice je rozčleněná na jednotlivé úseky, přičemž ten první se jmenuje Paměť města, historie města a regionu do první poloviny 19. století. Pak následuje expozice s názvem Jitřenka východu aneb Frenštátská společnost ve druhé polovině 19. století. Všechny turisty pak určitě natchne expozice s názvem Kolébka české turistiky, Pohorská jednota Radhošť a tradice lyžařského sportu. Málo kdo také ví, že právě ve Frenštátu pod Radhoštěm vznikla už v roce 1884 Pohorská jednota Radhošť, která je považovaná za vůbec první český turistický spolek. Příznivci náboženské tématiky si pak přijdou na své v expozici Pámbu, všichni svatí a ti druzí, svědci a duchovní kultura Frenštátska. Pro dobrodruhy pak máme tip na expozici s názvem Tam za mořem, vystěhovalectví z Frenštátska do Ameriky ve druhé polovině 19. století. Tam se seznámíte i s obcí Frenštát, založenou českými imigranty v americkém Texasu. Další podrobnosti o muzeu ve Frenštátu pod Radhoštěm najdete například na stránkách ven-každýden.cz. Pěkné toulání vám přeje Vítek.

0: Tak tohle byla dívka ze severu a teď dostane prostor dívka z country rádia, a sice Kačenka, která vás ráno provází teď vysílání od 6. do 10. při ládě na dovolené. No a co si pro nás připravila na zítřek?
1: Hezký den, milí posluchači, zdravím tě, Milane. Už zítra se v ranním vysílání na country rádiu pověnujeme Valdemaru Matuškovi. Zítra by totiž oslavil 94. narozeniny. Kde se narodil, čím se vyučil a jaká je pětice jeho nejoblíbenějších a nejhranějších písní? To si povíme zítra mezi 6. a 10. na Country Rádiu. Vstávat s vámi bude Katka Čepelíková. Těším se na vás, ahoj.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačná až zatažená obloha. Nejvyšší teploty v Čechách vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na Moravě na 26 až 31 stupňů Celsia.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
7: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Jo, dva američtí countrymeni jak Řemen, Hank Williams Jr. a Brad Paisley se nám objevili ve vysílání Country Rádia v poslední dopolední hodince pro první červenec. No, před námi je Valdemar Matuška. My jsme před chviličkou slyšeli, když Kačka říkala, že zítra se o něm bude hodně hovořit, že se budou připomínat jeho nedožité narozeniny. My si teď zahrajeme písničku, kterou nahrál s hercem Petrem Haničincem, jmenuje se Praha, matka měst, a je to vlastně taková vizitka tohoto krásného města a vlastně zároveň pozvánka pro vás sem k nám do hlavního města, do Prahy. My vám zase tady odtud posíláme hezké písničky v této hodině a pozvánky na další krásná místa. Co takhle Hoštice? Já totiž vidím, že se blíží písnička Michala Tučného, sice Vlak půlnoční, takže zároveň do kukátka připojí pozvánku do Hoštic na, řekněme, akci, která tedy celkem logicky má k Michalovi velmi, velmi blízko. Rostia Fischer vám o tom poví v pozvánce více. Já jenom dodávám, že místo, kam vás pozve, není nafukovací a že byste se vstupenkami, pokud vás to zajímá, neměli příliš dlouho váhat. No a teď už si tedy pojďme dát písničku, která oslavuje krásné město na Vltavě, Praha, matka měst.
1: Od nepaměti tu žili lidé, u rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka mě.

Feláti a Kati, šílení císaři a jejich fraucimor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci. Řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozmitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jen škypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bezpočet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další hudební kukátko Country Rádia, budeme vás zvát na hezký festival, ale začnu pěkně postupně. Na telefonu mám totiž muže, který nás těší svým hlasem a písničkami Michala Tučného na festivalech všude v širokém okolí, tedy Rostio Fischera. Rostio, já tě zdravím, ahoj.
2: Já tě taky moc zdravím a všechny posluchače.
1: Abych byl úplně přesný, těšíš nás nejenom písničkami Michala Tučného, ale i svými z tvého posledního alba, za což jsem velmi rád. A tak se tě zeptám, jak se ti daří skloubit tedy ta soulová dráha a vlastně ten proslavený revival, který provozuješ?
2: Ale já myslím, že celkem dobře. Koncertů máme potěšeně dost. Jsem tomu velice rád a mezi písničky Michala Tučného občas vložíme nějakou další a musím říct, že to vůbec nevadí.
1: Je to dobrá cesta. Já jsem si to myslel, že to bude tak. Fanoušci, kteří poslouchají písničky Michala Tučného, stejně tak jako Michal, měli vždycky i určitý příklon k takové té tvrdší country, kterou ty nabízíš, takže to musí být naprosto v pořádku, jsem si tím jistý. A tak se tě zeptám, kde tě můžeme vidět, protože když jsme se viděli naposledy, tak jsme mluvili také o tom, že se těšíš na nějaký festival. Tak povídej, přeháněj.
2: Jo, tak teďko nejblíž budeme tady na Plzeňsku a u Karlových Varů. No a na festival strašně rád pozvu, protože jsem začal spolupracovat s Petrem Zíkou, který je pořadatelem festivalu Poslední kovboj, který se koná v Hošticích 14. a 15. srpna.
1: Ano.
2: A ta akce, my jsme už tam hráli loni a víceméně jsme se stali takovým jako jejím, teď nevím, jak se to správně řekne.
1: Tváří.
2: Ano, přesně tak, já jsem chtěl říct něco vulgárnější.
1: Rozumím, radši jsem zasáhl.
2: Jasný.
1: No dobrý, no tak to vypadá pěkně, no tak samozřejmě kdo jiný by měl být tváří festivalu v Hošticích při vzpomínce na posledního kovboje. Jak to vypadá s předprodejem, je možný už?
2: Jo, určitě, proto jsem ti taky volal, že předprodej už je zahájen a na stránkách hostince u Miluny anebo posledního kovboje se dají sehnat bližší informace.
1: Výborně, tak děkujeme za pozvánku, ať se ti daří a možná závěrem ještě řekni stránky, kde můžeme najít taky všechny tvoje koncerty, ať víme, kde tě hledat.
2: Tak já mám stránky Michal Tučný Revival Plzeň, ještě podle starého názvu.
1: Ano.
2: A na Facebooku
1: jasně,
2: samozřejmě.
1: Na všech sítích, jasně, rozumíme. Já. Tak jo, děkujeme Rostio za informace, ať se ti daří a já se těším, že se potkáme někde na festivalu. Měj se hezky, ahoj.
2: Jasný, já děkuju moc a zdravím všechny, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme se podívat opět na dopravu. Mám tady i nějaké polodenní výluky, které se dotýkají dnešního dne, takže pojďme na ně kouknout. Je to místo Cheb Vojtanov a také Praha Beroun přes Rudnou. A to platí pro dnešní den. Takže náhradní autobusová doprava, počítejte s tím, že budete přesedat. A teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá na dálnicích. Tak pochopitelně hodně se vyráží na prázdniny. Pravděpodobně to bude odrážet se i na dopravě a navíc to počasí, které tedy přineslo konečně dešť, tak také trošku ovlivňuje dopravu, takže na D1 dávejte pozor na 157,5 km ve směru na Prahu. Na komunikaci leží pneumatika a pravý jízdní pruh je uzavřený, takže objíždějte opatrně. Znovu D1, 262 km ve směru na Brno, také pneumatika na vozovce. D11, 46,5 km ve směru na Hradec, dvě osobní auta havarovala, jsou tam v sobě, i tady počítejte se zdržením. Nehoda je také na D6 na 60. kilometru ve směru na Prahu. I tady počítejte s tím, že budete objíždět havarované vozidlo. Na ulici Jižní spojka, tedy tady v Praze na Jižní spojce, máme tři auta v sobě. Koukám přibližně alespoň, kde to je, v jakých místech. A vypadá to na staré známé místo. Ne, to není ono. Takže vypadá to, že ta dopravní nehoda se stala, ano, je to tady u odbočky na Spořilovskou, respektive v oblasti Zahradního města a Vršovic, takže v těch místech tam dávejte pozor, setkáte se asi s hustější dopravou. No a ještě zůstáváme dál u dálnic, koukám pro vás i na D10, kde na 11. kilometru ve směru na Turnov je hlášena také dopravní nehoda dvou osobních aut. Tak, tolik doprava, jezděte opatrně, šťastnou cestu.
0: Country Radio. Když spustí housle, zaskyní vrou.
2: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
2: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
2: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
5: Hurá! Konečně jsem se dovolal.
6: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
2: Polední menu Country Rádia.
6: My vás posloucháme každý den právě v práci.
2: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl. A proč tu ležíš, zeptat jako

0: Máme 11 hodin 44 minuty, vy posloucháte Country Radio. A co takhle soutěž, malá soutěž teď v tuhletu chvíli o hezkou cenu, ale co máte v plánu na 4., tedy na sobotu? Pokud nic a máte blízko do Husince, tak kromě toho, že si tam můžete koupit opravdu dobrý chleba, aspoň to tak vždycky bylo, tak tam můžete také navštívit 11. ročník oblíbeného festivalu Husfest, který se opět uskuteční v areálu Slavoje v Husinci. A také letos je připravený skvělý program. Hlavní hvězdou letošního ročníku je slovenská legenda Desmod. Je to tedy multižánrový festival a já to říkám v Country Rádiu proto, že i my tam máme svoje zástupce a tím naším zástupcem bude určitě Vojta Nedvěd a Tiebreak, který hraje od 16:30. Ale jinak je tam také ještě Odyssea, právě zmiňovaný Desmod a další Flám třeba, anebo bude tam i program pro děti Kája a Bambuláček. Prostě bude to, myslím si, hezký den v Husinci. Pokud byste se chtěli zúčastnit, tak teď můžete volat na číslo 210 323 333, protože já mám dvě vstupenky pro toho, kdo se dovolá jako první. Bez soutěžní otázky, protože už je to opravdu velmi blízko. Takže jestli máte blízko do Husince, jestli byste chtěli vyrazit na Husfest 2026, tak teď můžete volat na 210 323 333 a kdo se dovolá jako první, dostane automaticky ode mě dvě vstupenky na hezký 11. ročník oblíbeného festivalu. Tak, někdo volá, tak to pojďme zkusit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Ahoj Milane, já tě zdravím, tady Roman.
0: Tak ahoj Romane, já tě taky zdravím, voláš na soutěž, kterou jsem vyhlásil, která vlastně ani není soutěží.
1: Přesně na soutěž, která není ani soutěží, ale jasně. Jsem rád, že jsem se dovolal jako první.
0: Dobře, no i když to není soutěžní otázka, tak přece jenom otázku ti položím, jak to máš daleko do Husince?
1: No tak to teďko popravdě ti opravdu úplně neřeknu, protože vůbec nevím, kde je Husinec.
0: Jedno je to v jižních Čechách, člověče.
1: Tak z Tábora počítám, že to no, bude tak to takový je, do 60 kilometrů.
0: Jasně, to dáš úplně v klidu. Hele, a teď mi ještě řekni jednu věc, na co se tam nejvíc těšíš, protože jak jsem říkal, je to multižánrový festival, takže Odyssea, to je klasika asi, ale taky Vojta Nedvěd a taky Desmod a také Flám, takže co konkrétně třeba?
1: Určitě vlastně i díky tomu multižánru, protože myslím si, že takovýhle festival nebo takovýhle

0: mejdany by neměly být jenom o jednom interpretovi a jasně. Tím, že to je multi, tak, je to, tak si tam každý najde něco určitě svýho a zaujme zase spousta něco nového, co člověk teda úplně neposlouchá nebo nezná, takže,
1: přesně
0: takže
1: mohlo
0: by to být strašně zajímavý.
1: Tak vidím, že to bude putovat do správných rukou. Romane, vydrž mi chviličku, prosím tě, na telefonu, ano. Já si napíšu, co potřebuju a to je celé, jo?
0: Super, ano, děkuju pěkně.
1: Tak je taky, měj se, taky. No jinak, přátelé, vy, kteří jste nevolali, ale chtěli byste vyrazit, není problém, 4.7. od 14 hodin Slavoj Husinec bude v tomto areálu, tedy Slavoj v Husinci, hostit 11. ročník oblíbeného festivalu Husfest a vy můžete být u toho.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 na Moravě až 30 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky a teploty vystoupí na 22 až 28 stupňů.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio.
5: Se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
6: A proto se řádně vyfešákujem.
5: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
6: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
5: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na Táboře. Ceny letních dětských táborů od loňska ale vzrostly. Přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Zjistila to agentura Ipsos. Největší zájem o letní tábory mají čtyřčlenné rodiny a rodiny se středními příjmy mezi 40 až 50 tisíci korunami měsíčně. Naopak v příjmové skupině do 15 tisíc korun měsíčně se tábora zúčastní jen 41% dětí. Kvůli nákladům musel dítěti někdy tábor odmítnout každý šestý rodič v Česku. Na brněnské přehradě funguje až do září non-stop vodní záchranná služba. Zdravotníci pomáhají ošetřovat zranění při nehodách cyklistů, výjíždí i k převráceným vislicím nebo úrazům. Od začátku sezony mají už skoro stovku zásahů. Jen o uplynulém horkém víkendu jich bylo přes 30. Také ve Vsetíně mají letní kino.
2: Do Vsetína se vrací letní kino, a to na Dolní náměstí. Diváci se mohou těšit na pravidelné čtvrteční promítání. Program odstartuje 2. července legendární thriller Čelisti. Následovat bude Dědictví, Střihoruký Edward, Mumie, Desperado, Gimple a sezonu uzavře 13. srpna Návrat do budoucnosti. Luděk Savana, Urbánek, Vsetín.
1: V Praze budou mít nový urgent. Kde to bude konkrétně, to nám prozradí Blanka.
3: Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze postaví novou budovu urgentního příjmu za 2 miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu by měla začít letos a být dokončena do poloviny roku 2029. Součástí investice bude také parkovací dům s heliportem.
0: Sport.
1: Fotbalista Antonín Kinský se v Tottenhamu dočkal nové smlouvy. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Brankář Antonín Kinský podepsal v Tottenhamu novou víceletou smlouvu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt. V Tottenhamu očekávají, že v létě odejde Ital Vicario. V tom případě by měl být Kinský jedničkou kohoutů. Záda mu bude krýt Slovák Martin Dúbravka.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

nevypovídá. Víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc

sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž, to nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: než abych se jí na to ptal.
1: No, krásná písnička, krásný hlas, velký sympaťák Karel Macálka s kapelou Rangers a prastarej vůstak. A po téhle té písni nás čeká trojka písní, tedy trojice písní. Vlak na Dobříš, KTO a Vander do 50. budou zpívat, takže to bude hodně tak jako trampsky pojato. A my budeme hledat zase společné téma v těchto třech písních nebo v písních, které zazní. Takže poslouchejte, no a pokud vyhrajete, tak získáte deštník, což si myslím, že pro dnešní den je celkem zajímavá pomůcka, protože nevím, jak vyjel, já jsem cestou do práce pěkně zmoknul. Takže jestli jste na tom podobně, tak takový deštník s logem Country Rádia určitě není k zahození. Tak si poslechněte Vlak na Dobříš, KTO a Vonder do 50. a zkuste přijít na to, co tam hudební dramaturg ukryl jako společné téma.

0: No, Wander do 50. dohrál a dospíval krásnou trempírnu a já jsem odblokoval telefon s číslem 210-323-333. Je tady vlastně výsledek nebo uzávěrka, abych tak řekl, téhleté jednoduché soutěže o dnešní country rádia, ale pozor, abychom se neunáhlili, protože to není tak jednoduché, se mi dneska zdá. Jsem docela zvědavý, jak s tím si poradíte vy. Já dokonce vidím před sebou napsaný ten správný výsledek a stejně jsem musel hodně dumat a hodně poslouchat, abych našel to společné téma. Tak uvidíme, uvidíme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Ahoj, pane.
0: Ahoj, ahoj, kdo se dovolal? Trošku se mi to ztrácí.
1: Já letím od rádia pryč.
0: Jo, jo, jo, buďte hodná. A kdo se dovolal teda?
1: Jiřina z Tábora.
0: Jiřina z Tábora, tak Jiřino, a teď schválně. Jak říkám, mě to nepřijde tak jednoduchý. Co tam myslíš, že tam bylo?
1: Já bych řekla, že jsou to trampské osady.
0: No, to právě tak vypadá a není. Není to ta správná odpověď. No, opravdu není. Jo. Je to něco jiného. Bohužel, bohužel. A docela výrazně jinde jsme. Jako, jo,
1: tak
0: jo,
1: to
0: jo.
1: Mě mrzí. Tady leje jak z konve, takže jsem si říkala,
0: že ten deštník by se hodil. No. To chápu, to chápu. Vidím to stejně, ale bohužel není to tak. Tentokrát to neklaplo. Měj se krásně.
1: Tak se mě, já. Ahoj,
0: taky.
1: Děkuju.
0: Ahoj, ahoj. Není vůbec zač. My pokračujeme dál. Zkuste to vy schválně. Nejsou to osady. I když v jedné té písni vlastně ta osada trošku souvisela s tím, co hledáme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Ahoj Milane, zdravím.
0: Ahoj.
2: Zdravím Country Radio. U telefonu Roman, Jižní Morava, slunko svítí.
0: Hezky.
2: Pálí, žádný déšť.
0: Žádný déšť, ale deštník by se hodil i tak, dá se použít i jako sluneční,
2: jako sluneční.
0: Případně. Jasně. Určitě. Tak teď jde o to, jestli to trefíme, tak jak to vidíš?
2: No, já bych to zkusil, že tam byly názvy řek.
0: Názvy řek, no, byly tam.
2: Byla
0: asi
2: tam
0: strašně.
2: Ohio.
0: No, no, no, jsi strašně ale blízko, ale není to úplně ta správná odpověď. Není to. Nejsou to názvy řek. Nejsou to názvy řek. Je to
2: dáme trošku šanci někomu jinému.
0: Dobře, ale jsi teda opravdu hodně, hodně blízko. No, škoda, no, ale tak krásný prosluněný den na Moravu přejeme, měj se hezky. Zatím,
2: děkuji,
0: příště.
2: Taky,
0: ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. No tak teď už jako jsme se přiblížili opravdu hodně blízko s těma řekama, ale není to úplně to, co hledáme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo se dovolal?
3: Já. Pepa.
0: Pepa, no Pepo, co vy tam vidíte?
3: Já tam vidím řeky.
0: No řeky jsme teď říkali, že to nejsou, no. Ale je to hodně blízko.
3: Rybníky.
0: Tak, rybníky, to už je mnohem blíž a to už bych asi uznal, protože tam jde o vodní plochy. Tam totiž v té první písničce Čabuzi, tak tam šlo o to, že se tam mlátí v poledne prknem hladinu rybníka. Je. Pak to byla ta přehrada, která zalila vlastně, zalila tu, co to je tam, tu osadu jednu, v tom už není Ohio. No a tady to bylo jezero Bítovské, takže vodní plochy, rybníky, dejme tomu. To by šlo. Pepo, já vám to uznám, beru to jako správnou odpověď, byli jsme blízko u toho, takže vydržte chviličku, já si napíšu co a jak, jo?
3: Ano.
0: Tak jo, takže Pepa se tentokrát stává vítězem skutečně. Vodní nádrže, vodní plochy, vodní díla, nebo to je jedno, zkrátka rybníky, mohly by to být, které se tam ukrývaly, tedy to bylo to slovíčko, které se ukrývalo v těch třech písních. Já vám přeji dobrou chuť, před námi Poznsběr, Crossband, Mirek Hoffman, Pacific, Pavel Bobek, a nebo třeba kapela Na pořád. To všechno vás čeká v poledním menu. Doufám, že vám bude chutnat i naše muzika.
4: Polední menu na Country Radio.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých hlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.

0: Posloucháte polední menu v Country rádiu, doufám, že jste spokojeni a že se vám muzika líbí. Pacifika, Václav Maršálek a Stopy se šlapaných bod, to je písnička, která právě teď dozněla. A než si dáme Pavla Bobka s Jiřím Brabcem a Country boje, tak koukám, kdo dnes slaví svátek. No a 1. července je v kalendáři napsána Jaroslava. Takže všem Jaruškám, Slávkám, to je úplně jedno, zkrátka všem Jaroslavám přejeme všechno nejlepší a Pavel Bobek bude zpívat právě pro ně.
1: Polední menu Country rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: pane, ale můžete mi říct, kde bych zde v tomto salonu našel tu místnost?
1: Aha. Těma hledbezma rovnou doleva, 20 kroků přes dvůr a tam to najdete, cizinče.

0: pane, ale jak se stalo, že jsem vám zřejmě špatně rozuměl, netrefil jsem.
1: Ještě jednou. Těmahle dveřma, rovnou doleva,

0: obávám se, že teď už mě nebudete mít asi rád. Ale na chodbě se nesvítí, já to nenašel.
1: Ještě jednou a naposled. Těmahle dveřma. Rovnou doleva. 20 kroků přes dvůr a tam to každej musí najít.
0: Děkuji vám z celého srdce.

0: Kterej darebák znečistil zborovnu.
1: Polední menu na Country Rádiu.
2: Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc.

No tak v poledním menu také parádní nedvědovka Kohout a než si dáme Tomáše Linku, tak bych vám rád řekl, že za a dnes večer se můžete těšit na speciální pořad, který pro vás připravil Miloš Keller, to znamená, protože je středa, bude to o americké country a Country Time, to je název toho pořadu, který můžete od 19 hodin poslouchat v Country rádiu. A pak připojím ještě jednu pozvánku ode mne a to na zítřejší dopolední kávu, protože na zítřejší dopolední kávu přijde právě Tomáš Linka a Pavel Kaiser, takže už asi možná tuší, kam nás pozvou, víc zatím říkat nebudu, poslouchejte zítra mezi 11 a 12. No a Tomáš Linka, tak já jdu dál, to je také písnička, kterou tuhletu pozvánku uzavírám.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou a to ze ksovejch kol, ty všichni dobrý lidi zmizlou jako líp.

0: A to je z poledního menu úplně všechno, před námi 13. hodina. Takže pěkně postupně dáme si předpověď počasí, dáme si další zprávy Country Rádia, poslechneme si Michala Tučného, Mirka Palečka a pak vám prozradím, co se bude dít dál. Dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky místy bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 na Moravě až 30 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky a teploty vystoupí na 22 až 28 stupňů.
3: And come in there, okay. Give me the cue there, like you did.
4: 3, 4...

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u nákupu nemovitostí. Češi totiž letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii. Loni to bylo ve Španělsku. Kromě Itálie a Španělska také často nakupujeme byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí je atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než v Česku. Majitelé psů budou muset své mazlíčky nově registrovat do centrální evidence. Ještě před spuštěním je ale jasné, že má bezpečnostní díru. Zvíře je totiž možné zaregistrovat i na někoho jiného než na majitele. Ministerstvo zemědělství pouze vzkázalo, že pokud člověk záměrně zaregistruje psa na jinou osobu bez jejího vědomí, dopustí se podvodu. Soutěž Vesnice roku monitoruje náš kolega Savana.
2: Vesnicí roku Zlínského kraje jsou letos Boršice na Uherskohradišťku, které se staly držitelem Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole. Porotu zaujali komplexním a dlouhodobě udržitelným přístupem k rozvoji obce. Komise vyzdvihla investice i služby pro rodiny a seniory a dále odpovědný přístup k hospodaření. Luděk Savana, Urbánek, Uherské Hradiště.
1: Jezdit dopravou v horkých dnech je někdy doslova peklo. Tématu se věnuje Blanka Holoubková.
3: V letních vedrech se cestování městskou hromadnou dopravou v Praze stává pro mnohé cestující utrpením. Debaty na sociálních sítích odhalují rozčarování z nefunkční klimatizace. Pražská integrovaná doprava připomíná, že v tramvajích je výkon klimatizace automatický a řidič ji nemůže ovlivnit.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě jedna ze zákulisí fotbalu. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se prý rozhodovat v emocích. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. To byly zprávy. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
4: Medicine man.

Už jsme za 13. hodinou slibovaný Michal Tučný a Mirek Paleček dohráli a dospívali muziky dost a dost a vám řeknu hned, co nás čeká navíc k tomu. Bude to hodně o zvaní. V této hodině počítejte s tím, že vás budu hodně zvát také na jeden hezký festival v Kukátku Country Rádia. No a teď ta muzika Ricky Skeks, Věra Martinová, Ponožky pana Sem tam ťuka, anebo Pavlína Jíšová a Druhá tráva. Hezký poslech.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na krásné místo. Já mám velikou radost, protože se na scénu vrací festival, kam jsem vždycky moc rád jezdil, a sice Hradešínské struny. A tak mám na telefonu Petra Vanču. Peťo, ahoj.
2: Ahoj Milane a zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Děkujeme za pozdrav. A jak to bude vypadat tedy s festivalem? Opravdu je to tak, jak jsem řekl?
2: Ano, opravdu je to tak, jak si řekl, po nějaký kratší pomlce jsme znovu obnovili tuhle tu tradici. Uh-huh. A Hradešínské struny 2026 budou 18. července. Uh-huh. Na Hradešíně spousta posluchačů už bude vědět. A začneme ve 14 hodin, budeme mít jako hlavní hvězdu toho festivalu, máme pozvaný Nezmary z Českých Budějovic.
1: Ano.
2: A obklopí je neméně známí a kvalitní muzikanti, páry z Děčína, holky od Plotny Skok z Litoměřic, které slaví už 20 let na scéně, mm-hmm. Trati od Změlníka, krásný oldtimeový bluegrassek, mm-hmm. Blue Grant a Klára, klasická už dneska moderní country. Přivítáme i K-band s Pepou Malinou, který nám zahrají typický český bluegrassek.
1: Výborně, takže sestava parádní. Místo předpokládám stejné, tak jak jsme zvyklí v Hradešíně, je to tak?
2: Ano, Hradešín, okres Kolín, sportovní areál, krásné prostředí.
1: Všechno připraveno, občerstvení, sociály.
2: Všechno už máme zajištěné, všechno je připravené, počasí objednané, teda doufám.
1: Jo. Tak tam je to vždycky trošku ošemetný, ale pro nás je důležitý, že my se samozřejmě dovedeme schovat, ale jak je to tady ještě s parkováním, mi řekni?
2: Parkování je na místě, připravili jsme už i větší parkovací plochy pro návštěvníky, aby jsme se tam vešli, když nás tam bude těch 10 tisíc nebo 30 tisíc jako na portě v roce 89.
1: Jo.
2: Budeme se těšit.
1: No bylo by to krásný, úplně tomu zase jako moc nedávám, ale každý človíček dobrý. Tak závěrem ještě jednou, prosím tě, Peťo, řekni, v kolik hodin, kdy, kde máme být?
2: 18. července od 14 hodin, Hradešín, okres Kolín, je to u Českého Brodu, nebo u Úval z druhé strany, a budeme se na vás těšit na sportovním areálu Hradešín.
1: Peťo, ať se všechno vydaří, včetně tedy počasí, a měj se hezky, ahoj.
2: Milane, děkuju, hezký den.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak to byl Ricky Skaggs a Simple Love, jak je to jednoduché na dálnicích a kolejích, to se podíváme právě teď. Tak co se kolejí týče, tak v tuhletu chvíli překážka na trati komplikuje dopravu mezi Roztoky u Jilemnice a Starou Pakou. Tou překážkou na trati je střed vlaku s padlým stromem, takže se to bude řešit a odstraňovat. Počítejte tedy s náhradní autobusovou dopravou mezi stanicemi Stará Paka, Roztoky u Jilemnice a také v obráceném směru. Jak to vypadá teď momentálně na dálnicích? Tak D1, 39. km ve směru na Prahu, osobní auto ve svodidlech. D1 ještě jednou, 179. km ve směru na Prahu, pneumatika ve vozovce. Pražský okruh, exit 23, dvě havarovaná vozidla. Na exitu 23 dávejte pozor a objíždějte a projíždějte opatrně. D48, 52. km ve směru na Český Těšín, osobní auto trefilo svodidla. Tak to je takový rychlý pohled na soupis toho, co se děje na dálnicích. Jinak D1, hustá doprava na Brněnsku, v místech, kde jsme na to konec konců zvyklí, nějaká ta porouchaná vozidla, jedno stojí na 335. km ve směru na Brno. Pak tady vidím ještě nějaké události, které problikávají z dálnice D5 a na D5 zase taky pravidelná kolona mezi 9. a 0. kilometrem ve směru na Prahu nechybí ani v dnešní dni, takže i tady se připravte na nějaké to zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskyní brouk.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Tak vážení, dosedel, ten slavnější dopředu, no a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
5: Koukám, jak celá země vstává,
6: jedno směl poslední klapot kopit.
3: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.

Country Rádio. Nově i v DAB+. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Posloucháte Country Radio, za chviličku bude 14. hodina, čekají nás pozvánky za kulturou, ale mezi pozvánky, které jsem zmiňoval na začátku, může patřit klidně i písnička Podej mi ruku a Projdem Václavák, ale také třeba pár slov od Katky Čepelíkové, která vás čeká při zítřejším ranním vysílání.
1: Hezký den, milí posluchači, zdravím tě, Milane. Už zítra se v ranním vysílání na Country Radio pověnujeme Valdemaru Matuškovi. Zítra by totiž oslavil 94. narozeniny. Kde se narodil, čím se vyučil a jaká je pětice jeho nejoblíbenějších a nejhranějších písní? To si povíme zítra mezi 6. a 10. na Country Rádiu. Vstávat s vámi bude Katka Čepelíková. Těším se na vás, ahoj!

0: Hodinka, která měla být zasvěcena pozvánkám, pomalu končí, ale ta příští nezačne jinak, protože nás čekají kulturní tipy ve 14 hodin. Do té doby ale ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky místy bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 na Moravě až 30 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky a teploty vystoupí na 22 až 28 stupňů.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Na konci světa.
6: Folk Team na konci světa.
5: Spí bílý kůň.
6: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
7: Co tak trošku rock'n'rollu? A třeba si i skočit. Vždyť není nad dobrou náladu. Užijte si radost s Country Rádiem.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté 60ky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

No přátelé, v tuto chvíli už jsme za 14. hodinou, před námi obrovská americká hvězda Garth Brooks, ale taky krásná písnička v podání Věry Špinarové. K tomu všemu nějaké to kukátko country rádia pro věčné děti, no a pak si dáme taky tu láckou stezku. Tak to je rychlý pohled na to, co je před námi, přeji vám příjemný poslech.

duši, když život patří katům, katům jim v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, když život patří katům.

0: rokem Country Rádia.
1: Místo, kde se děti rozhodně zabaví, zná určitě můj další host na telefonu, protože tím je pan Křeček. Dobrý den, pane Křečku.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Tak pane Křečku, vy jako jeden z nejvýznamnějších sběratelů Lega a také provozovatel mnoha míst, kde se s tímto můžeme pobavit, tak vy byste nám asi řekl, co je u vás nového a kam můžeme vyrazit.
2: Máme spoustu novinek. Největší novinka je asi v Pražském muzeu na Národní třídě. Jedná se teda o muzeum Lega. A tam je absolutně největší novinka, úplně nová herní zóna. Za spoustu a spoustu nákladových prostředků jsme tam vybudovali nový hrací centrum pro děti. Dále jsme tam udělali úplně nový expozice starých modelů, takže návštěvníci tam uvidějí absolutně, absolutně raritní kusy, ano, který se nám podařilo sehnat. Ta historie úplně tam dýchá na každého. A dále jsme vytunili, lidově řečeno, náš Lego hotel v Kutné Hoře,
1: ano,
2: kde jsme postavili normální dům z Lega.
1: Aha.
2: Takže vlastně děti přijdou a vlezou do domečku celého z Lega. No a samozřejmě manželka, jak se stará o tu krásnou zahradu, tak ji zase vylepšila. Zase tam přibyla nová atrakce, aha, takový malý vodní svět, no hrozně zajímavý. Další muzeum vlastně, který je ve Špindlerově mlýně, tam přibyla úplně nová expozice květin.
1: Aha.
2: Protože Lego jako vydává tovární sety kytek, tak ano, my jsme samozřejmě zareagovali a už ta sbírka je asi 40 kytek, tak jsou všechny vystavený ve Špindlerově mlýně. A pak je muzeum v Poděbradech, kde se připravujeme vlastně na taky novou expozici, ta se zatím nestihla, ale muzeum je krásný.
1: Aha.
2: No a to je z těch novinek vlastně všechno.
1: No tak já, když jsem na začátku říkal, že patříte k nejvýznamnějším sběratelům Lega, tak vy jste se pousmál, my jsme se delší dobu neslyšeli, ale já myslím, že to stále platí, že ta vaše sbírka je úctyhodná, ne?
2: Takhle samozřejmě jsem zapsán stále v Guinnessově knize rekordů jako největší sběratel na světě.
1: Aha.
2: Takže je potřeba tu sbírku vidět a ona se skládá ve všech pěti muzeích. Takže
1: jasně,
2: ideálně, když přes prázdniny, prostě děti, návštěvníci, i důchodci, je to pro všechny věkové generace, aha, navštívej všech pět muzeí. Uviděj celou sbírku, která je zapsaná v Guinnessovce.
1: No a to si myslím, že to je to jednoznačné doporučení od člověka, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, tak ví, o čem mluví. Takže nám řekněte, pane Křečku, úplně závěrem vlastně takový ten seznam těch pěti míst, ať to můžeme sumarizovat, případně i třeba nějaké stránky, kde se zorientujeme.
2: Všechno je na stránkách Museum of Bricks, poměrně snadno zapamatovatelných a nalezených. A máme pět muzeí teda v Praze na Národní třídě, potom ve Špindlerově mlýně, v Kutné Hoře, přímo u Kostnice jsme sousedi, to znamená, že si můžou děti jít do Kostnice a pak můžou si jít zahrát do Lega. Pak máme v Poděbradech přímo na náměstí a poslední se nachází v Hatích u Znojma.
1: Takže výběr je široký, já myslím, že každý si může vyrazit tam, kam ho srdce táhne. Já vám, pane Křečku, děkuji za pozvánku, no a vám hezké léto, mějte se.
2: Vám taky a všem posluchačům Lego zdar a kdo si hraje, ten nezlobí.
1: Je to tak, mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak zase trochu dopravních informací. Na trati 238 Pardubice Centrum Havlíčku v Brod v úseku Rozsochatec Ždírec nad Doubravou se porouchalo zabezpečovací zařízení. Počítejte s náhradní autobusovou dopravou mezi stanicemi Chotěboř, Rozsochatec a také v obráceném směru. Pojďme se podívat rychle i na dálnice. D1 109. km ve směru na Brno, neprůjezdný levý jízdní pruh, došlo tam k dopravní nehodě. D10 3,5 km ve směru na Turnov, předmět na vozovce, projíždějte opatrně, leží tam Berec. Máme tady ještě také zprávu z D7, 2,5 km ve směru na Prahu, došlo tam k nehodě, ale ta byla právě odstraněna a provoz pomalu začíná být obnoven. A máme tady ještě dvě havarovaná vozidla na Pražském okruhu, a to na exitu 23. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
4: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: I'm a country boy.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vážení a milí tuláci i tulačky. Dnes se podíváme do muzea ve Frenštátu pod Radhoštěm. Najdete jej v samotném centru krásného moravského města, které se pyšní nádhernou okolní přírodou. Muzeum sídlí v historické budově z roku 1876. Počátky muzejní a organizované vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm souvisí s účastí regionu na pražské národopisné výstavě československé v roce 1895. Předměty z výstavy byly odevzdány městu jako základ pro budoucí muzeum. Muzeum je sice ve staré budově, ale uvnitř vás nadchnou moderní expozice vytvořené v roce 2007. Expozice jsou úzce zaměřeny na místní lidový výtvarný projev i vývoj místní bohaté řemeslné výroby. Dozvíte se také něco o problematice vystěhovalectví a rozvoji kulturního a společenského života Valašského horského regionu. Expozice jsou taktéž doplněny audiovizuální projekcí a zajímavými krátkodobými výstavami. Celý objekt je bezbariérový, takže vozíčkáři tam nemusí mít z návštěvy žádné obavy. Moderní expozice je rozčleněná na jednotlivé úseky, přičemž ten první se jmenuje Paměť města, historie města a regionu do první poloviny 19. století. Pak následuje expozice s názvem Jitřenka východu aneb Frenštátská společnost ve druhé polovině 19. století.

Všechny turisty pak určitě natchne expozice s názvem Kolébka české turistiky, Pohorská jednota Radhošť a tradice lyžařského sportu. Málo kdo také ví, že právě ve Frenštátu pod Radhoštěm vznikla už v roce 1884 Pohorská jednota Radhošť, která je považovaná za vůbec první český turistický spolek. Příznivci náboženské tematiky si pak přijdou na své v expozici Pámbu, všichni svatí a ti druzí, svědci a duchovní kultura Frenštátska. Pro dobrodruhy pak máme tip na expozici s názvem Tam za mořem, vystěhovalectví z Frenštátska do Ameriky ve druhé polovině 19. století. Tam se seznámíte i s obcí Frenštát, založenou českými imigranty v americkém Texasu. Další podrobnosti o muzeu ve Frenštátu pod Radhoštěm najdete například na stránkách ven-každýden.cz. Pěkné toulání vám přeje Vítek.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

zvedá k nebi ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jak uragán, jako uragán. Písek na rtech, písek obočí, omývá pod nespočetných ren. Se svým stádem pustou zemí letím,

0: Už je tady 15. hodina, to znamená, že připravený Miloš Keller, připraveny jsou další zprávy Country Rádia a také předpověď počasí. Připomínám ještě jednou, že s Milošem můžete být nejen odpoledne, ale i večer, kdy připravil pořad Country Time. On vám určitě ve svém vysílání řekne více. No a já se těším na slyšenou zítra, to znamená v 10 hodin dopoledne. Mějte se moc hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 na Moravě až 30 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky a teploty vystoupí na 22 až 28 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme u financí, protože na navýšení učitelských platů na úroveň 130% průměrné mzdy v Česku by bylo potřeba navýšit rozpočet školství na příští rok o 35 miliard korun. Tak to alespoň spočítali ekonomové. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Loni dostávali učitelé, včetně vedoucích pracovníků, průměrný hrubý měsíční plat 53 346 korun. Meziročním stoupl o 5,7%. Dostávali tak asi 108,5% loňské průměrné hrubé mzdy. Na Vysočině začaly první samosběry česneku. Další se přidají o víkendu. Suché jaro ale poznamenalo úrodu. Současná vedra pro změnu ovlivňují způsob sběru. Zemědělci museli vymyslet jiný postup, aby zákazníci při vysokých teplotách nemuseli chodit po rozpáleném poli. Plodiny převáží do stínu nebo upravují časy prodeje. Teď něco pro rybáře.
2: Sumeček černý je drobná nenápadná ryba, jedná se však o nebezpečný invazní druh, který v našich vodách nemá přirozené nepřátele, bleskově se množí a ohrožuje místní vodní ekosystémy. Jeho přemnožení řeší v Kroměříži v lokalitě Metkovy rybníky, kde se podařilo nyní odstranit přes 2500 sumečků. Luděk Savana, Urbánek, Kroměříž.
1: Parkování je a bude problém, který bude pravděpodobně narůstat. Navíc kolem turisticky zajímavých míst je parking mnohdy nesmyslně předražený.
3: Vedro komplikuje dopravu kolem vodních ploch. Příkladem je jezero Lhota u Staré Boleslavy. Během uplynulého víkendu u areálu odbavili na placeném parkovišti až 3000 vozidel. Ne všichni řidiči jsou ale ochotní zaplatit a tak hledají alternativní možnosti stání. To pak komplikuje život obce a tak se do toho musela vložit policie. Luboš Dvořák, Brandýsko.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě cyklistika. Organizátoři cyklistické Tour de France jsou připraveni přizpůsobit se tropickým vedrům, která mohou závod provázet. Podle vedení je ochrana jezdců a fanoušků prvořadá. Pořadatelé ale také myslí na diváky u trati. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Pokračováním 1. červencového odpoledního vysílání Country Rádia vás bude provázet Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech. Bronto Savuři a Petr Kocman zahájili tuhletu hodinku a pokračovat ní bude Martin Javůrek, Bee Gees, Zobtropáci, Jelen, Don Williams nebo Petr Spálený. V kukátku bude pozvánka na třepsínské zvonění a dopravní informace v půl. Tohle všechno zvládneme, pojďme na to a užívejte si to.
1: Nedá se popřít to, že půvab

svátek, Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich cyklek,

0: Bátkem Country Rádia.
1: Ve studiu Country Rádia je to se mnou Tomáš Tichý, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Když přicházíš do studia, tak to obvykle kvůli festivalu, kvůli dvou festivalům, teď tedy kvůli tomu prvnímu, který bude na začátku července. Jaký to je festival a kdo tam bude?
2: Je to festival Třebšínské zvonění, je 3. a 4. července, takže už za chvilinku. No a bude veskrze slavnostní. Budou tam hrát Žalmán, Texmeni, Pacific, Franta Kassel, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Tom Tones, Mirek Paleček, Hurricane a Vítěz Porty.
1: Bude tam mít i spoustu doprovodných akcí, viď?
2: Bude tam samozřejmě výstava Evy Olmerové, protože Evě Olmerové by teď bylo 92 let a my jsme právě kvůli ní jsme založili takovou kapelu, nebo nechal jsem založit, kde Eva Emingerová, vynikající jazzová zpěvačka, bude hodinu zpívat Eviny písničky a to bude teda paráda.
1: Občas u toho bývají i nějaké výstavy, třeba co se pamatuji.
2: Přesně tak, udělali jsme obrovskou panelovou výstavu Evy, kterou potom budeme, potom posuneme zase na Pikovice, ale teďka tady si ji jako užijou na Třebšíně.
1: Jak je to s možnostmi ubytování, občerstvení a podobně?
2: Občerstvení je samozřejmě na místě, je to tam mraky, skvělý jídla, skvělý pití a tak dále. Ubytování na třebšínských loukách, které jsou samozřejmě zadarmo, takže tam můžou lidi přijet už v pátek odpoledne a můžou si užívat jak pátek, tak sobotu, nic za to neplatí a může se tam i stanovat.
1: Jak to vypadá s webovými stránkami, pokud si posluchači nezapamatují všechno?
2: Webové stránky jsou jednoduché. www.třebšínskézvonění.cz.
1: No tak ještě jednou tedy termín, od kdy do kdy?
2: Termín je 3. a 4. července, v pátek je to od 6 hodin večer a v sobotu je to už od 11 až do noci.
1: Pozvánku na Třebšínské zvonění donesl na vlny Country Rádia Tomáš Tichý. Já mu za to děkuji a popřeji dobré počasí a hodně návštěvníků.
2: Díky, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Trochu problémy, jak se po některých dálnicích dostat do Prahy. D8 na dojezdu do Prahy, tam je omezení, potom Vegbelské, ovšem kolona začíná už na 0. kilometru D8. Počítejte, že postojíte zhruba 15 až 20 minut, kamiony stojí od 14. kilometru podstatně déle. Rovněž D5 se ucpává od 9. kilometru ve směru k Pražskému okruhu. Pražský okruh pak postává v okolí Ořecha. Dále se regulují vjezdy do tunelů na Pražském okruhu, a to ve směru od D1 k D7. Po D7 do Prahy dávejte pozor na kolonu, která začíná u odbočky na Středokluky. Je to kvůli tomu, že se pracuje v okolí odbočky na letiště. Ve směru od Prahy na Slaný si postojíte od Evropské. A ještě jedna nehoda D10 u Mladé Boleslavy od Prahy je dopravní nehoda. Kolona je od Bezděčína zhruba na 15 minut. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala.
4: Zuzi, Zuzi, Zuzi, Zuzano.
3: Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem.
4: Zuzana.
3: Jenom jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
4: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
3: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
4: Zuzano.
3: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou.
5: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
6: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
7: Jo.
6: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
8: Škoda lásky.
9: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
8: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
10: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
10: Country.

0: Tohle byly Hobous, poslední Jumbo Jet, předtím Lucka Vondráčková. Za chviličku Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka nebo Máš má ovečko dávno spát, jak se také ta písnička někdy nazývá. A také Johnny Cash, Personal Jesus. A už po několikáté mám pro vás docela zajímavou zprávu, upozornění či výzvu. Možná jste to uslyšeli v našich upoutávkách, ale chystáme nový vizuál našeho trička, tentokrát k 35 letům Country Rádia. Určitě pamatujete, k našim 25. narozeninám jste nám posílali vizuály, tedy obrázky či návrhy, a jeden z nich nebo dva jsme použili potom na tričkách. Mělo to docela úspěch, a tak jsme se rozhodli, že to zopakujeme k 35 letům. Takže nám posílejte vaše návrhy na to, jak by trička k 35 letům měla vypadat. Váš grafický návrh nám pošlete na adresu 35 číslicemi @countryradio.cz. Nejlepší se dočkají realizace a od nás dostanou speciální dárek. Trička představíme potom na naší narozeninové oslavě 15. srpna v Pikovicích. No, tak pokud máte výtvarný talent, puste se do toho.
1: Country Radio.

0: něco dám.
1: Tak kolik kafí jste už dneska měli? Michal Horák 5 a to ještě není zdaleka konec dne. Tohle byla poslední písnička v této hodině, teď kolega Tomáš Adamec s informacemi o počasí a se zpravodajstvím o 16. hodině. Rangers a Rostia Fischer zahájí další hodinu, co se týče muziky.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky místy bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 na Moravě až 30 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky a teploty vystoupí na 22 až 28 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Kriminalita v Česku zůstala loni podle dat nejvyššího státního zastupitelství na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to hlavně u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. A jen pro představu, v České republice bylo loni zahájeno 186 858 nových trestních řízení, kterými se orgány činné v trestním řízení museli zabývat. Po historicky nejteplejším víkendu se konečně postupně ochladí. Ve druhé polovině týdne teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Dá se ale předpokládat, že vlna veder se ještě vrátí. Policisté měli osvětovou akci, pokračuje kolega Savana.
2: Jihomoravští policisté se také letos zapojili do Evropského dne proti vloupání. V uplynulých dnech se lidé mohli s preventisty setkat například před obchodními centry v Boskovicích a v Brně, ale i ve Znojmě nebo na dalších akcích pro veřejnost. Smyslem kampaně je upozornit na nejčastější chyby, kterých se lidé z hlediska bezpečnosti dopouštějí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Teď něco pro šoféry.
3: Automobilka Škoda Auto představila světu nový plně elektrický model velké sedmimístné SUV pod názvem Peak. V rodném listu bude mít Mladou Boleslav. Jeho nejmenší bratr Epic má rodiště ve Španělsku, Superb má slovenský pas a ostatní modely jsou vyráběny buď v Mladé Boleslavi nebo v východočeských Kvasinách. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
0: Sport.
1: Nakonec zpráv ještě basket. Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Tomášovi včera vypršela 4letá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry. Tolik zprávy. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: pospíš, lásko má.
1: To byl Rostě Fischer a jeho Rodeo, co nás čeká dál. Za chviličku Conway Twitty a také Loretta Lynn, písnička z roku 1973, Release Me. Také Karel Kohovec, Robert Křesťan, Faith Hill, Žalman a spol. Nebo Mirek Hoffman. V Kukátku se ještě jednou podíváme na zajímavý festival do Kletné a o dvojici vstupenek, o poslední dvojici vstupenek na tento festival budeme soutěžit v druhé polovině hodiny. Druhou polovinu hodiny poznáte, takže to bude po dopravních informacích. Tak, dobré odpoledne ještě jednou a hezký poslech Country Rádia od Miloše Kellera.

0: Radkem Country Rádia.
1: Po telefonických linkách si povídám s paní Lidkou Tošovskou. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy pořádáte zajímavou soutěž amatérských skupin. V čem to spočívá, co to je, kdy to je, kde to je a podobně. Představte tu soutěž, pozvěte na ní posluchače.
2: Western Club vás zdraví, pozdraví posluchače Country Rádia a chtěla bych se vás pozvat na 15. ročník Sudovského Country Festu, který se koná 3. a 4. července v přírodním areálu Malá skala Kletné, kde na vás čekají 2 dny vlastně amatérské kapel. Můžete tam, je v pátek, jsou kapely jako je Hudláři z Brna, Wind z Havířova, Druhá náhoda Český Těšin, v sobotu zase jsou tam Solničky z Nového Jičína, Old Papas a tak jo, jsou to místní kapely, FMGrass, Cyku, Místku, Hop až Šavani z Plzně, máme tam i slovenské zastupci Bluegrass Quartet z Dubnice nad Váhem. Je to soutěž ve 4 blocích, kde vítěz získává takovou plaketu a z těch 4 soutěžících se bude losovat vítěz, který budu moct natáčet v studiu Mir. Svoji desku.
1: Jste Westernový klub v Suchdole nad Odrou, předpokládám, že tedy Kletná je někde v okolí Suchdola nad Odrou, abychom to posluchačům přiblížili, je to tak?
2: Ano.
1: Festival je tedy ve dnech 3. a 4. července, kdy se začíná v pátek, kdy v sobotu?
2: V pátek se začíná v 17 hodin a v sobotu v 11 hodin.
1: Informaci o soutěži amatérských skupin ve dnech 3. a 4. července na Kletné v areálu Malá skála donesla na Vlny Country Rádia paní Lidka Tošovská. Já za to děkuji, děkuji za to, že takovou soutěž pořádáte a přeji hodně, hodně návštěvníků. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dlouhé kolony na dálnicích, D1 ve směru do Brna za Šmejkalkou, je dopravní nehoda. Kolona je tedy nejenom před Šmejkalkou, ale i za ní. Na dojezdu do Brna potom D1 od Prahy, kolona je od Ostrovačic. Počítejte také s dlouhou kolonou na dojezdu do Brna z opačné strany od Vyškova. Na dojezdu do Prahy i D8 má kolony, a to už od 12. kilometru, postávají i v levém pruhu osobní auta, je to kvůli opravě k Belské ulice. A D4 na dojezdu do Prahy u Jíloviště je dopravní nehoda, jezdí se jedním pruhem a kolona rychle narůstá. Opatrně do ní dojíždějte, další doprava za hodinu.

0: se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální

0: Každý z nás má svoje oblíbené písničky, které osvěží paměť a probudí vzpomínky.
1: Jestli pak víš, že se o tobě mi dostal.
0: Na velkou lásku, na nezapomenutelné léto.
2: Léto je blíž, má duši čistou a země blízko oblastí.
0: Na kamarády a přátelé.

0: Taková kouzla umí písničky, které s vámi prošly životem.
1: Teď už dobře to ví.
0: Taková kouzla umí Country Radio.
2: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Tak tohle byla Věra Martinová s výzvou Tak už jeď, za chviličku pokáč se sdělením, že má doma kočku, a také Kenny Rogers. Teď ale soutěžní otázka o dvojici vstupenek na festival v Kletné. V první polovině hodinky jsme o něm mluvili, jak jsem slíbil, v druhé polovině hodiny, a to je právě teď, vám dám soutěžní otázku, tentokrát už poslední, o poslední dvojici vstupenek. V blízkosti jaké velké řeky se festival v Kletné nachází? Telefon a telefonujte.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se sto.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, Karel Douba, firma Holland.
1: Já vás zdravím, tak jaká je správná odpověď na naši otázku?
2: Suchdolský potok.
1: No, Suchdolský potok přidejte, je to potok, ale blížíte se, takže zvětšete tu řeku.
2: Je ještě větší, no tak to je nejblíž, tak jako...
1: No, ten Suchdol je nad, Suchdol je nad čím?
2: Takže Kletenský potok.
1: No, do třetice, ještě vás znova zkusím. Je to v blízkosti Suchdola nad něčím, nad čím?
2: Suchdol nad Odrou, takže Odra.
1: Jo, sláva, dali jsme to dohromady, výborně.
2: Super, zlatý člověk, děkuju.
1: Já vím, no. Tak jo, vydržte mi na telefonickém spojení, domluvíme se, jak si stupenky převezmete. Ano, nezavěšujte.
2: Ano, super, děkuju.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Tam, co je dneska stodolní, tam bydleli Romové, a co z toho všeho zbylo, pralinky rumové.
1: A ještě stručný pohled na podvečerní a večerní vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. V druhé polovině hodiny Rostě Čapek a jeho pohled na tuzemský bluegrass, také country pod kapotou a koně na Country Rádiu. 19 hodin Country Time, premiéra, tentokrát zvláštní prvoprázdninové vydání. Ohlédneme se za prvními místy americké country hitparády prvního pololetí letošního roku. A ve 20 hodin už Petr Kocman, teď už Tomáš Adamec.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky místy bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 na Moravě až 30 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během dne se ojediněle vyskytnou přehánky a teploty vystoupí na 22 až 28 stupňů.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Je tu doba dovolených, léta a také dětských táborů. No a za letní tábory pro děti letos vydají rodiče v průměru 5 až 10 tisíc korun. 3/5 z nich budou muset sáhnout hlouběji do kapsy než loni. Nejčastější variantou budou letos příměstské tábory. Termín voleb do obecních zastupitelstev, které se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu, byl tento týden vyhlášen ve Sbírce zákonů. Začala tím volební kampaň. Horko a prázdniny lákají k vodě. Více už náš kolega Luboš Dvořák.
2: Voda patří ke středním Čechám stejně neodmyslitelně jako hrady, zámky nebo cyklostezky. Oblast obepínající Prahu má více než 500 km splavných vodních cest a vodáckých řek, tedy nejrozsáhlejší síť vodních tras v Česku. Ať už dáváte přednost plavbě nebo kajutové lodi, vodáckému putování, výletnímu parníku nebo odpočinku na břehu, najdete v regionu vše. Vedle tradičních vodáckých řek Sázavy, Berounky nebo Jizery lákají k pobytu také přehrady Slapy a Orlík. Koupání v přírodě, například u jezera Lhota nebo u nového rybníka v Příbrami, i oblíbené lokality pro vodní sporty. Jednou z nich jsou Probořská jezera, kde si lze vyzkoušet paddleboard nebo adrenalinové vodní sporty. Vodní zábava čeká také v akvaparcích Příbrami, Berouně nebo Mladé Boleslavi. U vody nechybí ani kempy, půjčovny lodí nebo výletní plavby propojící plavbu s poznáváním historických měst a památek, zejména na Labi. Od vody zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: V rychlosti si ještě shrneme fotbal. Fotbalisté Mexika porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Francie přehrála Švédsko 3-0 dvěma góly Mbappého a mezi nejlepší šestnáctku míří i Norsko po výhře 2-1 nad pobřežím Slonoviny. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Posílám velkou gratulaci svému kamarádovi Lukášovi k narozeninám. K tomu nám prosím zahrajte písničku Bůh to ví od skupiny Drc. S oslavencem se na tuhle kapelu chystáme už v pátek na festival okolo Třeboně, tak ať nám to do té doby hezky hraje. Všechno nejlepší, Honza.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, abych chtěl nechat zahrát mým nejlepším kamarádům Berušce a Štůdovi od Falešné karty píseň Pálava.
0: Dobře, zahrajeme píseň Pálava, zahrajeme to zápětí. Měj se hezky zatím, ahoj.
1: Ahoj.

to nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září bilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havran.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Tady to bude hodně stručné. Honzíkovi pro radost mířím ke hvězdám od Flashbacku. Píše, odhaduji podle e-mailu, Lucie.

0: Smíčky na přání na Country Rádiu.
1: Milé rádio, prosím pro Valdu k narozkám, zítra by měl 94 tam nahoru a pro mě a manželovi k narozkám Phantom 305, píše Jarka.
2: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvást tady se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
1: Country Radio, dobrý den.
3: No ahoj Karlík, to jsou rád, že jsi se dovolal po lety.
1: Tak, jaká to bude písnička a pro koho?
3: Hele, pro maminku, pro všechny, co poslouchají a pro všechny, co mnou hrájí poutníky. No poutníky a něco z těch poutníků, povídej, co tam máš, já ti řeknu.
1: Dobře, já zahraju něco z poutníků, protože my toho tady máme asi 1000, takže to bychom se asi nedomluvili, jo?
3: Jo, dobře, tak, dobře chlapi, děkuju moc, ať se daří, tak, ahoj.

0: kartičky na přání na Country Rádiu.
1: Před dopravou si dáme ještě dvě písničky, rád bych nechal zahrát od Žalmana tři přání, píše náš posluchač, a podobné přání prosím zahrát od Katky Tiché písničku Plamen, tak jsou tady tyhle dvě.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Kolony na dálnicích okolo velkých měst, D8 na dojezdu do Prahy i levý pruh postává od 11. kilometru, je to kvůli Kbelské. D5 na dojezdu do Prahy od Rudné postávají kolony aut. D0 Pražský okruh, kolony okolo Ořecha, v obou směrech zpomalíte. D7 u letiště, u křižovatky s Aviatickou se pracuje z obou stran, je kolona od Středokluk, respektive od Evropské. D1 nová kolona za Šmejkalkou ve směru k Brnu, je to kvůli dopravní nehodě, do Brna pak budete poskakovat od Kývalky. A ještě trojka, v okolí Benešova je dopravní nehoda na obchvatu, kolony jsou z obou stran, zdržíte se asi 15 minut. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
3: Country Rádio. Když spustí housle, zaskejí
4: vrou. Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
4: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country Radio.
0: Písničky na přání na Country Radio.
1: A jsme v druhé polovině dnešního vydání písniček na přání. Bylo by možné zahrát písničku Cesty toulavý od Michala Tučného? Na přání bylo. Věnováno Ondřeji Martinovi, píše Tomám.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý den, ráda bych nechala zahrát pro všechny, kteří úspěšně přežili tento horký týden, písničku od Slávka Janouška Divný suchý rok. On už před desítkami let věděl, jak to dopadne, píše Marie. Tak možná ano, Slávek Janoušek je tady.

pořád taková zima. Voda vzala lávku přes potok a člověku je nějak divně i mezi svýma. A ani sad letos nerodil, spousta stromů uschla. Dlouho jsem zase marodil, vzácná semena květin mi stuchla.

tam vzadu vykáceli sad. Kořeny vyhodili do povětří, viděl jsem je tu už tolikrát. Pokaždé je Alan znovu zvětří, přál bych vám je vidět, jak se ti chlapi přitom smáli a při té letošní bídě.

Včera jsme ztratili souseda, prostě se nevrátil z města. A kdo si se jeho sestry ptal, jestli ho někdo nehledá. A pak se tak divně podíval a řekl, takže nebyl tady.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Na závěr budeme trošku improvizovat. Prosím, zahrajte písničku od Spiritual Quintetu pro mou babičku a mého syna, velké fanoušky Nedvěda. Píše Tomáš Strutnova písničku, kterou od Spiritual Quintetu chce, tak jsem neobjevil, jakkoliv vím, že existuje. Tak dáme Slávy den, tam aspoň ten den zůstává v té původní podobě.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude většinou oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 25 na Moravě až 30 stupňů Celsia. Zítra bude většinou polojasno, během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky a teploty vystoupí na 22 až 28 stupňů.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je zpravodajský souhrn. Pražské metro na lince C nepojede od soboty 4. července do pátku 10. července v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Letecká služba policie České republiky měla už 8 let používat minimálně 3 nové lehké vrtulníky. Měla mít i nejméně 2 velkokapacitní vrtulníky, schopné připravit celé speciální policejní nebo hasičské jednotky. Zatím nejsou a neví se, kdy budou. Ředitelství silnic a dálnic pokročilo s přípravou obchvatu Kaznějova na severním Plzeňsku. Stavbu spozdil nález poddolovaného území, kde se těžily černé a hnědé uhlí nebo kaolín. Současná vlna veder je ve střední Evropě jednou z největších. Vědci upozorňují, že tento jev má negativní vliv i na fungování společnosti. V každém případě je důležité být opatrný a omezit námahu. V Jablunkově začala oprava mostu v centru města na frekventované nádražní ulici. Most, který je momentálně ve špatném stavu, se nachází před velkou křižovatkou. V době rekonstrukce ho proto nahradí provizorní přemostění. Zemědělcům v Česku začínají žně. Jejich hlavní část, tedy sklizeň obilí, začne už v těchto dnech. Už teď je ale možné zahlédnout kombajny, jak na polích sečou třeba Vojtěšku nebo Jetel. Z Country Rádia teď posíláme pozdrav všem zemědělcům.
0: Country Rádio. Čaj o 6.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vážení a milí tuláci i tulačky. Dnes se podíváme do muzea ve Frenštátu pod Radhoštěm. Najdete jej v samotném centru krásného moravského města, které se pyšní nádhernou okolní přírodou. Muzeum sídlí v historické budově z roku 1876. Počátky muzejní a organizované vlastivědné práce ve Frenštátě pod Radhoštěm souvisí s účastí regionu na pražské národopisné výstavě československé v roce 1895. Předměty z výstavy byly odevzdány městu jako základ pro budoucí muzeum. Muzeum je sice ve staré budově, ale uvnitř vás nadchnou moderní expozice vytvořené v roce 2007. Expozice jsou úzce zaměřeny na místní lidový výtvarný projev i vývoj místní bohaté řemeslné výroby. Dozvíte se také něco o problematice vystěhovalectví a rozvoji kulturního a společenského života Valašského horského regionu. Expozice jsou taktéž doplněny audiovizuální projekcí a zajímavými krátkodobými výstavami. Celý objekt je bezbariérový, takže vozíčkáři tam nemusí mít z návštěvy žádné obavy. Moderní expozice je rozčleněná na jednotlivé úseky, přičemž ten první se jmenuje Paměť města, historie města a regionu do první poloviny 19. století. Pak následuje expozice s názvem Jitřenka východu aneb Frenštátská společnost ve druhé polovině 19. století. Všechny turisty pak určitě natkne expozice s názvem Kolébka české turistiky, pohorská jednota Radhošť a tradice lyžařského sportu. Málo kdo také ví, že právě ve Frenštátu pod Radhoštěm vznikla už v roce 1884 pohorská jednota Radhošť, která je považovaná za vůbec první český turistický spolek. Příznivci náboženské tematiky si pak přijdou na své v expozici Pámbu, všichni svatí a ti druzí, svědci a duchovní kultura Frenštátska. Pro dobrodruhy pak máme tip na expozici s názvem Tam za mořem, vystěhovalectví z Frenštátska do Ameriky ve druhé polovině 19. století. Tam se seznámíte i s obcí Frenštát, založenou českými imigranty v americkém Texasu. Další podrobnosti o muzeu ve Frenštátu pod Radhoštěm najdete například na stránkách ven-každýden.cz. Pěkné toulání vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Ahoj, přeju vám příjemný podvečer 1. červencového dne. Dneska mám pro vás takový rychlý recept, který se hodí kdekoliv, na chalupě, doma, na chatě. Možná i na čundru by se to dalo udělat. Jsou to topinky s vepřovou konzervou. Co budeme potřebovat? Olej, 4 cibule, nějaké koření, co máme rádi, něco ostřejšího, třeba sůl, 1 vepřovou konzervu, několik stroužků česneku, máslo, 1 větší konzervu rajčatového protlaku, mletý černý pepř a chléb. Cibuli očistíme, nakrájíme na kostičky, dáme do misky. To samé uděláme s česnekem, nakrájíme ho na plátky. Na velkou pánev dáme máslo, až se máslo rozpustí, dáme na pánev cibulku a necháme osmahnout. Během smažení si připravíme konzervy, tedy vepřovou a ten rajčatový protlak a potřebné koření. Hned po přípravě si do cibulky rozmícháme tu konzervu. Až budeme mít masovou konzervu rozměklou, přidáme česnek a chvilku smažíme. Přidáme protlak. Do konzerv od protlaku dáme trochu vody, abychom to zředili. Mícháme, až bude omáčka bublat. Přidáme koření podle vlastní chuti, sůl a pepř. Omáčka je dobrá, když má trošku říz, takže i trošku chili třeba. Pak si připravíme chléb, osmažíme na oleji a na topinky dáváme připravenou směs. Podáváme trochu vychladlé. No ale ono to tak krásně voní, že to člověk nevydrží. Dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country rádiem na cestách.
1: Upozornění na to, že hned trojice linek pražské příměstské dopravy, tedy takzvané ESCO, nedojíždí až do svých pravidelných cílových stanic. Linky S4 a S5, tedy od Kralup a od Kladna, jsou ukončeny v Praze Bubnech a nově ode dneška linka S6 ve směru od Rudné je ukončena v provizorní zastávce Praha Zlíchov, která je v těsné blízkosti tramvajové zastávky Hlubočepy. Šťastnou cestu!

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky, na na na na na na na na na.
5: No to já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Nově i v DAB+. Country Rádio. Posloucháte Čaj o šesté. Country.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1990.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
2: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek a dnes také čistě ženská kapela Odplotny skok, která vznikla před 20 lety v Litoměřicích a hraje ve stabilní sestavě Líba Kolářová kontrabas, Jana Musílková banjo, Martina Hájková housle, Šárka Minářová kytara a Romana Dian Soukupová mandolína.
3: Svůj hudební styl označují za bluegrass až ladygrass, tedy dámský bluegrass. Tak pojmenovali i svoje první CD, které vydali v roce 2011 a po 10 letech následovalo druhé, nazvané Známe se. Z něj jsou i písničky, které nám dnes Odplotny skok zahraje. První se jmenuje Ranní ptáče.

0: Kapela Odplotny Skok spoléhá především na 3- až 4-hlasý zpěv. Repertoár tvoří převzaté skladby amerických zpěvaček, jako jsou například Alison Krauss, Rhonda Vincent nebo Claire Lynch, které ale zpívají s českými texty. Postupně přidali i vlastní tvorbu.
1: 20. narozeniny oslaví Odplotny Skok 17. října koncertem, jehož hostem budou Petr Kus a kapela Fámy.
0: Pokud chcete, abychom posluchačům představili i vaši kapelu, napište nám na e-mail iva@čapek.us.
1: Loučí se s vámi Iva Čapková a Rostě Čapek a kapela Odplotny Skok písničkou Blázen tančí. Ahoj! Ahoj.

0: Posloucháte Čaj o šesté.
1: Nosí blout, kde svítí tmou bonanza. S bohem dej, s ďáblem hrej, zádech rodnej ranč.

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Letní vedra dávají zabrat nejen řidičům, ale i automobilům. Jedním z největších pomocníků na cestách je klimatizace. Jenže mnoho motoristů ji používá zbytečně špatně. Když je auto rozpálené, není správné okamžitě zapnout chlazení na nejnižší možnou teplotu. Nejprve otevřete všechny dveře i okna a nechte několik desítek sekund unikat nahromaděný horký vzduch. Klimatizace pak nebude muset pracovat s tak vysokou zátěží. Po rozjezdu nastavte rozumnou teplotu. Ideální rozdíl mezi venkovním a vnitřním prostředím bývá přibližně 5 až 7 stupňů Celsia. Pokud je venku 35 stupňů a uvnitř vozu nastavíte 18, tak vaše tělo dostává zbytečný teplotní šok. Výsledkem pak je vysoká a zbytečná zátěž organismu, únava, bolest hlavy nebo nachlazení. Důležité je také správně nastavit směr proudění vzduchu. Ledový vzduch nemá foukat přímo na obličej, krk ani na ruce. Lepší je využít automatický režim, který v interiéru rozděluje proudění rovnoměrně. Před dojezdem do cíle je vhodné několik minut před zastavením klimatizace.

0: Díky tomu je výhled z vozidla lepší a jízda za každého počasí také bezpečnější. S klimatizací nebo bez jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@kandrradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Krásný podvečer vám přeje od mikrofonu Country rádia Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.
1: Je tedy jasné, že budeme hovořit o koních a začaly prázdniny, pojďme tedy vyrazit do tropů, alespoň tam nás chce Bára pozvat. Když se řekne kůň, většina lidí si představí louku nebo step, ale na ostrovech, takže jak se tam vlastně koně vyvíjeli?
2: Právě izolace ostrovů dala vzniknout několika velmi zajímavým plemenům. Jedním z nich je Sumbawa pony, který pochází z ostrova Sumbawa v Indonésii. Po staletí byl nepostradatelným pomocníkem místních obyvatel a přizpůsobil se podmínkám, které jsou úplně jiné než v Evropě.
1: Dobře, děkuji za úvod a teď mi řekni, jak toto plemeno vzniklo. Má spojitost s nějakými třeba známějšími koňmi?
2: Ano, předpokládá se, že předci těchto pony pocházeli z mongolských, arabských a dalších asijských koní, kteří se na ostrovy dostali díky obchodníkům. Postupem času se vyvinul menší, odolný a velmi nenáročný typ koně.
1: Jak si máme Sumbawa ponyho představit? Je to typický pony?
2: Výškou se řadí mezi pony, většinou měří kolem 120 až 130 cm, má kompaktní tělo, pevné nohy a velmi tvrdá kopyta. Přestože není velký, překvapí svou silou a vydrží.
1: Je to ten důvod, anebo proč si získal tak důležité místo v životě místních lidí?
2: Na ostrovech sloužil jako dopravní prostředek, pracovní kůň i pomocník při přepravě nákladu. V mnoha oblastech byl po staletí nejspolehlivějším způsobem dopravy a dodnes je součástí místní kultury.
1: Jakou má povahu?
2: Sumbawa pony bývá klidný, odolný a velmi pracovitý. Je zvyklý na náročné podmínky, dokáže dobře fungovat i s minimální péčí. Právě proto je mezi místními obyvateli tolik ceněný.
1: Děkujeme za představení a pojďme se podívat na to, na co se nás ptají posluchači, tak jako každý týden. Můžu se zeptat, jaký je rozdíl mezi hřebčínem a hřebčincem, to se ptá Jana.
2: Hřebčín je místo, kde se zabývají chovem koní. Mají zde tedy klisny a odchovávají hříbátka. Naproti tomu hřebčinec je chovatelské zařízení určené pro chov hřebců za účelem plemenitby. Hřebčinci může patřit i hříbárna pro malé hřebečky, ale v samotném hřebčinci pak zůstávají pouze nadějní hřebci, hodní pro zařazení do chovu.
1: Děkujeme za vysvětlení a teď nám prozraď, kam můžeme tento víkend vyrazit kouknout na koně.
2: Tento víkend se 2. až 5. července uskuteční v Olomouci skokové závody. Závody spřežení proběhnou 4. července v Kolesech a v Lise nad Labem budou 6. července k vidění dostihy. Dále bych pro vás měla pozvánku k nám do Přehvozdí, kde budou po celé léto probíhat letní soboty u minikoni. Více informací pak naleznete na www.minikoně.cz.
1: Děkujeme za pozvánku a to je pro dnešní večer všechno. Uslyšíme se opět za týden. Mějte se hezky, od mikrofonu Country rádia se loučí Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

Vítejte u sledování prvního prázdninového vydání pořadu Country Time. I jím vás za technické asistence Kuby Jirouška provede Miloš Keller a zopakujeme si skoro všechna první místa prvního pololetí letošního roku. Tohle bylo to nejnovější z minulého týdne, Really Green, Change My Mind. Dalšími červnovými vítězi byli i Jordan Davis, Turn This Track Around, Tucker Wetmore, Brunette a Cody Johnson, The Fall. Tady jsou.

To byli červnoví vítězové americké countryové hitparády. A kdo získal první místo v květnu? Nejprve Dylan Scott, What He'll Never Have, potom Luke Combs, Days Like This. O týden později si Luke Combs vítězství zopakoval, ale s písní Sleepless in a Hotel Room, a na prvním místě s ní vydržel dva týdny.

To byly květnoví vítězové americké country parády. Kdo byl na prvním místě v dubnu? Nejprve Chevozy s písní Amen a vydržel na něm také 2 týdny. Po něm nejvyšší příčku obsadil Justin Moore s písní Time's Tickin' a 3. dubnovým vítězem byl Thomas Rhett a nahrávka Ain't a Bad Life.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Time. Amerika hraje. Právě teď.

Podívejme se na březnové vítěze americké countryové hitparády. Prvním byl Jason Aldean, How Far Does a Goodbye Go. Následoval jej Morgan Wallen s písní 20 Cigarettes, ten na prvním místě vydržel i další týden a do třetice v březnu vyhrála Ella Langley s písní Choosing Texas.

První únorovou vítězkou byla Megan Moroney s Six Months Later. Dalším vítězem v únoru byl Hardy s písní Favorite Country Song, opět to dal na 2 týdny, a v únoru zvítězil i Hudson Westbrook s písní House Again.

Na lednové vítěze americké countryové hitparády se podíváme v některém z dalších prázdninových pořadů. Za pozornost věnovanou Country Timeu děkuji a hezké prázdniny přejí Miloš Keller a Kuba Jiroušek.

0: to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.
2: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků, není snadné.
3: Nevím, kde se motel non-stop tenkrát vzal. Je štěstí, že mě zastavil, vždyť já už málem spal.
2: Můj recept je, chlapče, jednoduchý. Dám si kafe u pumpy a pak naladím Country Radio.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebsínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol., Taxmeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem gratulantem bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný prázdninový večer s datem 1. července vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerním vysílání Country Rádia a vítejte v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. I dneska přivítám svého pravidelného hosta, paní Marcelu Jurčíkovou, ale ještě než se tak stane, tak si dáme nějakou písničku a mohli bychom na úvod třeba jeden velký hit 90. let od kapely Alabama. Píseň, kterou když jsem slyšel poprvé, tak jsem byl nadšen, protože jsem byl puberťák a hltal jsem tuhle tu country rockovou muziku a dodnes tu písničku mám moc rád. Jmenuje se Hometown Honeymoon. Přeji vám hezký večer.

0: Tak já jsem schválně zvolil tuhle tu píseň Piña Colada, že si dáme takový malý drink, než paní Marcela Lučíková dorazí, ale už je tady se mnou ve studiu. Já vám, Marcelo, přeji krásný dobrý večer.
1: Přeju krásný večer.
0: Jsem rád, že jste dorazila, že ani tentokrát Indiáni zcela na Vinohradech nevytrhali koleje.
1: Snaží se, ale snaží.
0: Snaží se, dej jim to. No a dneska je 1. července, tak jak jste vstoupila do 7. měsíce?
1: Já myslím, že vedrovatě.
0: Vedrovatě, no ale už dneska to bylo lepší, že jo? Ale má to být zase příští týden, buďte v klidu, zase to budou velký teploty. No mimochodem, 7. měsíc v roce se po staročesku jmenovala růžen, protože rozkvětaly růže, no ale to se jaksi neujalo. A současný název červenec je nejspíš odvozený od toho, že se červenají, tedy dozrávají plody.
1: Ovšem, podle některých jazykospisců dali červenci jméno červci neboli červy, kteří se v tomto období hojně vyskytovali v ovoci nebo se sbírali co by zdroj přírodního červeného barviva. Naši předkové to měli vymakaný. Každopádně červenec je požehnaný čas na sběr všeho možného i nemožného vejlí. Náš přední fytoterapeut Vládě Vytásek se společně s publicistkou Pavlínou Brzákovou zaměřili na ty nejzákladnější ze základních druhů, na své rostlinné přátelé, jak jim říkají důvěrně. Můj bylinkový svět, tak se nové vydání té jejich výpravné publikace jmenuje.
0: No, to by mě docela zajímalo, kolik bylinek se vešlo do jednoho knižního košíku.
1: Já myslím, že to spíš vypadá na pořádnou nůši, protože jsem těch bylinek v obsahu napočítala 151.
0: No, panečku.
1: Jsou seřazeny pěkně podle abecedy, takže od Agastaches fraskale, to je mimochodem kytička, kterou jsem v životě neslyšela, až po zlatobíl obecný. Některé jsou tedy opravdu notorické známé, třeba tam je matořidouška, rybí, slípa, třezalka. No a o některých jsem skutečně nikdy neslyšela. Kromě té Agastaches fraskale, pukléřka islandská, zní to hezky, neznám. Společně všechny tyhle ty kytičky a rostlinky mají to, že u nás rostou nebo se dají vypěstovat jako pokojovky nebo ve skleníku. A co léčivka, to samé praktické údaje a barevné fotografie. V závěru publikace Můj bylinkový svět od bylináře Vládi Vytázka je rejstřik různých potíží, aby člověk snadno a rychle našel tu pravou léčivku a rovnou se k ní dověděl, na co všechno je a jak ji lze využít.
0: Mm-hmm. No, podél kolejí nebo silnic u nás roste takzvaná turanka kanadská. Má řadu zdravotních benefitů, ale Siuxové, tedy Indiáni, o kterých jsme se bavili v úvodu, ji používali hlavně na něco. No a já se ptám, milí posluchači, na co? Takže turanku kanadskou Siuxové používali zejména při bolestech za A kolena, za B žaludku, nebo za C zubů. No a pokud budete znát správnou odpověď, tak volejte do studia na 210 323 333. A ještě jednou vám tedy zopakuji otázku. Turanku kanadskou Siuxové používali zejména při bolestech za A kolena, za B žaludku, za C zubů. Volejte právě teď.

0: No, zatímco hráli Eagles píseň New Kid in Town, tak vy jste volali a volali, ale správná odpověď stále nepřicházela až tedy do chvíle, kdy zavolal posluchač Jarda, kterého právě teď vítám ve večerním vysílání Country Rádia. Jardo, ještě jednou dobrý večer.
1: Taky dobrý večer a také zdravím paní spolu moderátorku dnešní, co tam máš. A abych nezapomněl, tebe sice osobně známý, neznámý, ale taky velice pozdravuji.
0: Ano, slyší vás. Tak já jenom zopakuju teda soutěžní otázku. Zajímalo mě, na co Siouxové používali turanku kanadskou, zejména při jakých bolestech. A byly tyto možnosti za A. Byly to bolesti kolena, nebo bolesti žaludku, a nebo to byla bolest zubů a správná...
1: Já jsem dlouho váhal. Ano,
0: to bylo rozhodování velký, ano.
1: Rozhodování a zvolil jsem za A nakonec.
0: Za A kolena, no a je to správně.
2: Ovšem posluchači jednoznačně preferovali ty zuby.
0: Ano, to musíme teda říct, že všechny odpovědi přicházely na zuby teda, tak je to zvláštní, ale asi na to bylo něco lákavého. No mimochodem na bolavé, pohmožděné nebo oteklé koleno Siouxové přikládali kašovitý obklad. Čerstvou turanku kanadskou rozdrtili, smíchali s vaječným bílkem, kukuřičnou moukou, vždy na noc namazali na koleno, zavázali, no a do týdne prý bylo po bolesti. Já osobně tomu tedy věřím.
2: Indiáni to měli taky promyšlený. No a já s knižním bonusem, který je už teďka váš, tak kapánek zariskuju, že zvednu ze židle lehátka nebo houpačky, dítka školou povinná, to vy nejste, takže můžu být v klidu. Přísahám ale, že lesní škola Petra Volebna se bude právě o prázdninách líbit nejen malým, ale i velkým, a to bez ohledu na věk. Populární německý lesník do osnov zařadil třeba to, jak se stromy sprchují, pro koho je dřevo lahůdka, které rostliny prozradí, jaké bude počasí, z čeho si vyrobíte lesní šampon, nebo jak si díky ptáčkům ověříte kvalitu sluchu. Suma sumárum 30 nápadů, co a jak prožít v lese. A k tomu spoustu překvapivých poznatků, informací, barevných fotek a obrázků. A to všechno je lesní škola Petra Volebna. No a ta už je teď vaše.
0: Tak, to je krásná výhra. Já bych řekl, že to je taková letní četba, takže Jardo, budete mít co číst určitě.
1: Mám synovce netéž, tak to prostudujem.
0: No, tak to je ideální. Jardo, veliká gratulace ještě jednou. Jo. No a
1: ještě vás jednou vám moc zdravím.
0: Ano, my taky děkujeme. No a já v tuto chvíli děkuji mému hostovi, paní Marceli Jurčíkové, děkuji za návštěvu.
2: Přeju
0: příští týden
2: večír.
0: Se budu těšit?
2: Příští týden se budeme těšit jenom na dálku, protože jedu na Moravu.
0: Jedete na Moravu, výborně. Tak my na vás budeme touto dobou někdy vzpomínat. Budeme hrát nějakou píseň pro vás na Moravu.
2: Nějakou moravskou lidovou.
0: Moravskou,
2: třeba.
0: No, moravskou. Výborně. No, pokud nebude lidová, tak aspoň to bude kapela z Moravy, slibuju. Třeba nějaký flert nebo něco takového, to by se mohlo.
2: A já vás poslouchám v autě, takže to budu vědět, no jistě.
0: Tak milí posluchači, to je náš závazek, který tak příští týden touto dobou hrajeme paní Marcele Jurčíkové, které moc děkuji za dnešní návštěvu. Mějte se hezky a těším se příště na viděnou.
2: Naschledanou.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Myslím si, že všichni si asi pamatujete a znáte nádhernou píseň Zamilovaná Lenky Filipové, což je píseň, kterou si Lenka kdysi, tuším, že to bylo v 70. letech, přivezla z Francie, protože Lenka tam studovala hru na kytaru, samozřejmě ovládá dokonale francouzštinu. No a to je píseň, která má takovou zvláštní historii, Lenka ji někde vyprávěla. Asi to znáte, takže to teď vynechám, to přeskočím, ale důležité je jméno člověka, který se jmenuje Francis Cabrel, což je hudebník, zpěvák, který je ve Francii řazen do škatulky folk, country a nebo blues, a ten tuhle tu píseň naspíval samozřejmě ve své rodné řeči a dokonce se kdysi s Lenkou Filipovou sešli a naspívali společně v krásné verzi. A zjistil jsem tedy, že ne úplně všichni tedy vědí, jaká je historie té písně Zamilovaná, a že vůbec neznají Francise Cabrela, a proto bych teď rád vás malinko blíž, tedy vás, kteří ho neznáte, seznámil s jeho muzikou. Vybral jsem jednu z krásných písní, u které se dá naprosto s jistotou říct, že to je prostě countryovka. Takže takhle nějak zní francouzská country hudba, zpívá Francis Cabrel.

Amanda Shires je mladá dáma, která se narodila v Lubbocku v Texasu, takže město, které je prostě zasvěceno country hudbě, to se jinak snad ani říct nedá. A ona krom toho, že to je skvělá zpěvačka a hráčka na housle výtečná, tak je to také skladatelka. Natočila k dnešnímu dni, tuším, že nějakých 9 nebo 10 alb. To první bylo v roce 2005, no a také spolupracuje se svými kamarádkami, kolegyněmi Brandy Carlile, Marin Morris a Natalie Hemby v takové super kapele The Highwoman, což je takový protipol Highwaymanu, kde byl samozřejmě Waylon Jennings, Chris Christopherson, Johnny Cash a je to prostě parta dívek, které milují tady tu jižanskou outlaw country music, proto se dají dohromady jako Highwaymen. A ona dokonce sama, když si ještě před tímhle projektem natočila na jedno speciální album jako host velmi slavnou jižanskou píseň právě z hnutí Outlaws, kterou si zpíval Waylon Jennings. A je to píseň Honky Tonk Heroes, napsal jí kdysi Billy Joe Shaver. Mám ji také v několika různých úpravách, ale dneska bych vám ji rád pustil právě od Amandy Shires, která si s ní poradila opravdu náramně. Tak jdeme na to.

To byl krásný letní pozdrav Honzovi Nedvědovi, píseň Můj Ota Pavel. Zpěvačka Sheryl Crow je většinou vlastně vnímána jako rocková nebo poproková zpěvačka, ale spíš si myslím, že je tak vnímána u nás, protože všude jinde ve světě ji tak vnímají taky, ale současně ji vnímají také vlastně jako folkovou nebo country zpěvačku. Ona není ale jenom zpěvačka, hraje výtečně na kytaru a dokonce i na baskytaru, kterou vytáhne sem a tam i na svých turné. No a v roce 2013 vydala jedno ze svých senzačních alb, které se jmenovalo Feels Like Home, a zvláštní bylo mezi těmi dalšími, že bylo naprosto ryze countryové. Dokonce ho nahrávala v srdci country hudby v Nashvilleu, pozvala si tam mnoho muzikantů zvučných jmen, na pedál steel kytaru třeba Paul Franklin, nebo v vokále zpívá Ashley Monroe, vynikající country zpěvačka. Brad Paisley, veliká country starý, tam hraje solo na slide kytaru a dokonce s ní složil také jednu píseň. Je tam Glenn Worth, což je basista, který hraje třeba s Markem Knopflerem a dalšími. No, těch jmen je obrovská spousta. Písní je tam 14, tedy na té deluxe verzi, na té normální 12 písní. No a na těch se podílela Sheryl Crow také coby autorka, a to ve všech případech. A u některých dalších, třeba jako u písně Homesick, tak tam tehdy jako autor zafungoval tehdy ještě absolutně neznámý Chris Stapleton, dneska veliká country hvězda. Brad Paisley se podílel na písni Waterproof Mascara například, jak už jsem říkal, ale také tam zasáhla Natalie Hemby, kterou jsem dneska zmiňovala v souvislosti s písní Honky Tonk Heroes, protože ona skládá také skvělé písně. No, ta deska se prostě povedla a jelikož jsem vám z ní dlouho nic nepouštěl, tak to hned napravím a bude to písnička, která se jmenuje Stay at Home Mother. Zpívá a hraje Sheryl Crow.

To byl Ivan Hlas a písnička Baby, něco ti slíbím. Na úplný závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí. Jsem připravil krásný duet, protože duety já mám obzvláště rád. A ten bude zpívat taková na první pohled nesourodá dvojice, a sice country zpěvák Blake Shelton a veliká popová diva Barbara Streisand. Ona také vždycky měla ráda duety, natočila dokonce dvě desky duetů a tam si pozvala spoustu svých přátel, kamarádů z rockové, z popové, z jazzové, z country muziky. No a tehdy je právě ohlásila před lety, že se chystá na duet s Blakem Sheltonem, tak jsem zajásal a je to opravdu nádherná píseň, která se jmenuje I Want It To Be You. Tak, to bude tedy poslední skladba, no a já se na vás samozřejmě těším po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje krásný prázdninový večer.

Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem country shopu na www.countryradio.cz.

To byl brněnský folk tým a jejich nádherná balada Skála. Je 21 hodin 11 minut. S vámi Petr Kocman, posloucháte večerní vysílání Country Radio. No a v této hodině, kromě muziky, budu pro vás mít, a to hned v tom dalším vstupu, jednoho speciálního hosta na telefonu. Takže sice přímo ve studiu nebude, ale živě to bude. Bude to jeden skvělý hudebník, tak se na něj těšte už v podstatě za pár minut. Teď už jsou připraveni Eagles a píseň How Long. Přeji vám hezký večer.

0: Jak vždycky s oblibou říkám, tak na hudbě mám mimo jiné rád to setkávání s muzikanty a to objevování nové muziky a nových zpěváků, nových kapel. No a něco takového se mi stalo před mnoha lety. Bylo to někde, tuším, že, a to možná to řeknu špatně, v Leči nad Sázavou nebo někde tam na koncertě, kde jsem hrál, tak jsem tam zaslechl, už z dálky, když jsem přijížděl, tak jsem slyšel krásný hlas, krásnou muziku a říkal jsem si, co to je. Přijel jsem na místo a zůstal jsem stát a s otevřenou pusou a říkal jsem si, no to je přece nádherná muzika. A byl tam člověk, kterého jsem bohužel do té doby já neznal, a tím člověkem byl můj dnešní host, který právě teď dospíval píseň Točím si točím. Je to podle mě jeden z nejlepších zpěváků našich tady, vynikající také kytarista a skladatel Pavel Houfek. Pavle, já tě zdravím a vítám tě ve večerní vysílání Country Rádia. Ahoj.
1: Já zdravím Petře a samozřejmě také posluchače Country Rádia. Musím říct, že teda teď úplně... Já jsem vylez ven před barák, takže trošku fouká vítr, ale to mrazení nemám rozhodně z toho, že mě fouká vítr, ale z toho, co jsi říkal, protože to je teda, ještě teď to nemůžu rozdýchat, omlouvám se, ale
0: řekl jsem pravdu, jenom pravdu a nic než pravdu. Já, jak jsem to říkal, mám opravdu rád to setkávání a přesně si vzpomínám na tu akci, kde vy jste hráli, ale pozor, to není jediná vzpomínka, možná ještě ta dřívější pochází z doby, kdy já jsem jeden rok seděl v porotě na portě a chodili tam různé kapely a ty ses tam najednou objevil s jednou partou a pro mě to byl najednou takovej závan něčeho jiného, úplně krásného, tak to bylo druhý moje setkání s tebou. A propo porta, to je něco, co je teď v tvém životě velmi čerstvého. Prosím tě, řekni to posluchačům Country Area, ať vědí.
1: Ano, je to čerstvé. Já jsem byl na portě v roce 2008, a poté jsem nastoupil k nějakému korporátu a trošku s muzikou jsem tak jako nechával jsem jí trošku jako u ledu. A teď vlastně za poslední 2-3 roky, kdy jsem zase řekl, že bych se k tomu mohl vrátit, mezi tím jsem samozřejmě hrál, ale ne zase tak intenzivně, tak mě napadlo vlastně i letos se zúčastnit porty vlastně po těch, ty vagy, teď či 2-8, no.
0: No, po dlouhé době prostě.
1: Skoro 20 let.
0: Ano.
1: Tak to bylo pro mě takový jako lákavý si to jako zkusit, ale tentokrát sám s kytarou bez kapely. Mm-hmm. No a musím říct, že to byla pro mě jako velmi cenná zkušenost. Hlavně upřímně zahrát si tam v tom lesním divadle v Řevnicích před těma lidma bylo úžasný, protože to je jako jedno z nejlepších publik, co jsem zase po dlouhé době zažil.
0: Je to tam jak v obejváku, já vždycky říkám, že se ti tam hrálo hezky.
1: Ano, nádhera. No a samozřejmě pro mě potom, já přiznávám, že jako slyšel jsem tam spoustu ještě těch kapel v průběhu dne, byly tam velmi zajímavý, krásně se zpívaný, jako i vokální soubory, moc hezký a to jsem si říkal, jako že jako samozřejmě obstát vůči takovým tělesům skvělým nebude jednoduchý. No ale pak teda musím říct, že přišlo ocenění ze strany Country Rádia a to mi teda udělalo obrovskou radost, teda musím říct. To prostě bylo pro mě absolutně nečekaný. Já jsem myslel, a normálně já jsem nečekal, že tam pojedu v neděli znova na vyhlášení, ale to tomu...
0: Jo, takže ty se zvracel, jo? Nebo ty
1: já jsem se vracel, jo, ano. Aha. A mě v 10 hodin dopoledne mi psal kolega, a vyfotil mi leták vlastně nějaký, nebo se mi dostalo, že by bylo dobré, jak byla vyhlášení, že jsem dostal cenu Country Radio. Říkám. Tak jsem se sebral z Teplice, jel jsem znova do Řevnic, no.
0: No tak ale asi to stálo za to, si myslím, ne? Když tě posluchači Country Radio takhle vybrali, že se jim tvoje píseň líbila nejvíc, tak to asi za to stojí se vrátit do Řevnic z Teplic.
1: jako, já jsem samozřejmě slušně podle pravidel, ale jako závod, protože jsem si to chtěl jako užít, to převzetí, chtěl jsem nabejt zase samozřejmě osobně a byla to pro mě obrovská čest a musím říct i to, že mi vlastně dneska jako Country Radio nebo potažmo ty Petře voláš a mám živý vstup do Country Radio a je pro mě taky obrovská jako podsta. To je, jako musím říct, že to, že jsem na to portu šel, teď zjišťuju, že to byl skvělý nápad letošního roku.
0: Já si myslím, že rozhodně. Hele, a ještě musím udělat teda jednu věc. Poslechni si, jak ti Country Radio tleská k tomu, že si tě vybralo publikum jako toho nejlepšího ze všech. Poslechni si to. To je potlesk pro tebe, jo? Tak, Pavle, prosím tě, já když se dívám na tvoje stránky, milí posluchači, kdybyste chtěli, tak podívejte se na www.pavelhoufek.cz. Já když se podívám na výčet tvých koncertů, tak ten končí, poslední zpráva tady je 30. dubna 2027, jo, a ty koncerty frčí ode dneška až do toho dubna 27. Ty máš pořád narvaný diář z desítky koncertů, to je...
1: Ale já jsem se zděšením zjistil, že v loňském roce jsem měl 212 jako různých hraní a tak.
0: No to je krásný. Takže
1: to se...
0: Takže doma nejseš moc teda, ale koukám.
1: teď jo, a ve 23.00 hraju, protože v Mostě je divadelní piknik a mají tam krásný takový šapito, velký stán a ty divadelníci vlastně po těch všech divadelních představeních, které v rámci toho divadelního pikniku mají, tak večer se tam sejdou a já tam jedu hrát třeba, takže...
0: Jo, takže ty vlastně za necelou hodinku a půl máš koncert vlastně, když to... Tak takhle je to.
1: Je to tak a v krásném šapito a zase řekl bych před vnímavým publikem, protože jsou to všechno jako divadelníci, umělci, tak se na to těším, protože to může být jako zase pro mě jako hezká, milá zkušenost. No. Jako já si užívám vlastně každý ten koncert, není to jako, aby si lidi nemysleli, jestli hraješ každý třeba, já nevím, druhý, třetí den, to skoro vychází, ale proto jestli je to jako baví, já říkám, jasně. Protože,
0: no jinak bys to nedělal přece, že jo, to je jasný.
1: To nedělal, protože tohle si zvolíš fakt opravdu dobrovolně. Tohle není jako, že chodíš do práce, no. Takže a dokonce vlastně už teďko i letos jsem se po těch x letech nějak dokopal a teoreticky, pokud to všechno jako klapne a ty časový věci, které máme nastavené, tak někdy na přelomu září, října by mělo být úplně nový album, no. Tak na to se těším, na tom teďko pracujeme vlastně intenzivně, furt jako
0: půl. No hurá, tak pojďme se v tom případě, Pavle, domluvit, až to album bude na světě, takže bys ho posluchačům Country Rádia přijel třeba představit osobně, že bychom udělali rozhovor nějaký větší ve studiu živě. To by šlo, ne?
1: Petře, to by bylo úplně skvělý. To by měl obrovskou radost, protože jako přiznávám, že pro mě to album má takovej je to vlastně za těch 10 let, co jsem trošku jako občas něco skládal, něco pro mě sloužili taky samozřejmě tady kamarádi z vedlejší vesnice, musím říct. Mm-hmm. A vybrali jsme, myslím si, že to album z těch x písní, kterých máme relativně dost, řekl bych, jako takový to nejsrdcovější, co máme, takže pro mě to bude opravdu srdeční záležitost toho albumu.
0: No, se na to. Já se na to těším nesmírně také jako posluchač, protože, jak už jsem říkal, miluju tvůj hlas, mám rád tvoje písnička, hlavně ten zvuk těch tvých nahrávek. Já ti teď dám takovou zákeřnou otázku, na kterou určitě nebude odpověď. Jo? Prosím tě, muzika, kterou ty děláš, mně se strašně líbí, protože když se mi něco líbí, tak je to country, takže ty pro mě děláš country, ale jak ty říkáš své muzice? To by mě zajímalo. Co to je?
1: Já jsem normálně teďko jako přemýšlel vlastně ohledně těch věcí třeba, co jsme teďko poslechli, tuším, že točím, a jestli tam teda bude připravená ta píseň, ta stěžení do mraků, já si myslím, že to je prostě normálně kytarová písnička, já jinak to jako nedokážu tadyhle si jinak jako dramaturgy nebo hudební režii se tady v těchto těch písní ujmu taky Míra Vacek, což je můj kamarád, který nám s tím pomáhal a zase samozřejmě vynikající muzikanti, kteří nahrávali některé ty nástroje. No. Ale nedokážu to jako pojmenovat. Já dokonce vlastně to album si říkám, že to bude takový jako pop art trošku, ale samozřejmě lazenej do písničkářství a do folk country zároveň, protože tam bude docela dost kytar, tak si myslím, že to možná bude trošku blíž tobě.
0: Hele, já to řeknu, Pavle, za tebe. Jsou to prostě hezký písničky, tečka.
1: Jo, no, tak a je to. No.
0: A je to.
1: Ono to škatulkování je pro mě složitý.
0: Ano. Jo. Tak prosím tě, píseň, která je nachystaná teď, tak to je, pokud se nepletu, tvůj nejnovější počin, píseň Do mraku, je to tak?
1: Ano, je to dá se říct poslední single, no, který jsme dělali.
0: A to je vlastně single, který se ucházel o přízeň posluchačů Country Rádia v SMS-kové soutěži a píseň, která teda zazněla na Portě, je to tak?
1: Ano. Ano, ano.
0: A musím teda ještě říct tomu důležitou informaci, kdyby chtěli posluchači to mít doprovozeno i obrazově, tak ty k té písni máš krásný videoklip, tak se můžete podívat na YouTube, najděte si Pavel Houfek do mraku a tam to všechno uvidíte. Kde se ten klip točil, prosím mě, to mi ještě prozrad.
1: Jo, no, hele, tady točíš, teď můžu říkat tady, já bydlím v Žanek u Teplic, ano. A tady kousek od nás je bylina a je, no, tam, je tam takzvaná nahoře výsypka, kde tenkrát samozřejmě se těžilo nějaký uhlí.
0: Miluju ten kraj, krásný.
1: A ta výsypka je celá zasypaná. A jak se to tam zrekultivovalo, tak tam někdo prdnul na uprostřed ničeho piano. A já když jsem ho vlastně někdy na podzim viděl vyfocený, říkám, tak jestli někde budeme točit videoklip k Dobraku,
0: tak tam.
1: Tak musíme být u toho piana. A bratru, je to ode mě, já nevím, 7 kilometrů od baráku to mám.
0: A povedlo se to hodně. Gratuluju ti, to je opravdu velmi působivý.
1: Petra Kubošková nám do toho udělala kameru, ale přitom je to vynikající baskytaristka. Takže jsem si tak jako, že furt umělci kolem toho se dělá.
0: Jo, potom, pořád se to točí. Ten kruh se uzavírá neustále, ano. No skvělý, Pavle, tak já ti moc krát děkuju za povídání, děkuju ti za krásný písničky, ještě jednou ti gratuluju k tomu ocenění na Portě a jsme domluvení, že posluchačům Country Rádia představíš, až bude na světě nové album. Jsem moc rád. Měj se hezky, ať se ti všechno daří. Prosím tě, už sebe chystat na cestu, protože za hodinu 20 hraješ, jo?
1: Ano, ano. Zdravím všechny posluchače Country Rádia, mějte se krásně, přeju vám krásné léto.
0: Ano.
1: Mým, s vámi Pavel Houfek.
0: Mým dnešním, ahoj, mým dnešním milým hostem byl skvělý zpěvák, kytarista a skladatel Pavel Houfek a tohle je jeho nejnovější píseň Do mraků.

0: černý popel ze svíčky nelíhá.
1: Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

skoro 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Vízr řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigárovy kouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy bérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy bére. Zvopáknu dílku vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláčet,

sám, tak vlny trakerů mačká. A jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou, a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl jí prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet, mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si, kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal tedy Bera na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujice hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak auťáky vozili tedy Béra sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamutá, když říkala tedy Bér měl dneska nejvyšší den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci spát,

Tak tohle byla jedna z písní proslulého dvojalba Greenhornů s názvem Hromskej den zelenáčů, pomlčka Greenhorns, protože to byla doba, kdy už se museli přejmenovat, tak aby to nebylo tak kách, tak se používali ještě, nebo respektive na tomto albu se naposledy použili oba názvy a byl to rok 1973, vzpomínka na Mirka Hoffmana. Do konce hodiny už jenom jedna píseň, je připravena Carlen Carter, nevlastní dcera Johnnyho Cashe, kterou vyženil, když si vzal June Carter, a nádherná balada Unbreakable Heart, ke které je i krásný videoklip. No a v příští hodině se budu na vás samozřejmě těšit. Přeji vám krásný prázdninový a první červencový večer.

Tak, tohle byli Beach Boys a veliká country hvězda 90. let Colin Ray a jejich veliký hit Sloop Jumbie, což bylo album, které vlastně dali dohromady Beach Boys, ale v Nashvilleu, a vybrali si své kamarády, přátelé z country branže a přespívali znovu své veliké hity, no a právě Sloop Jumbie byla jedna z nich. Tak je 22 hodin, téměř 12 minut, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a představte si, mám, myslím, že důležitou zprávu pro všechny milovníky země javorového listu. Dneska je Den Kanady, tak je potřeba to oslavit. A říkal jsem si, jak, že bych si dal javorový sirup, no ten úplně neprožívám, i když je velmi lahodný dle mých kamarádů, kteří se tím polívají, takový ty lívance, tak radují se vždycky z toho nesmírně. Ještě jsem tomu na chuť nepřišel, ale možná si dám, když je ten Den Kanady, tak udělám výjimku a zkusím to ochutnat. Ale spíš jsem přemýšlel o oslavě duchovní a v podstatě jsem ani nepřemýšlel dlouho, jakou písní ten Den Kanady oslavit, protože jsem se vrátil do roku 1998, kdy Fanda Nedvěd vydal své první solové album Neváhej a vyjdi a tam zařadil píseň, která se jmenuje Kanada. Jmenuje se tak i v originále, tak jak ji udělal Gordon Lightfoot, a s tímhletím českým textem Dušana Vančury i František tedy před těmi dlouhými lety naspíval. Tak pojďme oslavit Den Kanady.

Rád bych i dnes zavzpomínal na mnohé známé osobnosti, které slaví narozeniny. Samozřejmě všechny jmenovat nemohu, ale alespoň ty hodně významné, tedy z mého pohledu nebo mě nějak blízké, zmíním. Tak třeba v roce 1899 se právě 1. července narodil vynikající herec pan Jindřich Plachta. V roce 1923 pak další výborný herec pan Vladimír Ráš. V roce 1979 je to také herec, ale také dabér, zástupce té mladé generace Martin Pisařík. Toho jste mohli vidět dokonce i v lednu na tom velkém koncertě ku vzpomínce na Michala Tučného, kde jsme v O2 společně zpívali a hráli a vzpomínali na Michala, takže tam se Martin představil i jako zpěvák. V roce 1915 se narodil americký bluesový hudebník a také zpěvák a skladatel Willie Dixon. Veliká persona blues a člověka, kterého dodnes nejenom bluesmeni vzpomínají. Opustil nás, tuším, že v roce 1992. V roce 1934 se narodil americký filmový režisér, ale také producent, pedagog a herec Sidney Pollack. Opustil nás v roce 2008. Byla to velká osobnost, ten jeho život byl velmi pohnutý. On z jistých důvodů nesměl opustit kdysi, respektive nesměl cestovat mezi Amerikou, Evropou, prostě bylo to velmi zamotané, ale filmy, které natočil, tak jsou dodnes vynikající. V roce 1967 se narodila kanadská herečka a modelka, když jsme u té Kanady, protože dnešek je Den Kanady, tak to se narodila Pamela Anderson, kterou samozřejmě znáte především z pobřežní hlídky. No a v roce 1961 se narodila a dnes by teda slavila narozeniny britská princezna z Walesu a bývalá manželka prince Charlese Diana Spencerová. No, opustila nás v pouhých 630 letech, pokud si dobře vzpomínám, a celý svět byl tehdy velmi zarmoucen. Ona byla ten typ člověka, kterého jste samozřejmě neměli ani šanci znát osobně, ale přesto vždycky, když jste ji viděli a zvlášť potom, co definitivně odešla, tak jste měli pocit, že vám odešel někdo velmi blízký, přítel, kamarád nebo někdo z rodiny, to ona uměla. Tak já myslím, že bychom na ní mohli teď zazpomínat krásnou písničkou, kterou jí i tehdy hrál Elton John. A ta píseň se jmenuje Candle in the Wind, tedy Svíce ve větru.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod šiltíkem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizzard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltíkem nechalo mě žít, že jsem každej večer

To byl Kapitán Kid a písnička Alabama. Já bych dneska obzvláště rád zaspomínal tedy na člověka, který dneska slaví narozeniny. Tuším, že to má 74 let, ano, je to ročník 52, takže 74 let dneska slaví herec Dan Aykroyd. Mimochodem je z Kanady, z Ontária, takže se to hodí k tomu dnešnímu Dni Kanady. Takže Dan Aykroyd, to je dnešní oslavenec a já osobně tedy ho mám nejraději ve dvou filmech. Pro mě dva naprosto zásadní filmy. Jedním z nich je z 80. let Krotitelé duchů, Ghostbusters. Já mám pocit, že všichni tuhle komedii znáte. Tehdy, když jsem ji viděl poprvé na nějaké VHS-ce videokazetě, které putovaly samozřejmě mezi lidem, nedalo se to koupit, pamatujete si na to v 80. Tak když jsem poprvé viděl tu ošoupanou kopii těch Krotitelů duchů, tak jsem byl nadšen a hlavně mě vzala ta titulní melodie Ghostbusters, no vynikající, tak to byl Dan Aykroyd, ale taky hrál v opravdu kultovním filmu The Blues Brothers z roku 1980. Tam stvárnil roli Elwooda J. Bluese, naprosto dokonale. Jestli jste neviděli Blues Brothers, musíte se podívat. Je to samozřejmě hlavně pro všechny hudebníky nebo pro všechny milovníky hudby všeobecně. Je to veliká nadsázka, veliká legrace a skvělá muzika, předesílám. Oni na to navázali v roce 98 filmem Blues Brothers 2000. A mimochodem i Ghostbusters se dočkali druhého dílu. Ten první byl, to byl nějaký rok 89, tuším, ne 84, a ten druhý potom byl 89, no a také jsem viděl nějaké nové zpracování úplně, teďka je to třeba 2-3 roky zpět, tak už to není úplně ono, ta jednička byla nejlepší, ale jinak Dan Aykroyd se objevil třeba také ve filmu Pearl Harbor, nebo doporučuji také skvělý vánoční film Christmas with the Cranks, který já mám na videokazetě, sehnal jsem si ho, když jsem ho viděl poprvé v televizi, tak tam hraje člověka, který v ulici hlídá to, jestli mají všichni vánoční výzdobu, jestli všichni vytáhli toho sněhuláka na střechu každý rok a jestli mají vyzdoben dům girlandami a vším možným a jestli přispívají koledníkům a tak dále. Je to obrovská legrace. Hraje tam taky Tim Allen mimochodem a je to opravdu legrace ohromná. Každý rok se na to dívám, takže doporučuji, vřele doporučuji. Jsou tam skvělé herecké výkony. Tak za těmito a dalšími filmy stojí právě Dan Aykroyd, dnešní oslavenec. Je to veselý chlapík, který také píše skvělé scénáře k různým filmům a seriálům. A je to jeden z neúplně mnoha opravdu oblíbených a milovaných herců v branži. Nesetkal jsem se ještě s nikým, kdo by ho neměl rád, nebo kdo by o něm hezky nemluvil. No a přemýšlel jsem, čím mu poblahopřeji k těm dnešním narozeninám, aby to mělo spojitost s country hudbou. A představte si, že mám leta nahrávku, kterou natočil se slavnou country zpěvačkou Rebo McEntire. A je to písnička Bonanza. Jestli si vzpomínáte na seriál Bonanza, to je také kultovní věc. Ten seriál se začal vysílat v roce 59 a nepřetržitě jel až do roku 73 a je to to dobrodružství rodiny Cartwrightů na ranči Ponderosa v Nevadě. Mimochodem v těch místech jsem se ocitnul, když jsme byli s Greenhornama v Americe na turné, tak Honza Vyčítal mě tam seznámil s jedním jeho kamarádem, který tam vlastnil ranč a nějaké přilehlé lesy a říkal, no tam za tím kopcem, tam byla Ponderosa, tam se to točilo, tak to jsem koukal jako blázen, protože když jsem byl malej kluk, tak jsem se na to díval na rakouské televizi a netušil jsem, že se jednou ocitnu v Americe na to, že tam budu hrát tu jejich country hudbu, takže takové krásné splněné sny. No a písničku titulní z Bonanzy, tu budete určitě znát, no a právě tuto skladbu naspívala country star Reba McEntire s dnešním oslavencem hollywoodskou filmovou hvězdou Danem Aykroydem. Takže všechno nejlepší a jdeme na Bonanzu.

0: i ten ti dám.
1: Jendrake, jaká nádherná píseň, Míšeň. Na závěr mám už jenom jednu skladbu a ta souvisí ještě s jedním přáním k narozeninám, protože právě dnes slaví narozeniny velmi známá herečka a půvabná herečka Liv Tyler. Je to dáma, kterou můžete znát z desítek různých hollywoodských filmů. Kdybych měl naťuknout aspoň nějaké, tak je to určitě slavný Armageddon a také trilogie Pán prsten. Tak tam všude ona hrála, ale zahrála se i v dalších filmech jako Astra nebo Space Station nebo The Strangers, Jersey Girl a mnoho dalších. No a Liv Tyler je nejenom velmi krásná, šikovná, ale také je z velmi známé rodiny, řekl bych, protože její tatínek je jeden z nejslavnějších rockerů na světě, Steven Tyler z kapely Aerosmith. Ona se dokonce objevila i v klipech k písni Crazy, což byly velké hity v 90. letech, tak tam se ukázala už tehdy jako mladička a velmi šikovná, talentovaná herečka. Tak jsem si říkal, že ty její narozeniny bychom měli oslavit písní, ale ona vlastně není zpěvačka, takže těžko vybírat, ale mám jednu nádhernou verzi, která má dokonce jistou konotaci s country hudbou. Ona totiž kdysi v jednom filmu naspívala píseň od Emmylou Harris, která se jmenuje Till I Can Control Again. Tak tu si teď dáme přímo z toho filmu, takže zpívá dnešní oslavenkyně, hollywoodská hvězda Liv Tyler. A já se na vás těším po 23. a budeme soutěžit.

Nádherná balada Felina z El Pasa, samozřejmě s českým textem Honzy Vyčítala, Michal Tučný a Greenhorni. Je 23 hodin 14 minut, posloucháte středeční večerní vysílání. První červencové s vámi Petr Kocman. No a víte, na koho ještě nemohu zapomenout, když jsme u těch narozenin. Dneska slaví 92. narozeniny herec, který se jmenuje Jamie Farr. Možná vám to nic neříká, on se totiž dokonce narodil celým jménem jako Jamil Joseph Farrakh a Jamie Farr je jeho pseudonym, řekněme. A je to vynikající herec, který se do našich srdcí, abych tak řekl, použil ten básnický příměr, zapsal rolí Klingra v seriálu Mesh. Mesh je seriál, který já jsem viděl několikrát a doufám, že ještě mnohokrát uvidím a pokaždé mě to nesmírně baví. Všechny ty díly jsou vtipné, humorné a je krásné sledovat, jak se ty série rozrůstají. Když byl ten první pilotní film, kdy zkoušeli, jestli se to chytne teprve, a potom byla první série, druhá, pak to dokonce Alan Alda začal režírovat. No, měl to krásný vývoj a mám ten seriál rád. No a Klinger, to byla původně postava, která tam ani nebylo s ní zamýšleno nějak pracovat dál, měla se objevit jenom v nějaké epizodě, ale měla takový úspěch, že scenáristé ho museli zařadit a stala se nedílnou součástí Meše. Takže Jamie Farr alias Klinger dneska slaví 92. narozeniny. A mimochodem, stejně jako Klinger v Meši byl z Toleda v Ohio, tak skutečně Jamie Farr se narodil v Ohio, v Toledu. Toto je jen taková zajímavost. No, já bych na ty jeho narozeniny rád teďka zaspomínal písní, kterou kdysi, nevím přesně, co to bylo za rok, tuším, že 95, nahrála kapela Pacific, bylo to album Když přijdou chvíle, protože oni tenkrát jezdili i celý pořad s Pavlem Trávníčkem, kde se vyprávělo o Meši, tak nahráli tu nádhernou titulní melodii právě Když přijdou chvíle. Takže hrajeme dnešnímu oslavenci k 92. narozeninám.

Tak a jdeme soutěžit, milí posluchači. Je tady pravidelná noční soutěž. Dneska mám pro vás opět exkluzivní cenu. Voucher na platformu televize Prima, a sice Prima Plus. Ten voucher je platný 12 měsíců, takže po celý rok se můžete na této platformě dívat na různé filmy, seriály, dokumenty, a to všechno bez reklam. Nebude vás tam otěžovat ani jedna reklama, což je naprosto senzační věc. A dokonce některé seriály tam uvidíte o den dříve než všichni ostatní premiéře v televizi. Takže je to náramná věc, tuším, že každý z vás si tam něco najde. No a takový voucher na Prima Plus můžete vyhrát v případě, že budete znát správnou odpověď na soutěžní otázku, kterou vám právě teď položím. Bude to samozřejmě opět hudební country soutěž, takže připravte si své country vědomosti. A mě zajímá, jo, ještě vám musím teda zopakovat, pro ty, kteří nevíte, tak číslo do studia je 210 323 333, ještě jednou opakuji, 210 323 333 a důležitá věc, musíte mít prosím mailovou adresu, protože na mailovou adresu vám bude odeslán ten voucher elektronicky, takže mailová adresa, připomínám. Tak a mě zajímá, a vy budete moci volat správnou odpověď, doufám tedy, kdo v češtině naspíval tuhletu píseň, kterou za malý moment bude zpívat Jerry Lewis. Tak pokud budete vědět, kdo ji v češtině naspíval, po případě i ten název, to je takový bonus, tak a dovoláte se první pochopitelně, tak voucher na Prima Plus je váš. Tak jdeme na to, kdo v češtině udělal tuhle píseň.

0: No přátelé, já mám ohromnou radost. Tedy nemám radost z toho, že vy, kteří jste se dovolali a neřekli jste správnou odpověď, tak z toho radost nemám. Samozřejmě ale mám radost z toho, že jinak se projevujete jako opravdu znalci a odborníci na country. A nejvíc se tak dneska tedy projevil posluchač Milan, kterého právě teď vítám ve večerní vysílání Country Radio. Milane, ještě jednou krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer i vám.
0: Tak, mě zajímalo, kdo u nás v češtině naspíval tuhle píseň Jerry Holly Louise Middle Age Crazy a vy jste mě vyrazil, protože vy jste to naprosto suverénně řekli, jak interpreta, tak ten název písničky, tak prosím vás, řekněte to národu, jak je to správně v češtině.
1: Tak je to Pavel Bobek a je to píseň Stárnoucí mládí, my máme velice rádi s kamarády.
0: Ano, potlesk letí. Musel jsem vám zatleskat, to jinak nejde. Povídejte ještě.
1: Děkuji. Kladím se před vámi a vaším potleskem. Ano, děkuji.
0: No já před vámi, protože jste to řekl skvěle. Já tu písničku totiž taky miluju už od malinka, když jsem ji poprvé slyšel od Jerry Holly Louise, tak jsem se do ní zamiloval, tak jsem rád, že nejsem sám. Ale vy máte ještě něco na srdci, že jo?
1: Já mám na srdci. Já bych chtěl pozdravit všechny, co jsou tady s náma na Žermanické přehradě dneska večer a zejména naši partu, která se po 20 letech vrátila na místo činu a oslavuje tady teď rozlučku se svobodou Aleše Měrky, starosty našeho malého městečka. Takže mu přejeme všechno nejlepší, aby mu to vyšlo, aby ho měla žena ráda a nezlobila ho nikdy.
0: No je to krásný, tak prosím vás, věřte mu velký pozdrav a přání všeho dobrého a že vřele doporučuji z vlastní zkušenosti, je to krásný, manželství je krásná věc, takže a tím to vydrží
1: nádherná.
0: A přeju jim hodně štěstí, no nádherný. A víte co, možná bychom si teda, když tu písničku máte tak rádi a já taky, tak si pustíme toho Pavla Bobka, ne? To by asi šlo, no, že jo?
1: Kdyby to šlo, tak Michala Tučného, 10 deka, 20 deka, to no by bylo
0: jo,
1: perfektní.
0: Tak já ho tam šoupnu hned potom.
1: Kdyby to šlo, byli bychom moc rádi.
0: No určitě.
1: Výborně, my vám děkujeme.
0: Pustím tu českou verzi a prodavače hned potom, jo?
1: Výborně, tak děkujeme.
0: Mějte se hezky a hezky oslavujte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívají,

Vlasta Redl, mojí první muze, smutno je mi. Tak a jelikož je 23 hodin, 48 minut přesně právě teď, tak já se s vámi pro dnešní večer loučím. Vy si ho samozřejmě užívejte i nadále.

těšit. Tak já se na ně těším také. A ještě jsem vám zapomněl říct důležitou věc, vzpomněl jsem si na své mládí. Právě dnes, 1. července v roce 1979, firma Sony představila Walkman. Kdo neměl tehdy Walkmana, tak neexistoval. Neuvěřitelná věc. A mám pro vás ještě jeden krásný citát na konec hodiny a na dobrou noc. Hudba umí otevřít dveře, které rozum dlouho obcházel. Petr Kocmar vám přeje klidné sny.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Posloucháte reprízu pořadu. Folkmeny Country Rádia.

0: I nadále posloucháte Folkmeny, i touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Tuto hodinku reprízujeme také ve čtvrtek hned po půlnoci. Úvodní zahřívací kolo obstarali Choroši a Gordon Lightfoot. No a pak už tu byla naše gratulační či vzpomínací rubrika, tentokrát gratulační. 30. června 1970 se narodil zpěvák, kytarista, textař a moderátor a také náš bývalý kolega Marian Opletal. Aktuálně má kapelu Marian Band a tak nám zahráli a zaspívali písničku Nepůjdem nikam ven. No a 5. července 1956 se narodil kytarista, autor a zpěvák Franta Kassel. Gratulujeme také a nabídne nám Franta Kassel jednu z těch méně hraných, totiž Příběh 60. let.
1: Ta nejkrásnější plátna

Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunkajasu, zrak mi šejdrem šel.

tohle jsou folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Tentokrát začínáme od 5. místa. Na něj postupující z minulého měsíce Mňau Mňau Band a Kánoje. Dáme si 4. místo, Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct. A potom na 3. místě je Miroslav Skála a Přece se točí. To je novinka tohoto měsíce.

čas si tě chytí, vlasy ti protká stříbrnou nítí, předá ti radost i zklamání z lásky a pak ti na tváře nakreslí vrásky. Zbytečně vzdoruješ, marníš své síly, každý z nás jednou dojde až k cíli, nestaž se změnit.

vznikne den. Pohádku o zemi, co je jak sen, jak uprostřed temnoty, v ní zmíří oči.

0: Brza skála a přece se točí na třetím místě novinka tohoto měsíce. Na druhém a na prvním místě jsou také novinky tohoto měsíce a docela pěkně odskočily. Druhé místo má Honza Novorka díky písním, písnička, která soutěžila také na dětské portě v Kroměříži s velkým úspěchem, a na prvním místě je Sejfy a Cesty domů. Jak se hlasuje, se dozvíte ještě v závěru téhleté rubriky a můžete se podívat na webové stránky. Za týden už se dozvíme jenom to, kdo postupuje do zářijového kola, protože o prázdninách nebudeme soutěžit, o prázdninách si budeme rekapitulovat nejúspěšnější písničky z folkových stupňů, nebo možná úplně všechny z folkových stupňů z prvního pololetí tohoto roku a druhého pololetí roku minulého. Tak za týden.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl, párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě a čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě.

největší snad mít jadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu. Jsem zatím ještě školák z města husitů. A jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Po telefonických linkách si povídám s paní Lidkou Tošovskou. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy pořádáte zajímavou soutěž amatérských skupin. V čem to spočívá, co to je, kdy to je, kde to je a podobně. Představte tu soutěž, pozvěte na ní posluchače.
1: Western Club vás zdraví, pozdraví posluchače Country Rádia a chtěla bych se vás pozvat na 15. ročník Sudovského Country Festu, který se koná 3. a 4. července v přírodním areálu Malá skala Kvetné, kde na vás čekají 2 dny vlastně amatérské kapel. Můžete tam, je v pátek, jsou kapely, jako je Hudláři z Brna, Wind z Havířova, Druhá náhoda Český Těšin, v sobotu zase jsou tam Solničky z Nového Jičína, Old Papas a tak jo, jsou to místní kapely, Ferngrass, Cviku, Místku, Hop a Šavani z Plzně. Máme tam i slovenský zastupci Bluegrass Quartet z Dubnice nad Váhem. Je to soutěž ve 4 blocích, kde vítěz získává takovou plaketu a z těch 4 soutěžících se bude losovat vítěz, který budu moct natáčet v studiu Mir. Svoji desku.
0: Jste Esternový klub v Suchdole nad Odrou, předpokládám, že tedy Kletná je někde v okolí Suchdola nad Odrou, abychom to posluchačům přiblížili, je to tak?
1: Ano.
0: Festival je tedy ve dnech 3. a 4. července, kdy se začíná v pátek, kdy v sobotu?
1: V pátek se začíná v 17 hodin a v sobotu v 11 hodin.
0: Informaci o soutěži amatérských skupin ve dnech 3. a 4. července na Kletné v areálu Malá skála donesla na vlny Country Rádia paní Lidka Tošovská. Já za to děkuji za to, že takovou soutěž pořádáte a přeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Ve studiu Country Radio je to se mnou Tomáš Tichý, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Country Radio.
1: Když přicházíš do studia, tak to obvykle kvůli festivalu, kvůli dvou festivalům, teď tedy kvůli tomu prvnímu, který bude na začátku července. Jaký to je festival a kdo tam bude?
2: Je to festival Třebšínské zvonění, je 3. a 4. července, takže už za chvilinku. No a bude veskrze slavnostní, budou tam hrát Žalmán, Texmeni, Pacific, Franta Kassel, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Tom Tones, Mirek Paleček, Hurricane a Vítěz Porty.
1: Bude tam mít i spoustu doprovodných akcí, veď?
2: Bude tam samozřejmě výstava Evy Olmerové, protože Evě Olmerové by teď bylo 92 let a my jsme právě kvůli ní jsme založili takovou kapelu, nebo nechal jsem založit, kde Eva Emingerová, vynikající jazzová zpěvačka, bude hodinu zpívat Eviny písničky a to bude teda paráda.
1: Občas u toho bývají i nějaké výstavy, třeba co se pamatuji.
2: Přesně tak, udělali jsme obrovskou panelovou výstavu Evy, kterou potom budeme, potom posuneme zase na Pikovice, ale teďka tady si ji jako užijou na Třebšíně.
1: Jak je to s možnostmi ubytování, občerstvení a podobně?
2: Občerstvení je samozřejmě na místě, je to tam mraky, skvělý jídla, skvělý pití a tak dále. Ubytování na třebšínských loukách, které jsou samozřejmě zadarmo, takže tam můžou lidi přijet už v pátek odpoledne a můžou si užívat jak pátek, tak sobotu, nic za to neplatí a může se tam i stanovat.
1: Jak to vypadá s webovými stránkami, pokud si posluchači nezapamatují všechno?
2: Webové stránky jsou jednoduché. www.třebšinskezvonění.cz.
1: No tak ještě jednou tedy termín, od kdy do kdy?
2: Termín je 3. a 4. července, v pátek je to od 6 hodin večer a v sobotu je to už od 11 až do noci.
1: Pozvánku na Třebšínské zvonění donesl na vlny Country Rádia Tomáš Tichý. Já mu za to děkuji a popřeji dobré počasí a hodně návštěvníků.
2: Díky, ahoj.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádio je teď se mnou Miroslav Duroň, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Miloši.
1: A když si spolu povídáme, tak je to obvykle o festivalu Bundy zelený, tak já si myslím, že to téma nebudeme měnit a aktuální ročník se blíží, tak povídej, kdy, kde to bude, kdo tam bude zpívat, hrát a podobně.
2: Určitě, Miloši, takže už se blíží konečně 8. ročník Bund zelený, jak nám to rychle utíká. A samozřejmě termín konání je pátek a sobota 24. a 25. července tohoto roku.
1: Kde se to bude konat?
2: Koná se to jako vždy v zádveřicích u Zlína na hřišti, v krásném areálu.
1: A kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak a samozřejmě páteční už jsou zveřejněné programy, takže páteční program zpívají samé hvězdy, jako je Robert Křesťana, Druhá tráva, Malina Brothers s Kateřinou Garcí, Poutníci, a v sobotu Fleret, BPT ze Zlína, Hřích, Paralela, Devítka, Ivo Jahelka, Sichravo, Groovej a toť vše.
1: Takže vysloveně hvězdná sestava. Jak to vypadá třeba s přenocováním, s občerstvením, jak je to třeba se psy a malými dětmi v areálu?
2: Takže malé děti jako každý rok mají do 130 cm výšky volný vstup. Měřák na to nemáme, takže to odhadujeme okem. Psi samozřejmě můžou, já vždycky všem zákazníkům nebo účastníkům říkám, pokud ten pes nebude zpívat falešně, tak klidně může přijet. Stanování je hned vedle areálu, kde se koná festival, tak je obrovská louka, kde je parkování, stanování, kempování, sociálky zajištěné, občerstvení samozřejmě v cateringovou firmou, pivo výborné, káva výborná, no všechno.
1: No a pochopitelně i muzika výborná, takže to je taky jasné. Takže mají Bundy zelený webové stránky, aby si to posluchači přečetli?
2: Určitě www.bundyzelený.cz.
1: No a ještě jednou připomeň tedy posluchačům ten termín.
2: Takže termín je pátek, sobota 24. a 25. července tento rok 2026.
1: Na festival Bundy zelený pozval Miroslav Duroň. Já ti za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků a také hezké počasí.
2: Miloši, taky děkuji a doufám, že se za náma přijedeš podívat.
1: Budu se snažit. Měj se hezky zatím. Ahoj.
2: Taky, ano, ahoj.

No a na závěr té hodinky si dáme několik písniček o tom, jaké je to léto. Léto je blíž, zpívala Marcela Voborská Pacifik, to jsme se mohli ještě těšit. Ale docela nejblíž jsou Hobous, To zatracený vedro. A pak ještě přijdou Mustangové, Horký den. Doufám, že vás tyhle písničky přesto, o čem jsou, osvěží.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát nás čeká album Dlaně andělů od skupiny Xtet.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: té popularitě. No.
1: Prosím?
0: Vy jste, myslím, jednou zažil něco podobného, jestli si pamatuju, u obuvníka.
1: Ano, jednou, jo, to je, ano. To je, lidi vždycky, když mě osloví, tak váhají, třeba v dopise často váhají, jak mě mají oslovit, píšou různé takové slova, nevědí přesně, jak mě oslovit. Tak to se mi stalo, to je krásný příběh, to se mi stalo, já jsem si dal ušít boty na míru. Taky na koho jinýho, když jsem jel. A jedna mě tlačila, protože já mám takovou nesouměrnou postavu i v nohou. A dal jsem si ji vytáhnout a přišel jsem si tam asi, no jsou takový 3-4 týdny, tedy jsem si tam přišel, a tam byla místnost, kde seděly dvě dámy a stovky bot na regálek tam byly. A já jsem přišel, říkal jsem, dobrý den, já tady mám vytáhnout pravou botu na jméno Horníček. A ta jedna šla podél toho dlouhého regálu a takhle si kontroloval ty boty podél lístečku a říkala si pořád polohlasem, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček, pan Horníček. A ta druhá přes místnost na ní křičela, snad mistr. A já říkám, ne, ne, nic takového, prosím vás. A ona říkala, snad mistr o tom bude vědět. Ten. To byl ošklivej trapas, protože ona udělala takovou nečekanou pauzu v té větě a já do toho vletěl s předstíranou skromností. A tím jsem se propích. To byl moc ošklivý moment. Tak to, na to narážel tady pan režisér Svitáček, když mě chtěl opět tedy uvést do velkých úzkých. Ale ne, já to zveřejňuju, to dobrý.
0: Promiňte, že přerušuju o tým popularitě.
1: Ano.
0: Tak já mám takový pocit,
1: jo,
0: že vaší zásluhou se stávám nějak známější, snad i populárnější.
1: Jo.
0: No, že si mě lidi prohlížejí a usmívají se, vždycky mě to nutí, abych si zkontroloval oděv.
1: Ano.
0: A tuhle dokonce v tramvaji se mi stalo, že pan průvodčí, jak si mě prohlížel, potom se usmál. Tak já jsem se taky usmál, potom on udělal takový přátelský gesto, tak jsem to opětoval. Tak on šel za mnou a povídá, tebe já znám, ty děláš ve vozovně ve Vršovicích.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vzpomíná.

0: Antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.